bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

pásku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

že bych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobbyredaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
1: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky. Ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso, a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
2: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
1: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, kdy slunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říká

0: Je proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
1: Mravenci to tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
2: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědná na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
2: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
3: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
2: ano.
3: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
2: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
3: Vy jste takový hodně aktivní.
2: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
3: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
2: Já jsem začínal v roce 1983.
3: Jak to bylo?
2: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
3: Karkulka, co to
2: bylo? Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
3: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
2: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
3: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
4: Většinou.
3: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
4: Většinou to také, abych spíš řekl, co potřebuju, jo, hlavně potřebuju o tom něco vědět, jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někde někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
2: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat, přebírat a ověřovat. Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
3: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
2: Není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
1: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západočeských firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
6: Já jsem i vyšší.
5: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
6: No, necelý.
5: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
6: To už nemůžu právě.
5: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
6: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavět Zachariáš Hradce v 16. století. A je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
5: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
6: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
5: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
6: Děkujeme a budeme se moc těšit.
5: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
7: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
5: Mejdan, řekněte, takže, jsme hodovní
7: sály. Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
5: mejdan, ano, ano.
7: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
5: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
8: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
5: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka,
8: když jste zvykla. Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže jo. Já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
5: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
8: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme pánu Bohu a tak dále.
5: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
8: Doufám, já se vyhodím sami. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
5: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
8: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jejda nánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
5: To zkoušíte a čekáte,
8: Ale
5: správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
8: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
5: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
8: No ale vašeho, nemám kartičku.
5: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
8: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem. Takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
5: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s

0: Říkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
1: A to jste měli.
0: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
2: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A to se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasi jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
3: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janků, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu. Jak to vidí? Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého?
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vo fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
1: ne,
3: co to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchytnou se taky, nebo
3: ne,
1: si řeknou, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako nehodí.
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: Se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen. Klub...
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu děláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Tamhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety, my jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma, pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vipe Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to se vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Tipnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk? No na
6: klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezstížný stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Obce z Pošumaví se brání proti úložišti jaderného odpadu kasační stížností. V Brdech se koná den pozemního vojska Bahna. Očekávají se 10 000 návštěvníků. Tenista Menčík na grandslamové finále v Paříži nedosáhl. Dnes bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru přehánky a teploty do 25 stupňů. Pěkné sobotní ráno vám přeje Lenka Lupinková. Obce z lokality Březový potok v Pošumaví podali kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu kvůli geologickým průzkumům pro úložiště jaderného odpadu. Koncem dubna neuspěli u městského soudu v Praze se správní žalobou proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které v jejich lokalitě průzkumné vrty povolilo, a to přes odpor všech dotčených obcí, říká starosta Horažďovic Michal Forman ze sdružení Občané HD.
2: Nesouhlasíme vůbec s postupem státu v této věci, takže obce teda z Březového potoka využijí veškerých možných legálních prostředků, aby státu řekli, že takhle se chovat nemá. Protože direktivní nařízení bez komunikace s obcema, to není v naší demokratické společnosti správný, no, že by se mělo postupovat jinak.
1: Na tankodromu poblíž Strašic v Brdech dnes pořádá armáda tradiční den pozemního vojska Bahna. Představí techniku české armády i historická vojenská vozidla. Součástí přehlídky bude například i průlet letounů vzdušných sil, seskok výsadkářů nebo ukázka odsunu poškozené techniky. I letos očekávají organizátoři 10 000 návštěvníků. Program, který je každoročně zdarma, začíná v 9 a končí v 16 hodin. A například z Plzně budou ráno z hlavního autobusového nádraží vypraveny i speciální spoje. Hladina Otavy v Sušici je aktuálně nižší než 30 cm. Podle provozovatelů půjčoven lodí je řeka s omezeními sízná. Doporučují ale kánoje, říká majitel jedné z půjčoven Petr Koutný.
3: S těma raftama, jak jsou široký, se nedá úplně kličkovat po té řece, takže vzhledem právě k tomu stavu vody se snažíme většinu těch zákazníků přesměrovat nebo přemluvit na ty plastové lodě, protože samozřejmě ty lodě jsou obratnější v té řece, vyhnou se právě těm kamenům, navíc jsou užší, takže projedou i tam, kde ten raft by třeba neprojel.
1: Ruský prezident Vladimír Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi předevčírem navrhl v otevřeném dopise.
4: Na žal, російська сторона знову обирає війну.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Tenista Jakub Menčík vypadl na Roland Garros v semifinále. Němci Alexandru Zverevovi podlehl 1-3 na sety. Ve finále se Zverev utká s Italem Kobolim, který do zápasu o titul postoupil bez boje. Jeho soupeř Ital Arnaldi onemocněl. Mezi ženami postoupili Kateřina Siniaková s Američankou Tausendovou do finále deblu.
0: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku jasno, v údolích místy mlhy, postupně během dne přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, ojediněle se může objevit i bouřka. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vál bude slabý vítr jižních směrů. Rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré, aby o předpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Klatovech je až do 21. června uzavřena ulice k vodojemu. Důvodem jsou stavební práce. Mějte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Vítejte, 5 minut po 5. hodině. Tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. O Semlerově rezidenci v Plzni napsal 2 knihy. Jedna z nich se dokonce šíří po celém světě. Řeč je o Petru Domanickém, o kterém vám už za chvíli v rubrice Náš příběh povíme víc. To bude ještě před 17:45. Zatím posíláme Petra Nováka.
0: Dobré ráno.

0: 4 minuty před 17:45, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň, kde vám už za chvíli nabídneme aktuální informace o počasí.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: Dnešní rubrika je věnovaná Petru Domanickému, který se narodil v Plzni a vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Je autorem několika knih o architektuře a nyní pracuje i pro Západočeskou galerii v Plzni, kde je kurátorem podsbírky architektury.
2: Západočeská galerie kromě obrazů, kreseb, grafiky, soch, fotografií sbírá také vše možné, co se týká architektury. A tahle ta sbírka vznikla jako jedna z nejnovějších v té Západočeské galerii až v roce 2009 a dostal jsem vlastně příležitost od toho založení nějakým způsobem směrovat a tvořit.
3: Ze začátku ani nebylo úplně jasné, co se bude dařit získávat. Dnes už lze říct, že se podařilo nazbírat velké množství zajímavých artefaktů, ať už jsou to třeba historické plány budov, pozůstalost architekta Bohumila Chvojky, ale také některé historické fotografie.
2: Velmi cenné bylo například to, že rodina Karla Lhoty, dalšího vynikajícího architekta, profesora plzeňské průmyslovky, ale také spolupracovníka Adolfa Lose, tak jeho rodina se rozhodla nám předat do galerie jejich fotoalba, takže díky tomu máme nejen tedy unikátní fotografie, které se týkají osobního života Karla Lhoty a jeho vazeb třeba na plzeňská divadla, ale také právě i té architektonické práce v souvislosti s Adolfem Lose.
3: Podstatnou část činnosti Petra Domanického vedle samotné sbírky tvoří teoretické práce o architektuře.
2: Děláme třeba přednášky o architektuře, ale také výstavy a různé publikace, většinou tedy k těm výstavám, řadu různých komentovaných prohlídek a podobně. No. Spolupracujeme na různých větších projektech i s jinými institucemi, se Západočeským muzeem, archivem města Plzně a podobně.
3: Vy jste vystudoval fakultu architektury na ČVUT v Praze. Přibližte nám obor, který jste studoval.
2: Tehdy na té fakultě architektury to studium nebylo členěné do speciálních oborů. Víceméně tu specializaci si každý určoval volbou volitelných předmětů a volbou ateliérů, ve kterých tedy tvořil ty semestrální projekty. Mě už dlouhá léta předtím bavily a lákaly památky a architektura historická, takže jsem si potom na té škole vybíral, myslím si, že snad asi všechny předměty, které se týkaly historické architektury, památek a urbanismu. Samozřejmě jsem využíval toho, že tam tehdy učili jako naprosto špičkoví odborníci, ať už to byli pan architekt Kabrada nebo pan architekt Kibic a pan architekt Urlich a další, kteří v té době patřili těm nejlepším v republice. Co se týká těch ateliérů, tak tam jsem si vybíral spíše podle těch osobností, těch jednotlivých vedoucích těch ateliérů.
3: Vy jste autorem také několika knih o architektuře.
2: Ty knížky z velké míry doprovázely výstavy, které jsme u nás pořádali. Z těch nejvýznamnějších to byla právě asi kniha týkající se Adolfa Lose, Los Plzeň souvislosti, pak třeba k výstavnímu projektu o zmizelé Plzni byla také samostatná.

0: samostatná kniha. Pak jsme dělali výstavu s publikací o architektuře 60. let v Plzni. No a pak jsem si v roce 2015 splnil svůj dávný sen a zrealizoval jsem tedy výstavu a knihu o Hanušovi Zápalovi, nejvýznamnějším architektovi regionu ve 20. století. Řadu let jsem měl na starosti restaurování Semlerovy rezidence, takže o Semlerově rezidenci pak vznikly dvě knihy, jedna velká, detailnější a druhá taková populárnější, ovšem provedená v několika jazycích a šířená i díky tomu, že ji vydalo vydavatelství v Londýně, tak šířená po celém světě.
1: Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před půl šestou, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Cesta k dítěti pro někoho rychlá a samozřejmě pro jiné naopak plná čekání a zklamání. Právě téma neplodnosti rozebereme v ranním vysílání už za malou chvíli, a to při příležitosti dnešního Mezinárodního dne neplodnosti. Počasí. Začínáme aktuálními teplotami. Například Horská Kvilda hlásí minus 2 stupně Celsia. Naopak ta nejvyšší teplota je teď chvíli před půl šestou na Přimdě, kde teploměry šplhají až k desíce. V Plzni 7 stupňů rovněž ve Staňkově. Ráno bude jasno, v údolích se místy budou vyskytovat mlhy, no ale během dne se začne vytvářet kupovitá oblačnost. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 17 až 20, no a předpokládané množství srážek během toho dnešního dne do 3 mm. Rozptylové podmínky teď po ránu ještě mírně nepříznivé, ovšem během dne to už budou dobré.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Opakované zklamávání, nespočet vyšetření a někdy také rozpad vztahu. Přesně tím si procházejí páry, které se neúspěšně snaží o dítě. A dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. V Česku má problémy s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Mnoho lidí si přitom stále může myslet, že hlavní příčina je vždy na straně ženy. Ve skutečnosti se ale potíže s plodností týkají mužů i žen stejně často.
1: Ten problém už jsme tušili víceméně na začátku vztahu, protože můj partner je po rakovině varlete, ale dokud jsme vlastně o miminku neuvažovali, tak to pořád bylo, že to možná půjde.
2: Denisa s partnerem se proto rozhodli pro umělé oplodnění a teď mají dva malé syny. Podle urologa Michaela Nekuly z Pražské fakultní nemocnice Motol má problémy s plodností až pětina mužů. Nejčastější příčinou je onemocnění varikokéla, tedy rozšířené žíly kolem varlat. Klesla ale taky kvalita spermií. Za posledních 50 let přibližně o polovinu. Může za to změna životního stylu, pokračuje Nekula.
3: Dneska řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné prostě vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí. Zároveň se na tom podílí určitě i stres, obezita, kouření, alkohol.
2: Většina problémů s plodností se ale dá léčit. A to jak u mužů, tak u žen. Pokračuje vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Pavel Darebný.
4: Nemám rád výraz u některých kolegů, kteří říkají, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
2: Na problémech s plodností se ženy a muži podle něj podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy. V dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba. V případě potíží by se ženy měly obrátit na svého gynekologa a muži na urologa. Ti doporučí další postup. Michaela Bacílková.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Obce z lokality Březový potok v Pošumaví podali kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu kvůli geologickým průzkumům pro úložiště jaderného odpadu. Koncem dubna neuspěli se správní žalobou proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které i přes jejich odpor povolilo průzkumné vrty. Správa zatím hledá zhotovitele prací. Umělci ze 16 zemí se představí v Plzni od 9. do 14. června na 36. ročníku Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Nejstarší přehlídka profesionálních divadel v České republice nabídne 50 divadelních představení. Kromě soutěže českých a slovenských scén uvidí návštěvníci také velké lampionové loutky pod širým nebem, filmové projekce, koncerty, přednášky nebo výstavu. Policisté opět varují před podvodnými telefonáty. Informuje o tom karlovarská mluvčí Zuzana Churaňová. Pachatelé se vydávají za policii, domáhají se citlivých údajů a snaží se vyvolat strach, že lidé o peníze přijdou. Podle Churaňové ale policie nikdy neřeší podobné záležitosti po telefonu. Podezřelé telefonáty mohou lidé oznámit na linku 158. V Plzni se koná Metal Fest. V Lochotinském amfiteátru se představí kapely z Evropy i ze zámoří. Vyvrcholením dnešního programu bude metalová opera Avantázia Tobiase Sameta. Festival podle organizátorů nabídne každý den zhruba 10 kapel. Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Konají se koncerty, piety i přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila také řada amerických veteránů. Invaze britských a amerických vojáků 6. června 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Jen první den se do ní zapojilo na 160 tisíc mužů. 20-letý tenista Jakub Menšík na finále grandslamového Roland Garros nedosáhl. Němci Zverevovi podlehl v semifinále ve 4 setech. Ještě počasí. Dnes ráno bude jasno, v údolích místy mlhy, dopoledne začne oblačnosti přibývat, odpoledne místy i přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Blovicích uzavřeli Poplužní ulici, opravují tam povrch vozovky. Mějte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 5.33, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň, kde se už za malou chvíli budeme bavit, a to s panem Milošem Kopeckým, postřehy o manželství. Tak se jmenuje právě tato scénka, kterou vám v našem ranním vysílání nabídneme už za malou chvíli. Do té doby hned dvě legendy, máme tady například Jaroslava Uhlíře, anebo právě teď Kabáty.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano? Podívejte se, být milenci to není tak tě... Je to umění. Je to taky umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano? No to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne. Ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každý z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá... To je moje jaksi terminologie vlastní, že ano? Já to dosud tedy nemám jaksi patentováno. Nedal jsem si to. No, ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý. Ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pandantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili buďka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Čerpy, čerpy, Český rozhlas Plzeň, 17:45, tady je aktuální počasí. Co se teplo týče, tak například v Karlovicích je 7 stupňů Celsia, úplně nejtepleji v našem regionu, tak je teď na Přimdě, kde je 10 stupňů a když se podíváme do Klatov, tak tam aktuálně teploměry ukazují 7. Teď ráno je jasno, v údolích se místy vyskytují mlhy, během dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Ojediněle se může objevit i bouřka. No a dnešní teploty do 25 stupňů, na horách to bude do 20 stupňů. Dobré ráno.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Za 10 minut bude 6 hodin, to je čas, kdy Český rozhlas Plzeň odvysílá další kompletní zpravodajský servis. Nestihli jste včera recepty Mirky Kuncmanové, velká škoda, protože se jednalo o pruhovaný dortík s ovocem a šlehačkou a podle Mirky ani jedním nelze šetřit. Tak v případě, že jste nezaznamenali, tak pojďte na web plzeň.rozhlas.cz, kde právě recept na tento dort jsme vám vydali. Ingredience velice jednoduché, vejce, cukr, mouka, marmeláda, jahody, maliny, třešně, mandarinky, hroznové víno. Prostě to, co máte za ovoce doma, tak to ochutnejte a dejte nám vědět. Dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Potíže s otěhotněním má v Česku 15 až 20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. V Rokycanech opět připravili komentované prohlídky města. Obec Hromnice na severu Plzeňska má novou stromovou alej. Dnes bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru i přeháňky, teploty do 25 stupňů. Klidné sobotní ráno vám přeje Lenka Lupinková. Potíže s otěhotněním má v Česku podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. Hlavní příčina ale není vždy na straně ženy. Problémy s plodností se týkají mužů i žen stejně často. U mužů je to třeba kvůli klesajícímu množství spermií. Co za to může, vysvětluje urolog z Pražské fakultní nemocnice Motol Michal Nekula.
3: Dneska řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné prostě vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí. Zároveň se na tom podílí určitě i stres, obezita, kouření, alkohol.
2: V Rokycanech opět připravili komentované prohlídky města. Tentokrát zavedou návštěvníky za příběhy rokycanských předměstí. Jak město informuje na svých webových stránkách, připravené jsou dvě prohlídky určené zájemcům o historii a místní zajímavosti. První se koná 11. června od 16 hodin a druhá 19. července od 10 hodin. Sraz účastníků je u rokycanské radnice, ale musí se předem registrovat v informačním centru Rokycany. V Hromnici na severním Plzeňsku mají novou kilometr dlouhou stromovou alej. Takzvaná Plánská cesta vznikla obnovením historické aleje, kterou tam v 50. letech minulého století rozorali zemědělci. Pokračuje starosta Hromnice Milan Proš z Hnutí STAN.
4: Cesta plní funkci jak krajinářskou, protierozní, tak hlavně i funkční, protože nově spojuje naše čtyři obce Žichlice, Chotinou, Mlynice a Planou. Cesta je dlouhá 1 kilometr a po celé délce je lemována stovkou stromů. Na konci cesty na rozcestí bylo vybudováno zastřešené místo pro odpočinek s nově vysvěceným křížkem.
2: Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu. Zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura Wafa uvedla, že rodina jela z Betléma za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda začala střílet na jejich vozidlo. Rodiče dítěte utrpěli lehká zranění. Podle serveru The Times of Israel izraelská armáda informace potvrdila a vyjádřila lítost. Dodala, že incident vyšetří.
1: Sport.
2: Fotbalisté Petřína Plzeň prohráli na závěr třetiligové sezóny s juniorkou Pražské Slávie 1-3 a co by předposlední tým tabulky sestupují do čtvrté nejvyšší soutěže. Poslední utkání za A týma plzeňského celku odehrál 35-letý kapitán Lukáš Nový.
5: Fakt už jsem po dost operacích a už to tělo vypovídá trošku, takže já jsem rád, že jsem vůbec jako dohrál mezi těma běhavýma klukama. Akorát je škoda toho sestupu, no, protože vlastně nikdy v kariéře, co si pamatuju, tak jsem nesestoupil, takže to je taková derniéra teďka padnutí do nižší soutěže, ale stejně musím říct, že ty dva roky byly fantastický, že to kluci odřeli a klobouk dolů na tyhle podmínky, co tady máme, že jsme ty dva roky v té třetí lize mohli být.
2: Rezerva Viktorie Plzeň na závěr třetí ligy porazila Loko Praha 2-0 a v konečné tabulce jí patří třetí příčka.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku jasno, v údolích místy mlhy, postupně během dne přibývání oblačnosti, k večeru místy přeháňky, ojediněle se může objevit i bouřka. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Pád bude slabý vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré. A biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Dobřanech jsou uzavřené ulice Dragounu, Sokolovská, Stromořadí. Důvodem jsou stavební práce. Mějte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kalupínková zprávy Českého rozhlasu pokračuje dobré ráno, 5 minut po 6. hodině. Katapulta nebo Olga Lounová, to nás čeká z muziky, podíváme se za sportem, no a také vyrazíme za těmi kulturními typy, které pro vás máme. Dobré ráno.
7: Dobré ráno a Jiří.

51 let na stage je to u mě jen Olda Říha Katapult. Někdy příště dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. 4 minuty před 6:45 v roce 1998 ve Stříbře teploměry ukazovaly bezmála 37 stupňů Celsia. Dneska takové horko nebude, teploty do 25. Ostatně podrobněji se na počasí podíváme už za chvíli.

0: Dobré ráno, dneska je 6. června a je čtvrtá na 7 pozemní. Hokejisté Letice utkají s pražskou Slaví o mistrovský titul. Podrobnosti v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň doplníme už za malou chvíli.
1: Počasí.

0: Je jasno, v údolích se místy vyskytují mlhy, během dne se začne vytvářet kopovitá oblačnost, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Ojediněle se může objevit i bouřka, nicméně množství vody do 3 mm na našem území. Nejvyšší teploty je 17 až 20 stupňů Celsia, to je na horách a tady v nížinách se 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hradci Králové vrcholí dnes extraliga pozemní hokejistů a hokejistek. Ve 13 hodin nastoupí Letické hráčky k souboji o bronz s Rakovníkem. Muže Letic čeká zápas o zlato s pražskou Slaví. Hrát se bude od 19 hodin a půjde o poslední zápas trenéra Tomáše Levého na lavice plzeňských pozemkářů. Povídal si s ním náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Už v sobotu v Hradci Králové se odehrají 4 zápasy medailové, jak v extralize mužů, tak v extralize žen. Mezi ženami Letické hráčky budou bojovat o bronz s Rakovníkem. No a vrcholem celého programu večer zápas mužů Letice Slávy a dá se říct tradiční finále, Tomáši.
2: Poslední dobou tradiční. My jsme dotáhli základní část, chtěli jsme být první, to se nám povedlo. Porazili jsme 2x Slávy v základní části, což se nám ještě nikdy nepovedlo. Samozřejmě pro finále to vůbec nic neznamená, to je úplně jiný zápas, takže tradiční finále, určitě se na ně těšíme.
1: 2x jste Slávy porazili v základní části. Říkáte, že to nic neznamená, ale asi pro sebevědomí hráčů je to dost důležité, že je to soupeř, na kterého si mohou věřit, byť je to obhájce titulu.
2: To určitě, já si moc dobře pamatuju loňské finále, kdy jsme vedli 2-0. Vypadalo to jednoznačně pro nás, pak jsme nedali penaltu. Soupeř, my jsme ve třetí čtvrtině, nám 2x utek, srovnal na 2-2 a bylo vidět, že v nájezdech je mnohem líp připravený než my. Takže tohleto všechno plus ty 2 zápasy z letošního roku se určitě v hlavách kluku sečte. No a uvidíme, jak si s tím poradíme.
1: Vy už jste v minulosti Slávy i na nájezdy, i ve finále porazili, tak trénovali jste teď před finále tuhle dovednostní disciplínu? O něco víc než celou sezonu.
2: No, trénujeme už posledních 14 dní, možná 3 neděle, samozřejmě, ale ono, ten trénink, to ví každý, když jde na takovýhle vypjatý okamžik v zápase, tak ten trénink je úplně něco jiného než v tom zápase. Nicméně se aspoň tak selektují kluci, který je vidět, že na to mají předpoklady a že to pravděpodobně zvládnou.
1: Nehraje se jenom o český titul, hraje se také o poháry, byť už je vlastně jasné, že Litice i Slávia budou v příštím roce reprezentovat Českou republiku v evropských pohárech, ale je trošku rozdíl jít do pohárů, co by mistr a nebo ten druhý.
2: No, je to schizofrenní situace, protože mistr bude hrát hned v říjnu Euro Hockey League, tu nejvyšší soutěž, kde opět český tým bude, což znamená 2 zápasy, ale 2 zápasy minimálně, jeden je se soupeřem, který je z říše úplně jiné než jsme my, to z nás profíkama, druhý zápas pravděpodobně s někým o něco lepší než jsme my. No a poražený z finále tak bude hrát na jaře Trophy 2, což je soutěž, kam patříme. Vlastně je to třetí nejvyšší soutěž a druhá a třetí soutěž teď současně odpovídá nám a Slávy, takže ten nepořádek v hlavě je docela nepříjemný, nicméně velí to, že chceme samozřejmě vyhrát. I s tím, že teda budeme hrát soutěž, která je trošičku nad naše možnosti.
1: A pro vás osobně poslední zápas sezóny, zároveň posledním na lavičce plzeňských Litic, tak jaké bude tohle loučení po kolika letech teď už vlastně zase v té poslední éře, co by trenéra Litic?
2: Začal jsem 2018, podzim jsme 3 začali, posledně kluci odpadali, já jsem teda vydržel, protože jsem nechtěl od kluku odejít, ale nicméně myslím si, že já potřebuji obrovskou změnu, kluci potřebují změnu. V současnosti jsme v procesu hledání trenéra, který by zaštítil nejenom chlapy, ale i ženský, což by bylo úplně optimální, ale samozřejmě už v téhleté fázi v klubu nikdo není, kdo by tohle to chtěl dělat a měl na to předpoklady, takže hledáme i venku a samozřejmě je to spojený s penězma. No, je to poměrně dost těžká situace, v které jsme, ale neradi bychom slevili.
1: Popisuje litický trenér Tomáš Levý z Plzně, Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.

Marta Kubišová, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Program pro celou rodinu slibuje dnešní Bezvafest za OC Plzeň. No a ve 14 hodin a 10 minut na ně vystoupí Max Brhenský. Vystoupil nejen na dní otevřených dveří tady v Českém rozhlase Plzeň, ale hlavně The Voice Kids of Germany. Teď cheers a už za chvíli nás čekají další aktuální zprávy. V půl Český rozhlas Plzeň. Dobré ráno.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Jak správně zabezpečit dům a byt před odjezdem na dovolenou, to se dnes dozví návštěvníci preventivní akce nazvané Plzeňský den proti vloupání. Uskuteční se v areálu Škoda Land jako součást dětského dne od 11 hodin a pořádá ji vězeňská služba spolu s policisty. Letos se připojil i odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení magistrátu. Třikrát více cizinců než před 10 lety má v současné době Plzeňský kraj, hlavně kvůli migraci z Ukrajiny. Má i čtvrtý nejvyšší počet cizinců ze všech regionů a druhý nejvyšší podíl cizinců na místním obyvatelstvu. Vyplývá to z dat ke konci roku 2025, která zveřejnil Český statistický úřad v Plzni. Správci plzeňských městských rybníků připravují vodní plochy na letní sezónu. Nejvíce zaměstnává Velký Bolevecký rybník, který je hojně využíván ke koupání. Například vodní rostliny v těchto dnech pravidelně kosí speciální loď, uvedl to ze správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka. Dopouštění hladiny z řeky Berunky se zatím neplánuje. Erwinovo náměstí v Klatovech se dnes promění ve vesmírnou základnu. Návštěvníci se mohou těšit na simulovaný let do vesmíru pomocí virtuální reality. Jak píše město Klatovy na svém webu, do města dorazí unikátní projekt Spacebus, který přiblíží pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Česko bude mít od dneška první blahoslované mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Pozemní hokejisté Liti s Vyzvou ve finále Extraligy Slávy hrát se bude v Hradci Králové od 19 hodin. A ještě počasí. Zpočátku bude jasno, v údolích se místy mohou vyskytovat mlhy. Během dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni je uzavřená vyhlídková ulice, opravují tam povrch vozovky. Mějte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6.32, dobré ráno, kdo je to Kamelot? Odpoví děti, už za chvíli.

0: Kdo je to Kamelot?
1: Nějaký zvíře?
2: Člověk?
3: Zlej člověk.
2: Že třeba něco natáčí nebo kameruje.
4: Má zelenou košili.
2: Říká, kolik je hodin.
3: Nějaký člověk, který třeba jezdí na bruslích nějak tak, rasovluslář, no, to takovýho.
5: Ahoj, rádio!
6: Kamelot říká, kolik je hodin. Děkujeme dětem, tedy já jsem Kamelot. Za 5 minut bude 6:45 a za chvíli aktuální počasí. Český rozhlas Plzeň. Ahoj.

0: prostoru zadní bahna u Strašic na Rokycanskou ve vojenském újezdu Brdy se dnes od 10. hodiny koná Den pozemního vojska s názvem Bahna 2026. Patří mezi největší veřejnou prezentaci armády České republiky. Další tipy pro volný čas vám nabídneme už za chvíli.
1: Počasí.
0: 8 stupňů Celsia, výstup stanice Plzeň Mikulka a jaké počasí nás čeká během dnešního dne. Během dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky, ojediněle se může objevit také bouřka. Teď ráno je jasno a v údolích se místy vyskytují mlhy. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia a nejvyšší teploty na horách 17 až 20 stupňů.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: v 7 hodin odvysíláme další kompletní zpravodajský servis Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
3: Tipy pro volný čas.
0: Barokní veselice na zámku Čečovice začíná v 11 hodin. Čekají vás šermířská a taneční vystoupení, také sokolnictví, loutkové divadlo, komentované prohlídky zámku a bohoslužba v kostele svatého Mikuláše. Vybrané peníze podpoří rekonstrukci zámku. V prostoru zadní bahna Ustrašic ve vojenském újezdu Brdy začíná v 10 hodin den pozemního vojska Bahna 2026. Na Den dětí s policií a vězeňskou službou České republiky můžete přijít do Škodalendu u Borské přehrady v Plzni. Zahájení je v 11 hodin a těšit se můžete na ukázky techniky, soutěže a také užitečné rady. Děti se vydají na stezku detektivem na jeden den a rodiče se dozví, jak zabezpečit svůj domov, což se může hodit. V kapli svatého Jana Kříže v Hodyni u Kožlan se uskuteční koncert barokní romance, začíná v 16 hodin, zpívá Petra Kamenická a na klavír bude hrát Veronika Sičíková. Den svobody na Zhůří se uskuteční na místě zaniklé šumavské obce Zhůří od 10. hodiny. Připomene 82. výročí vylodění 90. pěší divize v Normandii. Letos návštěvníci uvidí i výstavu fotografií nazvanou Prezident na Šumavě z loňské návštěvy prezidenta Petra Pavla na této akci. No a v Bílově na severním Plzeňsku proběhne dneska ve 13 hodin setkání rodáků. V programu vystoupí malí hasiči, skupina Pohodáček, Kralovice nebo band Procházka. K prohlédnutí budou bílovské kroniky a zájemci, to je zajímavé, si na místě mohou nechat vygenerovat a vytisknout jejich rodokmeny. Tolik tipy pro volný čas. Dobře se bavte.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
3: Český rozhlas Plzeň.
4: Proč

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ještě dnes policisté na českých silnicích kontrolují jednostopé dopravní prostředky. Na akci bahna vyjíždějí speciální autobusy, jízdenky se nově prodávají na zastávkách. Na Erbenově náměstí v Klatovech je dnes model raketoplánu. Lidé můžou zdarma zažít virtuální let do vesmíru. Dnes bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru přehánky, ojediněle i bouřky a teploty do 25 stupňů. Je sobota 6. června. Zprávy pro vás připravila Lenka Lupínková. Dobré ráno. Ještě dnes budou policisté po celém Česku kontrolovat motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Přidali se tak k celoevropské akci Two Wheels, která v Česku začala v úterý. Hlídky do pátečního poledne zaznamenaly skoro 600 přestupků. Akce ale podle policie nemá jen upozorňovat na chyby jezdců, říká její mluvčí Violeta Siřišťová.
2: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
0: Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Na den pozemního vojska bahna do Strašic vypravuje dopravce autobusy Plzeň speciální linky. Některé jedou přímo z Plzně, další budou celý den pendlovat mezi prostorem vojenského újezdu Brdy a záchytnými parkovišti ve Strašicích a v Mirošově. Kvůli urychlení provozu se letos nově jízdenky prodávají už na zastávkách před nástupem do vozu, říká za dopravce Zbyněk Kupák.
3: Na těch zastávkách budou naši pokladní, kteří by všechny odbaví dopředu, aby jenom vždy zastoupili ty cestující a urychleně se dostali na stanoviště na bahnech. Samozřejmě bude možnost i nouzově v autobusech, řidiči budou vybaveni, kdyby nějaký technický problém nebo prostě ten zájem byl takový, ale primárně bude většina odbavena ještě před nástupem do autobusu, tak aby přijel autobus, cestující nastoupili a během krátké doby se dostali na bahno nahoru.
0: Zpáteční jízdné stojí 50 korun a platit je možné jen hotově. V Klatovech můžou dnes lidé zažít virtuální let do vesmíru, a to v modelu raketoplánu Spacebus. V něm se můžou lidé díky otočným sedadlům a brýlím s virtuální realitou podívat na planetu Zemi z pohledu astronautů. Jedná se o společný projekt ministerstev obchodu, obrany a školství a hvězdáren v Praze a v Brně. Pokračuje mluvčí projektu Česká cesta do vesmíru Petra Kulovaná.
4: Můžou sem všichni lidi od 9 let a je to vlastně výprava do vesmíru na nějakých 10 minut. Nemáme žádné rezervace, nemůže se to někdo udělat dopředu, takže kdo přijde a vystojí si případnou frontu, tak na ty se budeme moc těšit. Celá akce je vlastně zdarma pro veřejnost.
0: Raketoplán bude přístupný v Klatovech na Erbenově náměstí dnes od 9 do 17 hodin. Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik iránských balistických střel mířících na Kuvajt a Bahrajn. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronů armáda bombardovala iránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony ohrožovaly regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které obě strany porušují. Země se snaží najít shodu na takzvaném memorandu o porozumění, které by položilo základ pro budoucí mírovou dohodu.
1: Sport.
0: Úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu snowboardistka Zuzana Maďarová se stala vítězkou ankety Král bílé stopy. Druhý skončil alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí snowboardkrosařka Eva Adamčeková.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude jasno, v údolích se místy mohou vyskytovat mlhy, během dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky, ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Pád bude slabý, vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré, aby ho předpovědi na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Klatovech je až do 21. června uzavřena ulice k vodojemu. Důvodem jsou stavební práce. Mějte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hodin 5 minut. Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Dneska je 7. června, už za chvíli v našem vysílání přivítáme Petra Jungmana, jak jeho zvukem donese, ne zvukem, ale zvykem, donese kalendárium, zatím Elán, anebo Marie Rotrová a Markétka.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: habit.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Sobota 6. června. Dobrý den všem, zvlášť slavným Severanům. Norbert má dneska svátek. A tady je Petr Jungmann. Privilegium svobodného horního města získal boží dar od saského kurfiřta Johana Friedricha před 480 lety v roce 1546. Je čtvrtým nejmenším městem České republiky, avšak tím nejvýše položeným. Den D nastal 6. června 1944. Spojenci zahájili operací Overlord invazi v Normandii a otevřeli druhou frontu v západní Evropě. Invaze se stala jednou z nejdůležitějších operací druhé světové války. Dnes nejlepší basketbalová soutěž světa. Americká NBA byla založena přesně před 80 lety v roce 1946. Tehdy měla 11 týmů. Jeden z nejprestižnějších filmových festivalů měl svoji premiéru před 75 lety. V roce 1951 se v Berlíně konal první ročník slavného Berlinále. Hlavní cenou je zlatý medvěd. První supermarket v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v Jihlavě. Jmenoval se Mana a patřil nizozemské společnosti Ahold. Další se objevil hned týden na to v Praze. Dnes jsme zemí s největší koncentrací velkopodlažních prodejen na počet obyvatel ve střední Evropě. 70 má dneska fenomenální Švéd. Pětinásobný wimbledonský vítěz, jeden z nejlepších tenistů všech dob, Björn Borg. A nejlepší český stolní tenista posledních let, rodák z Havířova Petr Korbel, má dnes 55. Já přeju hezkou sobotu.
6: A já přeji dobré ráno, a to ve čtvrt na 8. Tady jsou teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 6. června. Minimum minus 2 stupně Celsia. Plzeň Bolevec psal se rok 1975 a velice horko bylo ve Stříbře v roce 1998, kdy maxima na teploměrech vystoupala skoro k 37 stupňům Celsia. Dnešní počasí bude jarně umoudřené do 25. Ostatně podrobněji se na počasí už za chvíli podíváme s meteorologem. Dobré ráno.

0: Tento týden vám přinášíme seriál k 10. výročí vzniku chráněné krajinné oblasti Brdy. Povídat si budeme třeba o tom, že v brdských lesích se objevily bobři i velké šelmy. 3 minuty po 7:45, aktuální informace o počasí. Počasí. S Tomášem Vejvodou, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak je aktuálně?
1: Tak momentálně na obloze většinou jasno a v údolí se místy vyskytují mlhy. A co se týče teplot, tak ty se pohybují nejčastěji v rozmezí od 8 do 11 stupňů Celsia.
0: Nicméně mraky by nám měly během dne přibývat, pojďte na to zjít trošku podrobněji.
1: Je to tak, tak ráno se ještě mohou v údolích lokálně vyskytovat mlhy, ale ty se budou rychle rozpouštět. Jinak během dne pak očekáváme postupně většinou polojasnou oblohu, ale odpoledne bude té oblačnosti od jeho západu dále přibývat a k večeru se začnou objevovat i lokální přehánky. Zpočátku tedy zejména na horách, ale později večer hlavně i na ostatním území. A ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 22 do 25 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 17 do 20 stupňů Celsia.
0: Tomáši, zmínil jste, přehánky budou některak výrazné, nebo budou spíš marginální?
1: Bude se jedna spíše o slabší přehánky a potom hlavně později večer a v první polovině noci, jak jsem řekl, se můžou vyskytnout i mimo hory. A ty by mohly být i četnější, ale spíše se bude jednat o slabší, dejme tomu slabší přehánky.
0: Máme vyrozuměno, děkujeme a za hodinu naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.

0: tři.
1: 6 minut před 7:30 nabízíme náš seriál k 10. výročí vzniku chráněné krajinné oblasti Brdy. Ochránci přírody se tam radují z nově objevených živočichů. Zhruba po 40 letech byl v Brdech opět nalezen tesařík zavalitý. Na další zajímavé objevy se ptala Bára Kvapilová.
2: Ve zdejších lesích se znovu objevily některé velké šelmy, jako je rys ostrovit nebo vlk obecný. Když budeme potichu, můžeme se s nimi setkat?
3: Spíše ne. Byla by to ohromná náhoda. Jsou to velmi plaší živočichové. Pokud o nás jenom trochu budou vědět, tak se spíš uklidí, než by se nám ukázali. Rys ostrovit v Brdech se vyskytuje velmi sporadicky. Jsou to takové cestovatelské výpravy ze Šumavy mladých samců, kteří tady zatím nepotkali samici a tudíž tady nezůstávají a většinou se vrací zpátky na Šumavu.
2: Říká šéf chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer.
3: Co se týká vlků, tak tady máme od roku 2023 potvrzenou smečku a v následujícím roce naše fotopasti potvrdili i mláďata. Ty jedinci se zachycují na fotopasti kontinuálně, takže víme, že ten výskyt tady můžeme považovat za trvalý.
2: Uprostřed vřesoviště jsem potkala Helenu, pěší turistka spolu se svým manželem a kamarádkou. Oni přijeli z Plzně, jak už vím, mají psa vzorně na vodítku.
4: Řekla bych, že dneska jsem trošku překvapená, že těch turistů poměrně málo oproti jindy. A když byl jaký ten turistický boom, tak mi přišlo, že ne všichni byli opravdoví turisti, že někteří lidé se nechovali jako hezky. No. Odpadky zanechávali, hřvali.
5: Bacha na zmije, hrozně se tu vyskytují.
2: Potkali jste nějakou?
5: Dneska ne, ale jindy jo.
3: Zmije se chová podobně jako třeba ty velké šelmy, to znamená, pokud ji nepřekvapíme, respektive se vzájemně nepřekvapíme, někde, kde ona se třeba vyhřívá, tak pokud o nás ví, tak ona se uklidí sama někam pryč z cesty. Pro ní použití třeba toho jedu, tak je vlastně plýtvání.
2: Asi nejslavnější obyvatelé Brd v poslední době jsou zřejmě bobři evropští, kteří se usídlili u padrčských rybníků.
3: Každý návštěvník se může seznámit s jejich prací, protože z hráze dolejšího padrčského rybníka jsou vidět jednotlivé hrázky, které ten bobr vytvořil, a vodní plochy.
2: Co vy jako ochránce přírody, jste rád, nejste rád?
3: My jsme nadšení, protože bobr evropský v osídlené krajině je vnímaný konfliktně z pohledu člověka, protože mu třeba zatopuje nějaké pozemky, které člověk hospodářsky užívá, a to právě v chráněné krajinné oblasti Brdy neplatí. Tady si ten bobr může dělat, co chce, a nikomu to tady nevadí. Naopak nám tady zadržuje vodu, vytváří skvělý biotop pro obojživelníky, zároveň pomáhá zadržovat drobný sediment při vypouštění ryb, čímž pomáhá udržovat čistou vodu a tím pádem i celý biotop potoka pod těmi rybníky pro raka kameráče.
2: Říká šéf chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer. Od padrčských rybníků Bára Kvapilová, Český rozhlas.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Obce z lokality Březový potok v Pošumaví podali kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu kvůli geologickým průzkumům pro úložiště jaderného odpadu. Koncem dubna neuspěli se správní žalobou proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které i přes jejich odpor povolilo průzkumné vrty. Správa zatím hledá zhotovitele prací. Na den pozemního vojska Bahna do Strašic dnes pojedou speciální autobusové linky. Dopravce vypraví ráno přímé spoje z Plzně a odpoledne zpět. Další autobusy pak budou pendlovat mezi záchytnými parkovišti a vojenským újezdem Brdy. Jízdní řády jsou na webu Bahna.eu a ČSAD autobusy Plzeň. Policisté opět varují před podvodnými telefonáty. Informuje o tom karlovarská mluvčí Zuzana Churaňová. Pachatelé se vydávají za policii, domáhají se citlivých údajů a snaží se vyvolat strach, že lidé o peníze přijdou. Podle Churaňové ale policie nikdy neřeší podobné záležitosti po telefonu. Podezřelé telefonáty mohou lidé oznámit na linku 158. V Plzni se koná Metal Fest. V Lochodínském amfiteátru se představí kapely z Evropy i ze zámoří. Vyvrcholením dnešního programu bude metalová opera Avantasia Tobiase Sameta. Festival podle organizátorů nabídne každý den zhruba 10 kapel. Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Konají se koncerty, piety i přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila také řada amerických veteránů. Invaze britských a amerických vojáků 6. června 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Jen první den se do ní zapojilo na 160 tisíc mužů. 20-letý tenista Jakub Menčík na finále grandslamového Roland Garros nedosáhl. Němci Zverevovi podlehl v semifinále ve 4 setech. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku jasno, v údolích místy mlhy, dopoledne začne oblačnosti přibývat, odpoledne místy i přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech je až do 21. června uzavřena ulice k vodojemu. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Plzeň, písně.

0: Zhruba za 5 minut od nás očekávejte aktuální informace o počasí.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
0: Valeč na Karlovarsku patří mezi nejzachovalejší barokní sídla v Česku. Obec je po staletí spojená se zdejším zámkem, který ovlivňoval nejen její podobu, ale i život místních lidí. Historie Valče, stejně jako u drtivé většiny obcí na západě Čech, přitom sahá až do středověku.
2: První písemné zmínky o Valči máme z poloviny 14. století, kdy tady pravděpodobně už stojí i nějaký hrad a celá ta obec vzniká hlavně kvůli tomu panskému sídlu. To znamená, že celé dějiny Valče jsou úzce propojené s existencí hradu a později zámku ve Valči.
3: Říká kastelán státního zámku Valeč Miloš Bělohlávek.
2: Valeč je pak na počátku 16. století povýšená za Jagellonců na městečko a vrchol rozvoje Valče je pak 18. století, kdy se celá Valeč přestavuje barokně. Ta dnešní obec, tak jak vypadá, když ní přijíždíte, tak je vlastně obcí barokní. To znamená, drtivá většina domů pochází z 18. století, rozmístění ulic, řešení náměstí, které má trojúhelníkový tvar, to všechno je vlastně velikánské, řekněme, barokní plátno. Oni tu obec upravují tak, aby z každé strany dávala dohromady s tím zámkem, s tím zámeckým kostelem, tak dávala ten malebný celek. A i proto je Valeč chráněná jako památková rezervace, protože je to jedno z unikátně zachovaných barokních městeček v Čechách.
3: Možná by mělo zaznít, že je správně ta Valeč, nikoli v ten Valeč. Odkud je ten název?
2: Označení Valeč, tak německy Valč, tak je pravděpodobně odvozené od vlastního jména Valentín. To znamená, že ten nějaký prapůvodní majitel Valče byl pravděpodobně nějaký rytíř Valentín. A ze slova Valentín se jako zdrobnělina ve staré češtině používalo slovo válek. A od slova válek už je k té Valči jenom krůček. Takže pravděpodobně šlo o osadu nějakého válka Valentína.
3: Když se podíváme na znak obce, najdeme v něm hrad nebo zámek.
2: Je to tak, ten znak obce nám vlastně ukazuje tu opevněnou věž s mříží a je to právě symbol toho, že dějiny Valče jsou nedílně propojené s tím kdysi středověkým hradem a později barokním zámkem, protože, a to je také nutné říct, vlastně velká část té obce byla tvořená těmi panskými budovami, pivovarem, lesovnou, kaplanstvím a drtivá většina obyvatel Valče po celé dějiny té obce tak pracovala pro zámek. To znamená, že oni pracovali buď přímo v zámku, v zahradě, v tom pivovaře, v panském velkostatku a nešlo vlastně oddělit dějiny zámku od dějin obce a obráceně. Tenhle stav trval až do konce 70. let 20. století, protože ještě v době, kdy na zámku sídl dětský domov po druhé světové válce, tak pořád většina obyvatel obce byla vlastně pracovně svázána s tou budovou toho zámku jako dětského domova.
3: No a s budovou zámku jste svázán i vy, tak jak se žije ve Valči?
2: Valeč je nádherná. Valeč je místo, které je tak trochu daleko odevšad, protože vlastně my jsme na rozhraní 3 krajů, Ústeckého, Středočeského i Karlovarského. Pro všechny jsme tak trochu na okraji, jsme vlastně periferie, ale je to místo, které má ohromný kulturní potenciál, ohromný turistický potenciál a hlavně je to místo, do kterého když přijedete z jakékoliv strany, tak se do něj musíte zamilovat.
3: Slova Miloše Bělohlávka potvrzuje i Markéta Petrová.
4: Valeč je nádherný místo nejenom díky kulturním památkám, ale i krásné přírodě. Je položená na úpatí Doupovských hor. Je to neobjevené místo, takže když se tu procházíte, potkáte víc srnek než lidí.
3: Vy ve Valči žijete, tak jak se tady žije?
4: Žije se tu hezky, strávila jsem tady nádhernou mateřskou. Tady člověk může trávit čas s dětma v parku a ne na nějakých malých hřištích přeplněných. Je tu spoustu jako milých lidí, kteří jsou aktivní, sami si tady vytvářejí různý kulturní akce tady na zámku, nebo pořádají masopusty, festivaly. Takže na to, že to je malá vesnička, tak je to tu vlastně docela živý díky pár lidem, co tu žijou.
3: Ve Valči dnes žije jen něco přes 300 obyvatel. Přesto tu najdete hned 3 kostely. Kvůli zdejší krajině se sem opakovaně vrací nejen turisté, ale i filmaři. Z Valče na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po 7:45 slíbím Jiřinu Bohdalovou, ta nás už za chvíli čeká s humornou scénkou, která se jmenuje Lístky do divadla. Teď info o počasí.
1: Počasí.
0: Teď ráno je jasno, v údolích se místy vytvářejí mlhy, ovšem během dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Ojediněle se může objevit i bouřka. Dnešní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách budou teploty o něco nižší 17 až 20. Rostylové podmínky, po ránu mírně nepříznivé, ovšem během dne to už budou dobré.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Za 9 minut nás čeká další kompletní zpravodajský servis.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala? Že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
3: Ty máš klukovu košili na sobě?
2: No tak proč mi ji dáváš?
3: Já ti ji nedávám.
2: Ježiši Kriste,
3: zatracená.
2: Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej, ne.
3: Já čekám, podívám. Já jsem si tě kdy brala.
2: Nože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
3: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrté nosu. Ježiši. Na to já mám tak...
2: No. Podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
3: Pane, pane, sedni si. Teď máme klid. Kariku, je pár hodin. Podívej se, vem si prášek.
2: Prášek?
3: No jo, to
2: na co to je?
3: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
2: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
3: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
2: No, co?
3: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
2: Tak dost, jo?
3: No.
2: Klid, do fabrikace a deset, no, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
3: ano.
2: Ne?
3: Ano.
2: Podívej se. Pojď sebou.
3: Já jsem.
2: Tohle? Šestou. Osmý, rozumíš?
3: Ne, počkej.
2: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
3: Tady, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
2: No.
3: Kolik je hodin?
2: No, jsem ti říkal.
3: Ne, co?
2: Jsem ti říkal, že jsi asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
3: Já nevím, no, ty jdou napřed.
2: Jo, aha, taky se mi zdá.
3: No, jdou
2: ti napřed. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
3: Hele.
2: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
3: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
2: jo?
3: Legitiv máš?
2: Jo, mám.
3: Tohle peníze máš?
2: No samozřejmě.
3: Máš, lístky máš.
2: No lístky, ty máš přece ty.
3: Jak to já?
2: Jistě.
3: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
2: No to bych je...
3: Do ruky.
2: No to bych je v té ruce musel mít.
3: Tak si jistý ruky někam jinam.
2: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
3: To nepotřebuju dělat.
2: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje?
3: Jsem, no, nebo je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
2: Půl osmi a pět minut.
3: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
2: Jo,
3: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
2: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
3: Proč?
2: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Mám vlasy dlouhý do půl pasu.

0: představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Lidé si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse. V zaniklé obci Zhůří na Šumavě dnes uctí památku 90. pěší americké divize. Výletní loď zahájí letní sezónu na Hracholuské přehradě. Dnes bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru přeháňky, ojediněle i bouřky. A teploty do 25 stupňů. Pěkné sobotní ráno vám má přeje Lenka Lupinková. Pacienti si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse, lidově otravy krve. V Česku ji podle dat ministerstva zdravotnictví ročně onemocní více než 5000 pacientů. Rezort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu, říká jeho šéf Adam Vojtěch z Hnutí ANO.
3: My věříme tomu, že právě transparentnost sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
1: Vedle toho chce ministerstvo taky změnit systém úhrad a zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí, které můžou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatnému podání antibiotik, už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Analýza je dostupná na portálu ukazatelů kvality péče od kanceláře zdravotního pojištění. Na Šumavském Zhůří je Den svobody. Akce se koná v prostoru zaniklé obce přímo u památníku věnovanému 90. pěší americké divizi. Ta se právě 6. června 1944 vylodila v Normandii a doputovala mimo jiné právě až na Zhůří. Na místo se dnes lidé výjimečně dostanou i auty, říká starosta Hartmanic Pavel Waldmann ze Sdružení nezávislých kandidátů.
4: Po celý den bude povolen vjezd vozidlům do prostoru teda bývalé osady Zhůří. Příjezd bude možný jak od Starého Brunstu podél řeky Křemelné, tak také od Staré Hutě. Tady bych poprosil všechny, kdo budou přijíždět, aby dodržovali parkovací stání a řadili se a někde na cestách nepřekáželi.
1: Akce začne v 10 hodin a na místě bude i historická vojenská technika a vojáci v dobových uniformách 90. pěší americké divize. Na Hracholuské přehradě dnes znovu po zimní přestávce začne zjet legendární výletní loď. Nově dopravu provozuje jeho česká plavební společnost. V červnu se bude jezdit jen o víkendech, o letních prázdninách potom od úterý do neděle. Jak dodává za provozovatele David Machart, jedna plavba zabere zhruba 2 hodiny.
5: Vyplouvá se tady z přístaviště Hracholusky ve spodní části Transcampu a loď pojede proti proudu řeky Mže až na přístaviště Radost. Tam mají možnost nastoupit nebo vystoupit a potom bude pokračovat dál až k Pňovanskému železničnímu mostu, kde se loď otočí a zase přes přístaviště Radost se bude vracet zpátky sem do Transcampu.
1: Podle Macharta první plavba začíná v 9:30. Během června loď v sobotu pojede trasu 5x a v neděli 3x. Policie pátrá po 12-letém Romanu Rusenkovi z Letče nad Sázavou na Havlíčko-Brodsku. V pátek se nevrátil ze školy domů, nedal o sobě vědět a nemá u sebe telefon. Vysoký je 150 až 160 cm. Má blond vlasy a modré oči. Na sobě má nejspíš tepláky a šedou mikinu. Podle policie měl být večer se svým spolužákem poblíž školy. Jakékoliv informace o hledaném, volejte na linku 158. Sport. Tenista Jakub Menčík na finále Roland Garros nedosáhl. Němci Zverevovi podlehl ve 4 setech. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu fotbalové asociace. Do šampionátu vstoupí tým trenéra Koubka za týden zápasem s Jižní Koreou v mexické Guadalajaře.
2: Počasí.
1: Zpočátku bude jasno, v údolích se místy mohou vyskytovat mlhy, během dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Pád bude slabý, vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré. A byl předpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Blovicích narazíte na uzavírku Poplužní ulice, opravují tam vozovku. Uzavřená bude až do 12. června.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hodin, k tomu 5 minut. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dnešní teploty až 25 stupňů Celsia, to zní dobře. A k tomu v našem programu, co v učebnicích nebylo, nabídneme spoustu zajímavostí o žirafách už za chvíli. A to s Martinem Písaříkem, Iveta Bartošová, anebo teď je tady Helena Vondráčková.
2: Dobré

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň.

0: Plzeňské společnosti Škoda Group tento týden poprvé žáci elektroučiliště po dvouleté praxi skládali závěrečné praktické zkoušky. Podrobnosti v reportáži už za chvíli.
1: Počasí.
0: To nabízíme 2:45. Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Aktuální teploty v našem regionu říkají, že nejtepleji je na Špičáku, kde rtuť teploměru šplhá ke 12 stupňům Celzia, a Ejpovice na Rokycansku bez 0,2, 8 stupňů Celzia a Plzeň Mikulka bez mála 9. Teď po ránu je jasno, v údolích se místy tvoří mlhy, během dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Ojediněle se může objevit také bouřka. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 17 až 20. Slabý jižní vítr 1 až 4 metry za sekundu a rozptylové podmínky po ránu mírně nepříznivé, ovšem během dne to budou dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Fame a ty si moja prvá, tady je ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň 8.22, předvést dovednosti na reálných úkolech přímo ze výroby. To mělo za úkol 15 žáků středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni, kteří tento týden skládali závěrečné praktické zkoušky. Za sebou mají dvouletou praxi ve firemním školicím středisku společnosti Škoda Group. Jde o pilotní projekt spolupráce mezi firmou a školou, který má žáky lépe připravit pro praxi.
1: Žáci mají za úkol montáž daného elektrokomponentu. Potom je tam složím podle výkresové dokumentace a zapojení dle schématu.
2: Na praktické zkoušky dohlíží vedoucí výcvikového střediska Škoda Group v Plzni Libor Škrlant.
1: Všichni mají jedničku až na nějaký chyby, ale kluci to zvládli dobře.
2: Praktickou zkoušku má za sebou Martin Krapf.
3: Musím říct, že to bylo jednoduché. Dostali jsme svorkovnici s pár kabelama a co jsme museli udělat mechanickou část a potom zapojit kabely.
2: Vy jste prošel celým tím dvouletým výcvikem. Co vám to dalo?
3: Naučil jsem se číst z technické dokumentace, zkusit si ten režim, chodit do firmy. Jo, byl to přínos.
2: Závěrečné zkoušky skládali žáci z oborů elektrikář, slaboproud, silnoproud a elektromechanik, říká ředitel elektroučiliště v Plzni Jaroslav Černý.
4: Samozřejmě můžou najít uplatnění jinde, mají klasický výuční list v oboru, takže můžou kdekoliv jinde vykonávat tu svoji funkci elektrikáře.
2: A v čem vidíte hlavní přínos spolupráce s firmami, ať už tady s tou nebo jinou?
4: V tom, že my jako škola vidíme, kam směřují technologie ve firmách a můžeme výuku odbornou upravovat podle toho, jak firmy upravují svoji technologii. A pro naše žáky je to výhoda v tom, že se naučí pracovní návyky, čas chodit do práce, takže po vyučení to není pro ně šok, když nastoupí do firmy, ale už ví, co je čeká.
2: Kapacita výukového centra Škoda Group je 18 žáků a pilotní projekt jich absolvovalo 15, říká Alexandra Krutá.
5: Tyto studenti mají možnost stretávat se s odborníkmi z praxe, so zkusenými chlapmi, kteří můžou odovzdávat nějaké know-how. Zároveň, keď k nám nastoupí, přesně vědí, co jich čeká a jaká bude jejich budoucí kariéra.
2: Žáci zapojení do projektu mají jistotu uplatnění a firma naopak může získat hotové odborníky, dodává Marcel Gondorčín z platformy Pakt zaměstnanosti, která v Plzeňském kraji propojuje školy a firmy s trhem práce.
6: Samozřejmě u těch elektrikářů tam se po nich zapráší na trhu práce tak jako tak, protože opravdu ten hlad je veliký, ale oni už během toho studia vlastně prokáží to, že jsou schopní plnit ty normy, chodit do práce, takže samozřejmě ty zaměstnavatelé na tohle to hodnotí velice kladně.
2: A další projekty by postupně měly vznikat. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň.
8: Každé

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Jak správně zabezpečit dům a byt před odjezdem na dovolenou, to se dnes dozví návštěvníci preventivní akce nazvané Plzeňský den proti vloupání. Uskuteční se v areálu Škodalent jako součást dětského dne od 11 hodin a pořádá ji vězeňská služba spolu s policisty. Letos se připojil i odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení magistrátu. Na tankodromu poblíž Strašic v Brdech dnes pořádá armáda tradiční den podzemního vojska Bahna. Představí techniku české armády i historická vojenská vozidla. Na programu jsou statické i dynamické ukázky pásové i kolové techniky. Součástí přehlídky bude také průlet letounů vzdušných sil, seskok výsadkářů nebo ukázka odsunu poškozené techniky. Své vybavení přijali představit také armády sousedních zemí. I letos očekávají organizátoři desítky tisíc návštěvníků. Program, který je každoročně zdarma, začne v 9 hodin a skončí v 16 hodin. Správci plzeňských městských rybníků připravují vodní plochy na letní sezónu. Nejvíce zaměstnává velký bolevecký rybník, který je hodně využívaný ke koupání. Například vodní rostliny těchto dnech pravidelně kosí speciální loď, uvedl to ze zprávy veřejného statku města Plzně Richard Havelka. Dopouštění hladiny z řeky Berounky se zatím neplánuje. Erbenovo náměstí v Klatovech se dnes promění ve vesmírnou základnu. Návštěvníci se mohou těšit na simulovaný let do vesmíru pomocí virtuální reality. Jak píše město Klatovy na svém webu, do města dorazil unikátní projekt Spacebus, který přiblíží pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Pozemní hokejisté Litic vyzvou ve finále extraligy Slávii. Hrát se bude v Hradci Králové od 19 hodin. A ještě počasí. Zpočátku bude jasno, v údolích se místy mohou vyskytovat mlhy. Během dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Dobřanech narazíte na uzavírku ulic Palackého a Tylova. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 32 minuty po 8 hodině nabízíme dál. Měli jste někdy na někoho pivku? Z čeho pivka vznikla? To se dozvíte už za chvíli a to v dnešním slovíčkaření.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Pivka. Přesněji řečeno mít na někoho pivku, čímž rozumíme být na někoho rozloben nebo dokonce být proti němu dlouhodobě zaujat. Laika možná napadne poněkud odvážné vysvětlení, že pivka pochází z citoslovce vyjadřujícího výstřel, tedy piv pav. Máme na někoho vztek, že bychom ho nejraději zastřelili. A ono to zřejmě není až tak daleko od pravdy. Jedno vysvětlení se obrací na slovenské mít na někoho pik, tedy dopal. V úvahu přichází i německé eine pik auf in haben, což opět znamená mít na někoho zlost. Pik je tady odvozeno z francouzštiny od slova piqué, což je špice, píka, ale nebo také trpkost. Etymologové si dali práci, aby původ české pivky vystopovali, ale žádný z nich nedokázal vysvětlit, jak se K přeměnilo na F. A tak se nakonec přiklonili k tomu, že si to Češi opravdu spojili s citoslovcem výstřelu.
2: Jsme Český rozhlas, 8 minut po půl deváté, přejeme za prvé dobré ráno a za druhé nabídneme aktuální počasí, a to s meteorologem už za 4 minuty. Tak buďte s námi dál.

0: Za 3:45 na 9 tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Pokud jste byli na dni otevřených dveří v Českém rozhlase Plzeň, pak jste viděli zpěváka Maxe Behenského, ten vystoupí dnes v Plzni, a to ve 14 hodin a 10 minut za obchodním centrem Plaza. Další tipy pro volný čas nabídneme ještě do 9 hodiny.
1: Počasí.
0: Tomáš Vývoda na telefonu, přejeme vám dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak se nám počasí změnilo za hodinu, co jsme se neslyšeli? Jak je aktuálně?
2: Taky nadále je na obloze většinou jasno a v údolí se již jen výjimečně vyskytují mlhy, hlavně tady v údolí Berounky na severovýchodě kraje, ale ty se také brzy rozpustí a co se týče teplot, tak ty se pohybují nejčastěji v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia.
0: Stále ta situace je stejná, že se nám začne dopoledne zatahovat, nebo máme nějakou změnu, pane Vejvodo?
2: Tak stále platí, že během dne bude přibývat oblačnost, očekáváme postupně většinou polojasnou oblohu, odpoledne pak bude od jihozápadu dále přibývat té oblačnosti a k večeru se začnou objevovat i lokální přehánky, zpočátku zejména na horách, později večer se pak můžou objevit i na ostatním území. A nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 22 do 25 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 17 do 20 stupňů Celsia.
0: Tomáši, to bychom měli sobotu. Zítra je neděle, můžeme se těšit, že se počasí vylepší a nebude zataženo. Jak to bude? Pohovořte.
2: Tak ona i dneska bude jako poměrně sluneční den, té oblačnosti zas nebude přes den tolik, spíš až potom na večer. A i zítra to bude podobné, také očekáváme skoro jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být jen přechodně až oblačno a především na horách se může výjimečně objevit i slabší přehánka. K večeru pak bude té oblačnosti opět ubývat a to postupně až do vyjasnění. Ty nejvyšší denní teploty budou podobné těm dnešním. Většinou vystoupí na hodnoty od 21 do 24 stupňů Celsia. Na Plzeňsku může být až 25 stupňů a k tomu povane během dne mírný západní vítr o rychlosti 4 až 7 metrů za sekundu.
0: Děkujeme za informace o počasí a přejeme pěkné dopoledne a ráno.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A nesmějte se mi.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Typy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Bylo 8:45.
1: Typy pro volný čas.
2: Barokní veselice na zámku Čečovice začíná dneska v 11 hodin. Čekají vás šermířská a taneční vystoupení, sokolnictví, loutkové divadlo, komentované prohlídky zámku a bohoslužba v kostele svatého Mikuláše. Vybrané peníze podpoří rekonstrukci zámku. V prostoru Zadní bahna u Strašic na Rokycanskou ve vojenském újezdu Brdy se dnes od 10. hodiny koná den pozemního vojska s názvem Bahna 2026. Patří mezi největší veřejnou prezentaci armády České republiky. Na Den dětí s policií a vězeňskou službou České republiky můžete přijít do Škonalendu u Borské přehrady v Plzni. Zahájení je v 11 hodin, těšit se můžete na ukázky techniky, soutěž a taky užitečné rady. Děti se vydají na stezku detektivem na jeden den a rodiče se dozví, jak zabezpečit svůj domov. Kapli svatého Jana Kříže v Hodyni u Kožlan dneska proběhne koncert barokní romance. Den svobody na Zhůří proběhne na místě zaniklé šumavské obce Zhůří od 10. hodiny a připomene 82. výročí vylodění 90. pěší divize v Normandii. Letos návštěvníci uvidí i výstavu fotografií nazvanou Prezident na Šumavě, a to z loňské návštěvy prezidenta Petra Pavla právě na této akci. No a závěrem vyrážíme na sever Plzeňska, tam v Bílově se koná od 13 hodin setkání roda. V programu vystoupí mladí hasiči, taky skupina Pohodáček, Karlovice a nebo band Procházka. K prohlédnutí budou bílovské kroniky a pozor, zájemci si na místě mohou nechat vygenerovat a také vytisknout jejich rodokmeny. Tolik tipy pro volný čas.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Byl Petr Spálený a plakalo Baby jsme. Český rozhlas za 4 minuty už bude 9 hodin. V 9 odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Já jsem Jiří Trnka, přeji vám krásné dopoledne s námi a po 9. hodině nás čeká pravidelný sobotní dopolední magazín a to mezi nebem a zemí. Taky proto buďte s námi dál.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mučedníci Jan Bula a Václav Drbola se dnes stanou blahoslavenými. Jak zabezpečit dům před letní dovolenou, poradí dnes odborníci na plzeňském dni proti vloupání. Ve volnočasovém areálu Ultramarinka v Břesích na Rokycansku skončila oprava historického komína. Dnes bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru přeháníky, ojediněle i bouřky a teploty do 25 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupinková. Česko bude mít ode dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Kardinál Michael Černý vyslaný lbem 14. Tam česky a latinsky přečte papežský list, vysvětluje biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.
2: Jsou dva takové modely, když se někdo vyhlašuje za svatého nebo blahoslaveného, buď to koná se přímo v Římě. A potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
0: V areálu Škodalent v Plzni se dnes uskuteční plzeňský den proti vloupání. Je součástí dětského dne, který po čtvrté pořádá vězeňská služba spolu s policií a magistrátem Plzně. Součástí akce je plánované přistání policejního vrtulníku, výšťky na motorových člunech na Poborské přehradě, ukázky služební kynologie a prohlídka techniky. Hlavním tématem je zabezpečení domovů před letní dovolenou, říká mluvčí magistrátu Monika Krauzová.
3: Návštěvníci budou mít na místě možnost konzultovat zabezpečení svých domovů přímo s experty a prohlédnout si moderní mechanické i elektronické zabezpečovací prvky. Pro děti bude nachystaná tematická detektivní stezka, kde si vyzkouší práci vyšetřovatelů a získají drobné dárky.
0: Historický komín ve volnočasovém areálu Ultramarinka v Břesích na Rokycansku je po rekonstrukci. Přes 30 metrů vysokou dominantu se rozhodla obec zachovat před 10 lety jako připomínku zaniklého průmyslového areálu, který revitalizovala na multifunkční volnočasový a sportovní areál. Kvůli nestabilnímu podloží bylo ale podle nezávislého starosty Břas Miroslava Kroce nutné provést na komínu restaurátorské a stabilizační práce.
4: Patrně tam došlo k nějakým pohybům, tak jsme museli teď udělat za necelý půl milionu zpevnění podloží a toho spodku komína. Dělala to specializovaná firma a všechno se vyspárovalo. Je to nádherná dominanta po továrně, která tam fungovala 150 let.
0: Ve světě kvůli válce proti Iránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem. Upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Irán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a hnojiv. Světový potravinový program navíc očekává, že dopady krize budou v nadcházejících měsících ještě sílit.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisté vstoupili do Evropské ligy suverénním vítězstvím v Maďarsku. Domácí reprezentaci porazili ve třech setech. Hokejisty Liberce posílil 24-letý útočník Jakub Rychlovský. Poslední dva roky strávil v zámořské AHL.
1: Počasí.
0: Počátku bude jasno, v údolích se místy mohou vyskytovat mlhy, během dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přeháňky, ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Pak bude slabý vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Šťáhlavech neprojedete Masarykovou ulicí, důvodem jsou stavební práce. Objížďka je vedena po ulicích Radinská, Beránce a Švehlova, a to obousměrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: takzvaných babičských procesech totalitní justice odsoudila stovku lidí, 11 popravila, včetně farářů Boli s Drbolou, které dnes katolická církev blahořečí. Pozveme vás na výstavu, která připomíná dvě významné osobnosti pražské židovské Libně, historika Erika Poláka a spisovatele Arnošta Lustiga. Silným duchovním místem je Neratov v Orlických horách. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Petru Černockou jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Katolická církev dnes blahořečí první uznané mučedníky v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit. Tehdejší justici ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který velel útoku v Babicích. Natáčel Daniel Zach.
1: V Květně on byl popravený. No, já jsem si v červnu narodil, 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No, co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no, a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale

0: exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
1: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
2: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
1: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
2: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátil poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
1: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se dnes věnujeme jedné dnešní významné události. Už za pár hodin začne na brněnském výstavišti slavnost blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Vyvrcholí tak beatifikační proces, který trval přes 20 let. Záměr blahořečení potvrdil v říjnu loňského roku papež Lev XIV. Pokračuje Nadežda Hávová.
1: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
2: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli

0: roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
1: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
2: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboly.
1: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
2: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické. A všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
1: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Na svatý kopeček u Olomouce se v polovině června sjedou Romové z celé České republiky i Slovenska. Chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Sloužit ji bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu. Pouť s dlouholetou tradicí se uskuteční v sobotu 13. června. Její součástí bude i hudební a divadelní představení romských skupin. Loni na akci dorazilo kolem 500 poutníků. Letošním tématem pouti, která začne v 10 hodin slavnostní mší svatou, je svatý František z Assisi. Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Vypálili ji nacisté v roce 1939. Archeologové postupně odhalují základy synagogy. Festival je má vrátit do paměti města. Pátý ročník Štetlfestu potrvá od 26. do 30. srpna, nabídne 130 programových položek. Téma ročníku zní návraty. Místo, kde stávala synagoga, ožije v době festivalu kulturními i komunitními akcemi. Minulost synagogy připomene také literární almanach Nenacházím žádné stopy. Svými texty přispěli Kateřina Tučková, Milan Uhde, Arnošt Goldflam a další autoři. Na vydání knihy mohou lidé přispět prostřednictvím komunitního financování. Festival totiž letos nezískal peníze od Ministerstva kultury. Oproti očekávání chybí zhruba 400 tisíc korun na literární a hudební linku festivalu. Pořadatelé se snaží peníze získat také od sponzorů. Šetří na provozu, aby nemuseli škrtat program. I tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu. Tak.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Zvláštní kříž, skleněná střecha i křížová cesta, to je Neratov v Orlických horách. Tamní kostel římskokatolické farnosti je vyhledáván nejen věřícími lidmi z celé republiky, i díky zvláštní energii. Redaktor Karel Sladký natáčel s monsignorem Josefem Suchárem právě o výjimečnosti tohoto místa.
1: Vy máte v Neratově zvláštní kříž. Co je to za kříž?
2: Je to kříž, na kterém není Kristus, ale je tam jenom silueta, která je vyřezaná do toho dřeva. Má nám symbolizovat právě ten symbol toho kříže, to znamená i tu bolest a trápení celého světa, odmítání a všechny ty věci, které sebou život přináší, že bychom je měli dokázat přijmout a dokázat do nich vstoupit, neuhýbat před nimi, ale že bychom na tom kříži neměli zůstat, ale měli bychom jim projít. A tam, když projdeme tím křížem, tam je ten nový život, to, co představuje ten příběh o tom vzkříšení.
1: Tady v Neratově máte nádhernou prosklenou střechu kostela. Co symbolizuje právě?
2: Symbolizuje tu důležitost propojování těch světů. Jak se i říká, tam, kde se spojuje nebe se zemí, tak tam se dějou zázraky. A je důležitý, a zvlášť si myslím, že pro dnešní lidi je důležitý, aby třeba i v tom kostele opravdu uviděli nebe. Protože někdy to je takový jako nahrazovaný spoustou těch našich výtvorů a spoustou věcí, které my do toho vkládáme, a je to náhražka, není to opravdový. Myslím si, že taky proto spousta lidí třeba nenavštěvuje ty naše byť překrásný barokní kostely, nejen, že jsou zamčený, ale jde radši do přírody, kde je to takový jasný, čistý. Proto si myslím, že taky v těch nových kostelích tak tam jsou jenom základní symboly a není tam těch věcí na to, aby rozptylovali vaši mysl moc, protože vám dávají prostor pro to, abyste si mohli sednout a přemýšlet a nechat působit jenom to něco, jako co tam je. A navíc to, co je nejdůležitější, nejvzácnější, nejkrásnější, co by v kostele mělo být, tak jsou lidi a ne ty věci.
1: Neratov je spojením duchovna, přírody. Myslíte si, je to právě ten důvod, proč tolik lidí rád do toho Neratova jezdí a cítí tam takovou zvláštní energii?
2: Já proto mám vysvětlení to, že to je takový ten boží dar, který proniká zvláštní mariánský poutní místa. Je takový to mateřský pohlazení. A že když lidé reagovali vlastně na nějakou tu boží výzvu a vytvořili nějaké to poutní místo, zvlášť mariánské, tak je Bůh obdařil právě tady tímhletím nádherným darem, kdy je to propojení toho koloritu, té přírody, atmosféry, která je neopakovatelná, a spoustou i dalších věcí, které do toho můžeme vkládat my. No a my máme tu výhodu těch čistých duší, těch lidí s tím handicapem, se kterými se snažíme vítat všechny ty poutníky a návštěvníky, mezi kterými neděláme rozdíl a kterým chceme umožnit právě to, aby tam mohli vstoupit. Můj tatínek vždycky říkával, že člověk by měl mít vždycky něco, čím si může hosta uctít. On pálil výbornou slivovici, takže on měl vždycky něco, co mohl tak nějak podat. My jsme dostali do vínku ten nádherný kostel i ten kus přírody, no a tak se snažíme o to podělit se všemi lidmi, kteří přichází, aby oni mohli zažít to, co máme rádi, na co jsme hrdí, a to, co bychom chtěli, aby se aspoň kousek toho pokoje, ty radosti mohli odnést domů.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme jednu pozvánku. Libeň židovskou, ale především dva významné libeňské rodáky připomíná výstava ve Velkém neboli Levitově mlýně v Praze Libni. Prvním z nich je historik a pedagog Erik Polák, od jehož úmrtí letos uplynulo 30 let. Druhým je světově uznávaný spisovatel Arnošt Lustig, který by letos oslavil 100 let. Jeho jubileum zařadilo na svůj seznam významných výročí také UNESCO. Výstava s názvem Chci žít tam, kde to mám rád, představuje výběr citací z literární tvorby obou autorů, které odrážejí jejich životní osudy. Oba prošli koncentračními tábory a druhou světovou válku přežili. Výstavu můžete navštívit až do 28. června, zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na organizaci výstavy v Levitově mlýně se podílí Praha 8, nadační fond Arnošta Lustiga a nadační fond Hudba pro věčnou naději. Jeho zástupkyně Martiny Jankovské jsem se zeptala na poselství této výstavy.
2: Připomínat život, dílo a odkaz obou těchto libeňských osobností, protože oba se narodili v Libni, oba prožili své dětství v Libni, pak dokonce Erik se tam ještě vrátil a žil tam vlastně do konce svého života.
1: Jeho historii paní Jankovská dobře zná, protože univerzitní profesor Erik Polák byl otcem jejího manžela. Erik se jako 13-letý dostal do Terezína.
2: Zažil nástup fašismu, transport do Terezína, byl internován v getu v Terezíně a v tom chlapeckém domě, kde byl i třeba Arnošt Lustig nebo jiné osobnosti. Zažil další koncentráky a šťastný návrat.
1: Jak ho válečné zážitky poznamenaly, kromě toho, že se stal zaníceným zastáncem lidské důstojnosti?
2: Nebyl z těch, kteří by k tématům se vraceli hned, řekněme v těch jeho mladších letech, až v době, kdy už šel do důchodu, tak se k tomuto tématu teprve začal vracet v druhé polovině 80. let a po revoluci se velmi aktivně zapojil do práce v památníku v Terezíně, dokonce vypracoval i takovou koncepci, jak pracovat s mladými lidmi, jak jim přibližovat téma holokaustu a odborně se i tomuto tématu jako historik věnoval. A vždycky říkal, a je potřeba konat, jednat tak, aby se nezapomnělo.
1: Arnošt Lustig byl o 3 roky starší než Erik Polák a do terezínského geta byl deportován v 16 letech a zkušenosti z válečných let později promítl do svých knih a scénářů. Výstava je pojmenována podle jednoho z jeho výroků. Chci žít tam, kde to mám rád.
3: Jeho tatínek šel do Osvětimi a protože měl brýle, tak šel rovnou z toho transportu do pecí. Na toho tátu nikdy nezapomněl a bylo to pro ně vždycky takový jako trauma, že ten táta takhle zemřel, který ho on měl strašně moc rád, i tu maminku, ale ten táta, ten pro něj znamenal moc.
1: Říká Markéta Mališová, někdejší ředitelka nakladatelství a centra France Kafky, která s Arnoštem Lustigem intenzivně spolupracovala v závěru jeho života. Jak ho poznamenaly válečné zkušenosti?
3: On samozřejmě na to nikdy jako nezapomněl a věděl, že to byla strašná hrůza, ale vždycky se snažil být spravedlivý nebo poznal tam spousta taky lidských povah. Jo. Tam šlo o život každému, že jo, takže to bylo těžké.
1: Připomeňme, že po válce nějakou dobu pracoval Arnošt Lustig i v Československém rozhlase.
3: Co mu zůstalo, že kdykoliv ho někdo požádal o rozhovor, tak on opravdu spolupracoval. Neodmítal rozhovory a vždycky si vzpomněl, když on začínal, jaký to bylo, takže se to vždycky snažil těm redaktorům usnadnit.
1: Ovšem jeho největší vášní bylo psaní.
3: To jakmile někam odjel, a tak on psal jakoby v duchu nebo si dělal poznámky, ale jak neměl u sebe ten psací stroj a on psal opravdu na psacím stroji, tak to nevydržel díl než týden, bych řekl. Pak už se těšil na to, že už bude psát. A proto taky to bylo to jeho dopisování, to potvrdili všichni nakladatelé, že odevzdal rukopis. A když si ho měl přečíst, tak tam dodal dalších 8 stránek.

0: Rozjímání nad cestou kolem světa. Tak nazvala Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity své zamyšlení na závěr magazínu Mezi nebem a zemí. Ten pomalu končí. Hezkou sobotu vám také přeje Daniela Pavlíčková.
1: S blížícím se létem pokaždé přemýšlím, že už konečně vyrazím na tu cestu kolem světa. Přemítám, co sebou vzít. Oblečení, náhradní oblečení, spacák a nepromokavý obal, nafukovací polštářek, boty, náhradní boty, náhradní brýle, pouzdro na náhradní brýle, jiné boty, léky, izolační box na léky, papírové kapesníky, papíry na psaní, nabíječku, powerbanku, talisman. Bez čeho se obejdu? Mídlo, možná i ručník, fyzická knížka, dopisní papíry, papírové mapy. Co nechám doma? Psa, kytky, práci, srdce. Je mi rovnou jasné, že na takovou cestu toho budu mít k nošení moc a stejně mi toho bude hodně chybět. A to prý člověk skoro nic nepotřebuje, když na to přijde, což zřejmě platí především tehdy, když není na výběr, a pak pro radikální stav dobrovolné chudoby. Nicméně souhlasím, že všichni máme věcí spíš moc než málo a stejně se zajišťujeme pořád dál. Vydat se na cestu kolem světa chtě nechtě znamená, že se těch rádoby jistot valnou měrou vzdám. Budu muset začít mnohem víc spoléhat na sebe v každodenních maličkostech, které nakonec třeba udělají den. A budu muset spoléhat mnohem víc i na druhé, bez jejichž pomoci se v cizím prostředí těžko obejdu. Uvažuji, odkud se vydám. Konec konců mohu odkudkoliv a vždycky bych měla dojít domů od té doby, co je země kulatá. Přemýšlela jsem, jak budu cestovat, zda rychle nebo pomaleji, čím a jestli budu mít na vybranou a jestli to vydržím, bude horko, bude zima, ocitnu se v neznámých krajích. Místní tam třeba nebudou znát lingu franku, anebo budou a stejně si nebudeme rozumět. Anebo si budeme rozumět navzdory tomu, že se nedomluvíme. Nevím, na co se připravit, nevím, co očekávat, nevím, co si o všem myslet. Mohu jen doufat. Modlit se lze naštěstí všude. Co když se po cestě unavím a budu se chtít vrátit? Jenže v půlce štreky už to nedává smysl. Zatímco ale pokračuješ vpřed, můžeš to vnímat i jako začátek navracení. Od určitého bodu návrat znamená zůstat na cestě. Možná, že druhé poloviny ubíhají rychleji. Pokračuji a postupně odhazuji, co mě tíží. Bez tak doma všechno mám. Na nohách poslední sešmajdané boty, brýle poslepované, v pouzdru od brýlí zbylý aspirin. Talisman jsem cestou darovala, za to jsem nově pořídila klobouk, na něm uschlá kytka z jižní polokoule. Cestou jsem začala kupovat dopisní papíry. Až přijdu domů, zaklepu na svoje vlastní dveře. Vstoupím, spatřím, co na mě doma počkalo. Vidím se sedět za stolem. Na svědectví proti sobě se třesu prach z vlastních opánků a pochopím, nešlo to obejít a není třeba zoufat. Na stole leží dopisy, které jsem si posílala. Zatímco je čtu, moje srdce začíná bít podle místního času. Potřebovala jsem skoro celý život na to, abych došla zpátky.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Končí pětidenní policejní akce zaměřená na jednostopá vozidla. Roste počet zájemců o studium na Západu České univerzitě v Plzni. Šidboři na Domažlicku dnes pokřtí knihu o historii obce. Bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru přehánky, ojediněle i bouřky a teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Lenka Lupínková. Na motocykly, mopedy, kola a koloběžky se od úterý zaměřují policisté na českých silnicích. Akce Two Wheelers skončí dnes. Do pátečního poledne policisté zaznamenali skoro 600 přestupků.
2: Tohle splňuje specifikaci mopedu.
3: Policisté v průběhu této kontroly se zaměří na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
4: Říká mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Kontroly mají přispět i k větší bezpečnosti motorkářů, cyklistů a jezdců na elektrokoloběžkách a elektrokolech.
5: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
4: Upozorňuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Kompletní vyhodnocení akce policie představí v pondělí. Třeba v Praze ale hlídky nejčastěji řešily špatný technický stav, například chybějící registrační značky, blinkry nebo sjeté pneumatiky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Středoškolští studenti letos podali na Západočeskou univerzitu v Plzni přes 17 000 přihlášek. Oproti loňskému roku tak počet vzrostl o 7%. Největší meziroční nárůst v počtu uchazečů zaznamenala fakulta pedagogická. Studenti mají zájem i o dlouhodobě nedostatkové aprobace, jako jsou matematika, informatika nebo fyzika. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Roste i zájem o tradičně silné programy Fakulty ekonomické, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Fakulty filozofické. Uchazeči se na Fakultě ekonomické hlásí především na podnikovou ekonomiku a management, na Fakultě filozofické pak na mezinárodní vztahy a teritoriální studia. Velký převis uchazečů je také ale například u programu sociální práce a humanitní studia.
0: Kulturní odpoledne s Mikulášem dnes pořádají v Šidboři na Domažlicku. Jde o akci na podporu záchrany kostela svatého Mikuláše. O něj se už několik let stará stejnojmenný spolek. Jak dodává jeho předseda Ivo Dubský, začátek je ve 14 hodin.
7: Návštěvci uslyší a uvidí ženský sbor Kanzoneta z Domažlic. K tomuto dni vydáváme také knihu kapitoly z dějin Šidboře a vzpomínek na vrch. Potom pan Nechutný z divadla Josefa Kajetátantela v Plzni přednese několik úryvků ze vzpomínek pamětníků a na závěr oficiální části požehná pan páter Miroslav Gerga tuto knihu.
0: Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Konají se koncerty, piety i přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila taky řada amerických veteránů. Invaze britských a amerických vojáků 6. června 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Jen první den se do ní zapojilo na 160 tisíc mužů.
1: Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru vodních slalomářů v Praze Troji. Dnes budou soutěžit kanoisté. Mezi muži se představí i Lukášové Rohan s Kratochvílem a Václav Chaloupka. V ženské soutěži budou z Češek Terezy Michalová s Kneblovou a Martina Sadková.
1: Počasí.
0: Počátku bude jasno, během dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád bude slabý vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech je až do 21. června uzavřena ulice k vodojemu. Důvodem jsou stavební práce. Mějte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domů. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Conteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozdílné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso, a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem,

0: že mravenci ojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
1: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
0: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
2: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. A budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
2: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
3: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
2: ano.
3: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
2: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
3: Hmm. Vy jste takový hodně aktivní.
2: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
3: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
2: Já jsem začínal v roce 1983.
3: Jak to bylo?
2: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka. Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev, no a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
3: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
2: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
3: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
4: Většinou.
3: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
4: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju. Jo? A oni potřebují o tom něco vědět. Jo? Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
2: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
3: a
2: přebírat
3: ověřovat,
2: a ověřovat. Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
3: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, ne, snad v Evropě?
2: Ne,
3: nebo
2: nemá, to není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
1: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západočeských firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytli té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červenli více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Potíže s otěhotněním má v Česku 15-20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. Na akci Bahna vyjíždějí speciální autobusy. Jízdenky se nově prodávají na zastávkách. Hasiči v Babylonu na Domažlicku budou mít po rekonstrukci hasičské zbrojnice moderní zázemí. Zpočátku bude jasno, během odpoledne přibývání oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 25 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupinková. Na dnešek připadá Národní den neplodnosti. V Česku má potíže s přirozeným početím a podle odhadu gynekologů 15-20% párů. Příčiny se ale dají většinou léčit, pokračuje vedoucí centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě Pavel Darebný.
2: Nemám rád výraz u některých kolegů, kteří řeknou, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
0: Na problémech s plodností se ale podle něj ženy a muži podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy, dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba. Na den pozemního vojska Bahna do Strašic vypravuje dopravce autobusy Plzeň speciální linky. Některé jedou přímo z Plzně, další budou celý den pendlovat mezi prostorem vojenského újezdu Brdy a záchytnými parkovišti ve Strašicích a v Mirošově. Kvůli urychlení provozu se letos nově jízdenky prodávají už na zastávkách před nástupem do vozu, říká za dopravce Zbyněk Hubák.
3: Na těch zastávkách budou naši pokladní, kteří by všechny odbaví dopředu, aby jenom vždy zastoupili ty cestující a urychleně se dostali na stanoviště na Bahnech. Samozřejmě bude možnost i nouzově v autobusech řidiči budou vybaveni, kdyby nějaký technický problém nebo prostě ten zájem byl takový, ale primárně bude většina odbavena ještě před nástupem do autobusu, tak aby vždy autobus cestující nastoupili a během krátké doby se dostali na Bahno nahoru.
0: Zpáteční jízdné stojí 50 korun a platit je možné jen hotově. V Babyloně na Domažlicku dokončují rekonstrukci hasičské zbrojnice. Současná budova má nevyhovující prostory pro výjezdovou jednotku a moderní techniku. To by se díky rozšíření a modernizaci budovy mělo změnit. Hotovo má být v červenci, říká nezávislý starosta Babylonu Pavel Bambásek.
4: Rozšiřuje se to vlastně o garáž a to zázemí sociální, aby tam měli i záchody, sprchy, které tam dřív nebyly, takže aby už ty naši hasiči měli prostě klasický krásný zázemí a stojí to kolem 4,5 milionu.
0: Většinu nákladů pokryje státní a krajská dotace. Izraelská armáda vydala nové rozkazy k nucené evakuaci obyvatel jižního Libanonu. Týkají se pěti obcí. Izrael jejich obyvatele vyzval, aby se přesunuli severně od řeky Zahrání. Izraelská armáda pokračuje v rozšiřování své vojenské kontroly na jihu Libanonu navzdory dohodnutému příměří. Sport. Tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Zverevovi 1-3 na sety. Němec si o titul zahraje s Italem Kobolim, který na kurt nemusel. Jeho krajan Arnaldi totiž z turnaje odstoupil kvůli nemoci. Počasí. Kolem poledne bude většinou polojasno, v průběhu odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti postupně přibývat a k večeru se ojediněle vyskytnou lokální přehánky. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Bát bude slabý vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby ho předpovědi na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Horšovském Týně v ulici Na Přeložce se srazilo osobní auto s motorkou. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je 6. 6. roku 2026. V datu máme 3 šestky. Milovníci hororových filmů vědí, co tohle číslo znamená, a těm ostatním to raději říkat nebudeme, protože v tomhle případě jde jen o shodu náhod a nic to neznamená. Podstatné je, že po deštích je obloha zase bez mráčku, teploty jsou v jarním normálu, takže by to mohl být docela příjemný den, zvláště když k němu přiberete Český rozhlas Plzeň. Krátce po 11:30 se živě podíváme do Strašic, kde se dnes koná den pozemního vojska, takzvaná Bahna. Seriál Můj kraj nás zavede do Železné Rudy, kde se narodil průkopník české myslivosti Julius Komárek. A už za chvíli ještě jeden výlet, tentokrát do Stodu ke Staré poště. Tak příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: Starou poštu ve Stodě tu nemůžete minout. Její tři barokní štíty vám nedovolí se na ní nezahledět. A až se na ní budete dívat, připomeňte si, že jde o jednu z nejstarších poštovních budov v České republice, která byla na důležité trase Praha-Plzeň-Klenčí-Řezno. A také si povšimněte, že štíty na první pohled sice vypadají stejně, ale toto zdání klamé. Ve skutečnosti je každý jiný.
1: Ten prostřední štít je užší, ale zdobení je na něm mnohem krásnější. Nahoře je to zdobení nejbohatší. Pravý štít je takový stroší malinko, no a levý štít, ten se skoro podobá tomu pravému, ale je trošku zdobnější.
2: Na Starou poštu se díváme očima Pavla Cícha, vedoucího městského kulturního střediska Stod. Z prostředního štítu zjistíme, že stavba dostala stávající podobu v roce 1747.
1: Pan Jiří Anton Puntichan, který byl pošmistrem zde, nechal poštu přestavět na krásný barokní útvar, kdy zřejmě, protože pošta má tři štíty, tak zřejmě byly zde původně tři domy, ale on to nechal postavit na jeden poštovní úřad a stal se z toho tedy dům číslo popisné 12.
2: Pošta jako taková je ale o hodně starší. Na tomhle místě je uváděna už v roce 1548.
1: Existuje dopis, který psal Ferdinand I. tehdejšímu proboštu Chotěšovského kláštera a tam v něm právě už zmiňuje poštovní úřad. Čili to bereme jako datum, kdy tady zcela jistě poštovní úřad byl.
2: A bývala to pošta listovní a zároveň jízdní?
1: Pošmistr měl za povinnost chovat 7 koní tady ve Stodě. Dřív se totiž poštovní zásilky nedopravovaly jako dneska, ale dopravovaly se poštovními vozy. Pochopitelně ty vozy byly zapřaženy do koňského spřežení. A vzhledem k tomu, že pošta sloužila i jako dostavní doprava, bylo

0: Úzka přes Prahu zpátky do Ruska.
1: Místnost, kde generál přespal, nám asi neukážete.
0: Místnost vám neukážu, protože to vlastně nikdo přesně neví, ale můžeme se podívat dovnitř, jak to tam teď vypadá. Tak teď jsme vstoupili do místnosti, která dřív byla vlastně taková ta přijímací úvodní místnost. Pojďme kousek dál, tady doleva mírně. Jsou tady valené klenby, které se dochovaly sice v malé míře, ale jsou tady. Dnes tedy jsme v takové malé místnosti a ta klenba je prostě úžasná, že vydržela až do dnešní doby.
1: Sem dovnitř se tedy zatím návštěvníci nepodívají.
0: Návštěvníci mohou vidět tenhle ten krásný dům pouze zvenku, dovnitř nelze chodit, ale je zpracovaná studie a my bychom z tohoto nádherného, asi nejúžasnějšího domu ve Stodě rádi udělali takové malé mini muzeum poštovnictví, mini muzeum věnované generálu Suvorovovi, no a samozřejmě rádi bychom, aby zde bylo třeba informační centrum.
1: Ačkoliv je zatím nepřístupná, přesto byste jednu z nejstarších poštovních budov v České republice měli vidět.
0: Kolem probíhá základní cyklotrasa číslo 3. Je tady výhled na řeku, je tady výhled na Komenského náměstí a je tady nádherné odpočinkové místo.
1: A je tady výhled na tu unikátní budovu.
0: Všichni jste vítáni.
1: Ze Stoda Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Seriál o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Julius Miloš Komárek se narodil 15. srpna 1892 v Železné Rudě. Výrazně se podílel na rozvoji české myslivosti a byl jedním z prvních iniciátorů založení Národního parku na Šumavě, který měl také zvláštní vztah, jak mi řekl vedoucí lesní správy Lesů České republiky Petr Najman.
2: Ten jeho vztah byl daný tím, že se na Železné Rudě na Šumavě narodil. Tady chodil k soukromému učiteli, českému soukromému učiteli, aby nemusel chodit do německé školy, a vystudoval i klatovské gymnázium, to znamená celé mládí strávil na Šumavě a toho tím pádem formovalo. Pro mě, jakožto pro profesního lesníka, je to jednoznačně nejvýznamnější osobnost Železnorudska, Železné Rudy, protože zakládal výzkumný ústav pro ochranu lesa, dnešní výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.
1: Profesor Komárek vedl výzkumný ústav lesnický od roku 1921 do roku 1945. Důvodem pro založení ústavu byla kalamita přemnožené bekyně mnišky. Julius Komárek se v tehdejším československém rozhlase snažil situaci přiblížit posluchačům.
3: Je to malý, bíle a černě kreslený motýl, jeho šklupatá housenka je strašným škůdcem našich smrkových lesů. Vyskytuje se čas od času, obyčejně v období 5 až 10 let, v obrovském množství v květnu a červnu v našich hustých smrčinách a v krátké době asi 6 neděl dovedou tyto housenky sežrati všechny jehlice stromové tak, že jen holé koruny červenavých větví ční k nebi jako po zhoubném požáru.
1: Komárek ze své funkce jako první ve střední Evropě nařídil letecké práškování proti bekyni, čímž se podařilo obrovskou kalamitu zastavit. Byl činný i literárně, snad každý myslivec zná jeho knihu Lovy v Karpatech a život lesní zvěře populárně líčil i přes rozhlasové vlny.
4: Nyní položil své dlouhé parohy na hřbet, natáhl chřtán a z otevřeného hrdla vyráží táhlý řek.

0: Je to výzva mladým sokům, které tuší na blízku a kteří by mu rádi odloudili některou laň.
1: Julius Komárek byl rovněž prvním iniciátorem zřízení národních parků v Tatrách a na Šumavě, kde by zvěř byla zákonem chráněna. Později se stal členem korespondentem Akademie věd. Zemřel 7. února 1955 v Praze. Ze Železné Rudy, Roman Stupka, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Jsou 3 minuty po 11:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a zase míříme do terénu. Na tankodromu poblíž Strašic Brdech začala totiž další bahna. Tradiční den pozemního vojska nabídne statické a dynamické ukázky tuzemské armádní techniky, včetně té historické. Bojová vozidla přijeli představit také armády sousedních zemí a i letos očekávají organizátoři desítky tisíc návštěvníků. Program, který je každoročně zdarma, sleduje přímo na místě reportér Lukáš Milota. Tak Lukáši, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, zdravím vás ze zadních bahen.
0: Tak co už si mohl v rámci letošních bahen vidět?
1: Celý program tak začal už 9 hodin koncertem armádní hudby, ale takový ten hlavní začátek a ten start byl potom v 10 hodin, kdy proletěli tady nad tankodromem, nad cvičištěm armádní letouny JAS-39 Gripen a vrtulníky. A potom následovalo zahájení spolu s hosty. Promluvil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, který řekl, že bahna jsou ukázkou připravenosti naší armády. Také promluvil dosluhující náčelník generálního štábu armádní generál Karel Řehka, který řekl, že obrana je samozřejmě věcí armády, ale nemůže fungovat, pokud se do ní nezapojí veřejnost a další složky. Viděli jsme také seskok parašutistů. Na bahnech je dneska krásné počasí. Můžeme říci letní, počasí je opravdu jako na objednávku. Včera tady pršelo, takže ta bahna tady skutečně byla, ta technika je značně zabahněná, když jsem přijížděla, nicméně teď už je ta přehlídka a diváci tady v bahně nechodí, je tady i tribuna, takže sledují ty ukázky, ať už statické nebo dynamické, z příjemného prostředí a svítí na ně pěkně sluníčko, uvidíme, jestli ta teplota zase nebude až moc velká.
0: Už se teď dá říci, jaký je tedy tentokrát o bahna zájem, kolik je tam lidí?
1: Já jsem jezdím už několik let, takže můžu říct, že ta bahna jsou tradičně hojně navštěvovaná. V minulosti to bylo třeba 50 tisíc diváků. Dneska, když se podívám kolem sebe, tak netroufnu si odhadovat počty, ale vidím tady opravdu hodně lidí, hodně diváků, kteří lemují to samotné cvičiště, jak už jsem říkal, sedí na tribunách. Další přicházejí, ten prostor je poměrně členitý, je tady řada různých stánků, partnerů, kteří se prezentují, náborové stánky, stánky s občerstvením, takže lidé jsou tak nějak rozprostření a když se podívám kolem sebe, tak rozhodně nevidím jenom třeba starší lidi, ale i mladší lidi, rodiny, děti, protože řekl bych, ta přehlídka, ta ukázka té vojenské techniky je atraktivní pro všechny věkové kategorie, pro fandy vojenské historie i vojenské současnosti, takže uvidíme, kolik potom odpoledne nebo večer budou zase říkat ty statistiky, kolik lidí sem skutečně dorazilo. My jsme už viděli i přehlídku historické techniky, protože tím hlavním pořadatelem nebo jedním z hlavních je nadace pozemního vojska armády České republiky a také se významně a jaksi zásadně do organizace Bahen zapojuje Muzeum na demarkační linii v Rokycanech a spoluzakladatelem Bahen je právě František Koch z tohoto muzea, takže ten už nám tady představil mnoho kusů historické vojenské techniky, druhoválečné i potom třeba pozdější. Pak jsme viděli představení techniky současné armády a teď se nám tady prezentují partneři, protože Bahen se neúčastní jenom česká armáda, ale jsou tady i ukázky techniky z Polska nebo z Rakouska.
0: No a jsou tam také přelety, slyšíme velice dobře.
1: No slyšíte, je to všechno živé, nejsem nikde schovaný, jsem tady opravdu v centru dění.
0: Tak můžeš říct, co je třeba největším lákadlem toho letošního programu?
1: Lákadlem bude určitě za chvilku historická ukázka, která nás přenese do druhé světové války a bude to tanková bitva, tedy z roku 1945. To je taková jedna velká dynamická ukázka, která nás čeká. A pokud se týká té statické techniky, tedy toho, té vystavené techniky, kterou si lidé můžou tady zblízka prohlédnout a promluvit si třeba i s posádkami, zeptat se na podrobnosti, tak by to určitě mohly být třeba pandury, mohla by to být houfnice Dana, která už se tady několikrát představila svými obrovskými ranami, ale takovým lákadlem, možná novinkou, by letos mělo být švédské pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90, které hodlá naše armáda skoro v kuse 250 kusů do budoucna pořídit, a také by to třeba mohly být německé tanky Leopard 2A4, které také se dostávají do výzbroje české armády.
0: Tanky, zkus jen ve stručnosti, co ještě návštěvníky letošních bahn čeká.
1: Čeká je bohatý program. To už jsem v podstatě víceméně hodně z toho už jsem řekl. Prezentují se tu i partneři, třeba jako je vojenská policie, která ukáže ukázku zadržení pachatelů nebezpečné trestné činnosti v lokalitě, kterou zasáhla nebo destabilizované nějakou válečnou situací. A určitě bych chtěl připomenout, že ten program tady bude do 16. hodiny. Takže pořád ještě je šance, aby sem lidé přijeli. Možná bych řekl důležitou informaci, tak novinku, pokud tady lidé chtějí zaparkovat u bahen, tak nevím, jestli mě slyšíte, ten vrtulník je dost výrazný.
0: Ty to dáš.
1: No, chtěl bych jenom říct, že co se týče parkoviště, tak parkoviště je letos nově v Mirošově u vlakového nádraží, druhé je potom ve Strašicích a jsou tam místa pro tisíce aut a odsud jezdí kivadlové autobusy, které diváky dovezou zkrátka až sem na bahna. Je to taková novinka, změna oproti minulým ročníkům. Jak říkám, program trvá do 16 hodin, je tady hezké počasí. Dá se říci, že tady je příjemná atmosféra, byť se jedná o techniku, vojenskou techniku, o válečné příběhy a tak dále, ale i tak je to ukázka opravdu připravenosti české armády a pokud to někoho zajímá, má stále ještě možnost sem dorazit.
0: Z boje se hlásil Lukáš Milota, děkujeme, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň,

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ain't gonna have plan, bitch.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota 6. června. Dobrý den všem, zvlášť slavným Severanům. Norbert má dneska svátek. A tady je Petr Jungmann. Privilegium svobodného horního města získal boží dar od saského kurfiřta Johana Friedricha před 480 lety v roce 1546. Je čtvrtým nejmenším městem České republiky, avšak tím nejvýše položeným. Den D nastal 6. června 1944. Spojenci zahájili operací Overlord invazi v Normandii a otevřeli druhou frontu v západní Evropě. Invaze se stala jednou z nejdůležitějších operací druhé světové války. Dnes nejlepší basketbalová soutěž světa. Americká NBA byla založena přesně před 80 lety v roce 1946. Tehdy měla 11 týmů. Jeden z nejprestižnějších filmových festivalů měl svoji premiéru před 75 lety. V roce 1951 se v Berlíně konal první ročník slavného Berlinále. Hlavní cenou je zlatý medvěd. První supermarket v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v Jihlavě. Jmenoval se Mana a patřil nizozemské společnosti Ahold. Další se objevil hned týden na to v Praze. Dnes jsme zemí s největší koncentrací velkopodlažních prodejen na počet obyvatel ve střední Evropě. 70 má dneska fenomenální Švéd. Pětinásobný wimbledonský vítěz, jeden z nejlepších tenistů všech dob, Björn Borg. A nejlepší český stolní tenista posledních let, rodák z Havířova Petr Korbel, má dnes 55. Já přeju hezkou sobotu.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zájem o nová auta od ledna do května meziročně vzrostl o 3%. Výletní loď dnes zahájila letní sezónu na Hracholské přehradě. Na Erbenově náměstí v Klatovech dnes lidé můžou zdarma zažít virtuální let do vesmíru. Bude polojasno až oblačno, večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 25 stupňů. Pěkné poledne vám přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních 5 měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozců automobilů dál vede Škoda, za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Přes 5% prodaných aut pochází z Číny. Roste taky počet registrovaných aut s alternativními pohony. Hybridy, elektroauta a vozy na plyn tvoří 36% trhu. Na Hracholské přehradě dnes znovu po zimní přestávce začala jezdit legendární výletní loď. Nově dopravu provozuje Jihočeská plavební společnost. V červnu se bude jezdit jen o víkendech, o letních prázdninách, potom od úterý do neděle. Jak dodává za provozovatele David Machart, jedna plavba zabere zhruba 2 hodiny.
2: Vyplouvá se tady z přístaviště Hracholovsky ve spodní části Transcampu a loď pojede proti proudu řeky Mže až na přístaviště Radost. Tam mají možnost nastoupit nebo vystoupit a potom bude pokračovat dál až k Mňovanskému železničnímu mostu, kde se loď otočí a zase přes přístaviště Radost se bude vracet zpátky sem do Transcampu.
0: Během června loď v sobotu pojede trasu 5x a v neděli 3x. V Klatovech můžou dnes lidé zažít virtuální let do vesmíru, a to v modelu raketoplánu Spacebus. V něm se můžou lidé díky otočným sedadlům a brýlím s virtuální realitou podívat na planetu Zemi z pohledu astronautů. Jedná se o společný projekt ministerstev obchodu, obrany a školství a hvězdáren v Praze a v Brně. Pokračuje mluvčí projektu Česká cesta do vesmíru Petra Kulovaná.
3: Můžou sem všichni lidi od 9 let a je to vlastně výprava do vesmíru na nějakých 10 minut. Nemáme žádné rezervace, nemůže se to někdo udělat dopředu, takže kdo přijde a vystojí si případnou frontu, tak na ty se budeme moc těšit. Celá akce je vlastně zdarma pro veřejnost.
0: Raketoplán bude přístupný v Klatovech na Erbenově náměstí do 17 hodin. Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle Tehránu ve slepé uličce. Vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce v rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že dohodu brzdí 24 miliard dolarů iránských aktiv zmrazených v zahraničí. Varoval, že pokud Amerika znovu zaútočí, Írán válku rozšíří daleko za hranice Perského zálivu, do Indického oceánu, Rudého moře i Středomoří. Sport. Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru vodních slalomářů v Praze Troji a připsal si premiérové vítězství v seriálu. A bouldering na světovém poháru v Praze poprvé vyhrál favorizovaný japonský lezec Sorato Ankaru. Finále bylo na štvanici bez české účasti. Nejlepší domácí reprezentant Lukáš Mokroluský vypadl v semifinále. Počasí. Kolem poledne bude většinou polojasno, v průběhu odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti postupně přibývat a k večeru se ojediněle vyskytnou lokální přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dávejte pozor mezi 93. a 89. kilometrem dálnice D5 ve směru na Plzeň. Odstavný pruh je uzavřený, pohybuje se tu vozidlo údržby, které seká trávu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Ano, v tradičním čase 5:05 po zprávách začínají písničky pro vás. Máme 6. června. Díval jsem se do kalendáře, možná, že jste poslouchali i kalendárium, dnes má svátek Norbert. No a Norbertů není u nás zrovna mnoho, jen něco lehce přes 1000. Tak nevím, jestli se na nějakého Norberta dostane. Nicméně vy ostatní víte, že můžete volat i pro ostatní, a to na telefonní číslo 221 554 222. Telefonní linka už je teď volná a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: Tak ty dnešní písničky zahájila zpěvem Věra Špinarová a pokračovat bude slovem Jarka z Plzně, protože ta je u telefonu. Jarko, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych se chtěla poslat písničku motorkářům všem. Jen se moc tak často nenechává zahrát, aby měli šťastný dojezdy. Málo bouraček, katastrof, většinou jsou přehlížený, tak ať šťastně dojedou domů. Ty mě taky řídí, takže i jemu to přeju.
0: Jo,
1: a vám děkuju moc.
0: Takže znáte nějakého toho motorkáře?
1: Mám syna, ano, doma, ukáže.
0: Tak přeju mu mnoho šťastných kilometrů, ať se poslechne i tuhle písničku, co mu posíláte.
1: Děkuju, děkuju. Naschledanou.

0: dál. Jsem na chatě na Zlatým rybníku na Plzni severu, jak my tady starou sedící říkáme, na chlubníku, jo, a já jsem tady služebně nejstarší, 65 let, ale rozrostla se tady to a je tady normálně opravdu velká skupina dobrých normálně parťáků všude okolo, včetně normálně majitele Zlatýho mlejna. A chtěl bych všem nechat zahrát pro hezký den písničku, na kterou jsme se domluvili.
1: Tak jo, máme tady Cata Stevensa, který bude teď zpívat všem dobrým parťákům.
0: Děkuju, naschle.

No a další přání je pro Zdeňku Bočkalovou. Píše se tady: milá maminko a babičko, tvým 80. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, radost a pohodu. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči a moudrost, kterou nám všem dáváš. Máme tě moc a moc rádi. Všechno nejlepší k narozeninám, Věra, Jindra mladší, Deniska, Renča a Jirka.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdan,

0: A do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň se teď hlásí Gdyně, odtud totiž volá Jirka a ten má také něco na srdci. Jirko, povídejte, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Plzeň a všechny jeho posluchače. A dneska bych jsem chtěl popřát svému švagrovi Petrovi k narozeninám všechno nejlepší, hlavně zdraví. Totéž jeho přítelkyni Janě. A chtěl bych zahrát písničku, protože celý svůj život zatím se věnoval fotbalu, nejdřív jako hráč, potom jako rozhodčí, tak mu posílám písničku Zelená tráva. Děkuji za zahrání a někdy příště na shledanou.
0: Ještě píská, Jirko?
1: No, teď už asi jenom na pískací hrnec.
0: No, každopádně, teď si užije, začne mistrovství světa brzy, tak...
1: No, to si užijeme všichni.
0: Takže ho zdravíme, posíláme tu písničku, ano. Mějte se.
1: Díky, naschle.

0: A tuhle písničku Michala Tučného už ve svém telefonu také poslouchala paní Věra z Hořovic a teď dojde na její přání. Věro, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Rádio Plzeň a všechny posluchače. A tato písnička letí pro našeho syna, vnuka, synovce Honzíka Kadeřábka, který oslavil krásných 19 let. Všichni mu přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Tomu přeje i jeho čtyřnohý kamarád Jack. A Honzíku, poslouchej rady od dědy Františka, který ti radí touto písničkou. No. A vám děkuji a mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Honzík by prý chtěl jezdit kamionem, vidíte?
1: Chtěl.
0: A děda mu to vymlouvá.
1: Děda mu to vymlouvá, ano. Protože děda ví, jaká je to řehole.
0: No a ví to i Ladislav Vodička, tak se ho pustíme.
1: Ano, děkuju vám moc. Naschledanou.

ztrácí lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

kočky, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: Zdvořilost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy přikrutu. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty. Pojistku musíš platit, mazat, tankovat. Zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí. Na noc sundat tmavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když se smí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu.
1: Dobrý den k vám do studia a všem posluchačům a prosím vás o zahrání písničky Panenka z Kouta od Marcela Zmoška k narozeninám pro moji kamarádku Janu Vomáčkovou. Milá Janičko, tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: 221 554 222. Tohle číslo do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň velice dobře zná také pan Václav ze Březí, před chvílí ho vytočil a my ho zdravíme. Dobrý den.
1: Děkuji, pane Romane, děkuji. Zdravím vás z rádia, všechny kamarády, kamarádky, posluchače vašeho rádia. Písnička poletí do Radkovic pro pana Vladimíra, který mi nechal zahrát a je to dlouholetý kamarád. Je on tak pro potěšení a jeho pokrevního bratra Pavla, který se o něj pěkně stará. Chtěl bych jim poděkovat za tu aktivitu a přeju jim hodně zdraví a ať se jim vede, chlapcům. Oni jsou to pánové opravdu v zasloužilém důchodu, tak ať mají nějakou radost. A pane Romane, já moc děkuji a těším se někdy na shledanou.
0: Tak Václave, my taky děkujeme a zavolejte zas někdy příště.
1: Ano, děkuji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: A mám tu další přání, které přišlo mailem. Vážená redakce, prosíme o zahrání písně A pak od Tomáše Kluse. Rádi bychom je poslali naši babičce a prababičce Dagmar Šislové z Plzně k dnešním narozeninám. Milá a babi Dano, k tvým narozeninám ti ze srdce přejeme především pevné zdraví, neustálý úsměv na tváři a spoustu radosti do dalších let. To vše přejí a písničku posílají vnoučata Tomáš s Evičkou, Daniel, Kristýnka, Matěj s rodiči a pravnučka Elenka.

No a poslední dnešní přání bude pro Ivanu Sýkorovou z Plzně, která dnes slaví své krásné 85. narozeniny. Milá naše Ivanko, jak v knize života je psáno, je to právě 85 let, co dítě přišlo otevřenou bránou na ten zvláštní, ale stejně krásný svět. Mnoho dní, ať ti ještě přáno. To jsme ti dnes chtěli povědět. Věk není to, v čem poznává se stáří, když oči věčným mládím září a když se srdce umí pousmát, těch 85 let vůbec není znát. Jménem členů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Plzeň vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, mnoho upřímné lásky a každý den úsměv zářící na tváři ti ze srdce přeje Milan.

0: Yes. Pozor, boty! Pochodem wchod!
1: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Obce z Pošumaví podaly stížnost proti průzkumu pro stavbu jaderného úložiště. Šidbořd na Domažlicku se snaží o záchranu místního kostela. Mučedníci Jan Bula a Václav Drbola se dnes stanou blahoslavenými. Bude polojasno až oblačno, večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 25 stupňů. Hezké sobotní odpoledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Obce z Pošumaví podaly kvůli vrtům v souvislosti s plánovaným úložištěm jaderného odpadu kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Lokalita kolem Březového potoka je jednou ze zvažovaných oblastí pro stavbu úložiště. Koncem dubna obce neuspěly se správní žalobou proti verdiktu Ministerstva životního prostředí, které v lokalitě přes jejich odpor povolilo geologické průzkumy. Podle zprávy úložiště radioaktivního odpadu nemají kasační stížnosti ani žaloby vliv na další postup a může začít geologickými vrty až do 1200 metrů. Aktuálně zpráva vybírá dodavatele prací. Kulturní odpoledne s Mikulášem dnes pořádají v Šidboři na Domažlicku. Jde o akci na podporu záchrany kostela svatého Mikuláše. O něj se už několik let stará stejnojmenný spolek. Jak dodává jeho předseda Ivo Dubský, začátek je ve 14 hodin.
3: Návštěvci uslyší a uvidí ženský sbor Kanzoneta z Domažlic. K tomuto dni vydáváme také knihu kapitoly z dějin Šidboře a hr vzpomínek na vrch. Potom pan Nechutný z divadla Josefa Kajetátantele v Plzni přednese několik úryvků ze vzpomínek pamětníků a na závěr oficiální části požehná pan páter Miroslav Gerga tuto knihu.
2: Česko bude mít ode dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Kardinál Michael Černý vyslaný Lvem 14. tam česky a latinsky přečte papežský list. Vysvětluje biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.
4: Jsou dva takové modely, když se někdo vyhlašuje za svatého nebo blahoslaveného, buď to koná se přímo v Římě a potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
1: Sport.
2: Snowboardistka Zuzana Maděrová ovládla anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigna vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil alpský lyžař Jan Zabystřan, třetí byla snowboard krosařka Eva Adamčiková.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, v průběhu odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti postupně přibývat a k večeru se ojediněle vyskytnou lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád bude slabý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biopředpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dvě osobní auta se srazila na příjezdu do Vejprnic směrem od Plzně. Nikdo se nezranil, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji vám krásný den, hezkou sobotu. Tak jsme začali první letní měsíc, pravda, konec toho minulého nás trošku spláchl, celou republiku nebo většinu republiky. Doufám, že jste to přečkali ve zdraví, bez velkých uhon. Dnes je tu sobota s datem 6. června a i když tedy nebe bylo tento týden uplakané, nás to v žádném případě nemůže odradit od dalších výletnických typů a plánů. A máme jich pro vás dost. Tentokrát vás vezmeme do největší volně přístupné jeskyně v Moravském krasu jménem Pekárna. Dovíte se mimo jiné i to, proč se jí tak vlastně říká. Potom vás provedeme obnovenou naučnou stezkou ve skalním městě Tisá v Ústeckém kraji a představíme i její nevšední průvodce. Navštívíme také dinosauří muzeum v Čertorjích na Olomoucku. Najdeme ho na soukromém pozemku nadšence, který na 3D tiskárně vytvořil repliky pravěkých fosílí a sestavil z nich kostry dávných tvorů. Dokonce bude řeč o jedné, kterou nikde jinde neuvidíte. A nakonec se zanoříme pod zem v bývalé obci Čistá na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Prozkoumáme někdejší středověký cínový důl, který se zachoval v téměř původní podobě. Takové jsou naše plány. Ještě jednou jsme rádi, že nás posloucháte. Posloucháte Výlety.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Příroda Moravského krasu přímo láká k procházkám a výletům. Oblast je, jak známo, bohatá i na jeskyní útvary. Kromě klasických prohlídek jeskyní plných krápníků, můžete nedaleko Hostěnic na Brněnsku navštívit i největší volně přístupnou jeskyni v Moravském krasu. Stejně jako to udělal kolega Zdeněk Truhlář.
1: S geologem Antonínem Tůmou přicházíme k informační tabuli, kde se píše jeskyně, kde se ryly dějiny. Co si pod tímto máme představit?
2: Jeskyně, kde je nějaký výrobek od pradávných lidí, který musel být tedy vyrytý, nebyl namalovaný, takže byl vyrytý. A stojíme před jeskyní Pekárnou v jižní části Moravského krasu. Je to největší volně přístupná jeskyně, kde nebudete platit. Je od nejbližšího parkoviště v obci Hostěnice vzdálená asi 1,3 kilometru. No a je to jeskyně, kde lovci koní a sobů magdalenské kultury, to je asi před 12-13 tisíci lety, měli poměrně velké sídliště. Asi byla ta jeskyně, mohli bychom říct, nejhustěji osídlená v rámci celého Moravského krasu. A patrně díky tomu osídlení tady byli i lovci, kteří měli umělecké vlohy. Nezanechali nám kresby na jeskyních stěnách, jak jsme zvyklí třeba z pyrenejských jeskyní, ale zanechali dvě rytiny na žebrech koní. Je to rytina souboje bizonů a rytina pasoucích se koní. Jsou to opravdové unikáty, které opečovává dneska Moravské zemské muzeum v Brně. Když sem návštěvník přijde, tak myslím si, že získá takovou velmi pěknou představu, jak ten byt těch dávných lovců vypadal.
1: Jak o tom tak povídáte, mě by opravdu zajímalo, co je vše ještě v jeskyni k vidění, takže můžeme vejít do toho poměrně širokého portálu.
2: Velmi široký portál, relativně s nízkou výškou, takže skutečně připomíná chlebovou pec, byť tedy velikých rozměrů. Jsou tady vidět tvary krasovění vápenců, to znamená rozpouštění vápenců, a já bych z nich vyzdvihl právě stropní hrnce. To jsou takové stropní prohlubeniny. My teď tady k jedné přicházíme a v ní se nachází replika nějakého kozorožce. Je to ukázka z těch pyrenejských maleb. My nevíme, kdo to tady udělal, ale malbu jsme tady nechali. Je to, řekněme, takový rebusek, aby si návštěvník s baterkou nebo s mobilem tady tu kresbu sám našel. Ale znovu připomínám, je to replika. Ve skutečnosti tady se žádné malby nezachovaly.
1: Co byste jako ochranář přírody doporučil a nebo naopak nedoporučil návštěvníkům, pokud se sem vydají?
2: Tak nechtěli bychom a prosili bychom návštěvníky, aby nedělali v jeskyni, respektive v tom portálu ohně, protože oheň za prvé může způsobit požár, za druhé popeloviny a kouř z ohně uškodí všem živočichům v jeskyni. No a naopak návštěvníci, ať si vezmou baterku nebo stačí i mobil a ať si tady udělají soukromí speleologický průzkum. Myslím, že se to obzvláště dětem bude líbit.
0: Říká geolog Antonín Tůma, který k jeskyni Pekárně zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Jeskyně je volně přístupná po celý rok a pokud byste chtěli už teď vidět, jak to v ní vypadá, tak nahlédněte do fotogalerie našeho pořadu na webových stránkách výlety.rozhlas.cz.

Minulá soutěžní otázka nás dovedla až k vodě, k přívozům, ostatně byla o nich řeč, a otázka zněla, který pražský přívoz je úplně nejstarší, zdali za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky na severním okraji Prahy. Tak historie, ještě než odpovím, historie vyšehradského přívozu sahá až do roku 1222, to jsem napověděl, vlastnila jej a provozovala vyšehradská kapitula. Dnes přívoz Vyšehrad spojuje pražskou náplavku na Rašínově nábřeží v Podskalí s hořejším nábřežím na Smíchově a ostrovem Císařská Louka. No a za B, tedy přívoz Sedlec Zámky, je druhým nejstarším a dosud fungujícím přívozem na území Prahy. Historie a tradice sahá až do přelomu 12. a 13. století, konkrétně k založení nedalekého kláštera v Plasích. Dnes spojuje městské části Praha, Sedlec a Bohnice. Tak doufám, že to nebylo příliš složité, prostě to teď zjednoduším. Správnou odpovědí bylo Ačko, jde o přívoz Vyšehrad. Kdo vyhrál kros body tašku? Jsou to paní Blanka Milpeková Holašovice, paní Růžena Hovorková Borovany, pan Jiří Juránek Jihlava, pan Jiří Vlk Mikovice a paní Zdena Ledlová Lunchcrown. Gratulujeme. A protože jsme na začátku dalšího měsíce, už tedy června, tak vám dlužíme, no nedlužíme, protože my vlastně jsme nic nepropásli. Prostě teď vám řeknu, kdo vyhrál hlavní cenu. Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak je to pan Jan Macháček, Závišice. Gratulujeme dvakrát a důrazně. Tak pokud jste nevyhráli, budu mít pro vás novou soutěžní otázku. Hlavní cena zůstává, takže i v červnu budeme soutěžit o velkou cenu, kterou jsem před chvílí jmenoval. Budete-li soutěžit, tak hodně štěstí.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Teď se ve výletech vydáme na sever Čech do Ústeckého kraje a zamíříme do skalního města Vtise, kde se po 40 letech podařilo obnovit naučnou stezku. Hned na jejím začátku u vstupu do skal narazíte na šikovnou geoložku Matildu a jejího společníka krkavce Alberta. Na nevšední průvodce stezkou upozornila manažerka cestovního ruchu Vtise Kateřina Granátová, naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.
2: Celou tou novou stezkou provázejí dva průvodci. To jsou ty naše dvě hlavní postavy.
3: Ano, jsou jimi geoložka z přelomu století, Matilda, a spolu s ní je to typický obyvatel Tiských stěn a je to krkavec Albert.
2: Pojďme je popsat, jak vypadají.
3: Matilda je geoložka z přelomu století, nosí sebou vždycky geologické kladívko a v ruce drží kámen se skamenělinou a můžeme na něm vidět mušly. Má černé, mohutné brýle, je to opravdu vědkyně a na svou dobu, na to, že tady běhala někdy před 100 nebo 120 lety, má i sukně a tu má zkrácenou, takže byla na svou dobu velmi odvážná. Ty sochy jsou kortenové. Korten je speciální plech, který vlastně začne oxidovat. Není nijak ošetřený, takže vlastně oxiduje a ty sochy jsou rezavé. Krkavec je tady potom, sedí na větvi na úvodním panelu a je v životní velikosti, takže zhruba tak. Takový velký krkavec je i ve skutečnosti.
2: A z tohoto materiálu jsou právě i další, budu tomu říkat, sochy.
3: Ano, máme u zastavení fauny další sochy, najdete zde sochu jelena, prasete divokého, bachyně se selátky a pokud budou návštěvníci pozorně hledat, najdou v dutině také poštolku a na stromě plcha.
2: Vy jste ty panely i takové jakoby dlaždice, protože jsou informace i na zemi, popsali zajímavostmi. Vy jste zvolili takový, já bych řekla, vědecko-dětský jazyk.
3: Snažili jsme se tu naučnou stezku opravdu udělat pro širokou veřejnost, tak aby si z ní část poznání odnesl úplně každý. Takže můžete jít na některých panelech do velké hloubky, najdete zde i odborné, i latinské výrazy a opravdu i velmi odborně psané informace, ale tu stezku jsme právě odlehčili i komiksy a snažili jsme se, aby ten jazyk byl opravdu hravý a aby to lidi bavilo.
2: Vy jste to udělali takové i plastické místy.
3: Máme zde například krásné dřevo z řezby od pana Lemona, mistra řezbáře, který nám udělal krásné řezby z kamenělin a mušlí, které tady v Tiských stěnách jsou k nalezení. A nebo je můžou i návštěvníci, pokud budou pozorní, spatřit na skalách. A máme i vlastně na zastavení fauny otisky stop zvířat, které se zde taky nachází.
1: Popisuje obnovenou naučnou stezku ve skalním městě Vtise Kateřina Granátová, která ji provedla naši ústeckou redaktorku Evu Bucharovou.

0: začátku byl velký zájem o dinosaury a touha mít doma repliky jejich fosílií. A tak si Lukáš Vymětal z Čertorýjí na Olomoucku pořídil pořádnou 3D tiskárnu. Nakonec otevřel na svém pozemku pozoruhodné dinosauří muzeum, kterému vévodí 12 metrů dlouhá kostra Tyrannosaura Rexe, jediná replika svého druhu v České republice. Obklopují ji samozřejmě další pravěcí obyvatelé země a my se za nimi vydáme spolu s naší olomouckou kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Prvotní záměr byl určitě vytisknout si nějakou fosílii pro sebe. Objevil jsem, že jsou prostě na internetu volně ke stažení, a tak jsem si pořídil 3D tiskárnu s tímhle záměrem.
2: Já bych čekala nějakou třeba 10 cm velikou a já teď stojím před 12 metrů dlouhým Tyrannosaurem Rex.
1: To až časem jsem se dopracoval k tomu, že jsem objevil tuhle konkrétní dvojici Tyrannosaura a Triceratopse, a jak jsem si říkal, to budu muset vytisknout.
2: S Lukášem Vymětalem bych tedy prohlídku dinosauřího muzea měla pravděpodobně začínat na opačné straně, kde jsou vitríny a kde jsou menší věci.
1: To jsou původní fosílie, reální skamenělé kostry dinosaurů, mořských plazů pravěkých. Třeba je tu obratel z Diplodoka, nebo chevron, což je další jeho kost, dinosauří vejce, nějakého oviraptora, část čelistí Edmontosaura, nebo zub z Megalodona, a část limce z Triceratopse. A tady v těch posledních vitrinách jsou marocké fosílie lebka Mosasaura, nebo spíš její části, a třeba žebros ze Spinosaura, jeho zub, tráp.
2: Oči mě jdou nahoru, protože my stojíme pod krkem.
1: Ano, to je krk Diplodoka, což byl sauropod, takový ten dlouhokrký dinosaurus. Ten se tu úplně celý nevešel, ale je tady aspoň zmenšený.
2: Má tady přední nohy.
1: Ale jenom teda ten krk je nějakých 7 metrů dlouhý, takže to byl obrovský tvor.
2: Hlavou dosahuje k tvorovi, kterého dobře známe z filmu Cesta do pravěku.
1: Stegosaurus.
2: Vedle něj ten 12-metrový Tyrannosaurus, to mě řekněte, jak dlouho to trvá, než se dá dohromady.
1: Ten samotný tisk trval asi nějakých 5000 hodin, ale spousty, pomalu stovek hodin trvalo i předchystání toho tisku, jakože bylo potřeba celou tu kostru rozřezat, nějakým způsobem si nachystat pro tu svou vlastní 3D tiskárnu, vytvořit tam podpěry a tak dál. A pak další stovky a stovky hodin to zkompletování, spájení těch kostí dohromady a pak samotná stavba té kostry.
2: Dívám se nahoru, jestli tady je ještě někdo s křídly.
1: Tady je model Pteranodona, což byl takový štěr poměrně velký, měl až 6 až 7 metrů rozpětí křídel.
2: Nemáte tady nádrž s vodou, nicméně i ve vašem muzeu se můžeme potkat se zástupci, kteří v té vodě žili.
1: Ano, máme tady jednoho zástupce pravěkých mořských plazů, takových těch lochnesek, jmenuje se Cryptoclidus, téměř 4-metrový, který se pohyboval i v místech, kde dnes je Evropa.
2: Pro návštěvníky, kteří přicházejí, jsou tady informační cedule. Tady jsem zrovna u exempláře obřího teropoda.
1: Je tu z něj tady jenom lebka. Vedle vidíte třeba Edmontosaura, nebo Nanotyrana, Dimetrodona. Nebo je tu lev jeskyní, který žil i na našem území. Tamhle je třeba ruka z Iguanodona, Allosaurus a tak dál.
0: Vyjmenovává tvůrce dinosauřího muzea v Čertorýjích na Olomoucku Lukáš Vymětal, který skutečně úžasnou expozicí, která návštěvníky vrací o miliony let zpátky, provedl naši kolegyni Ditu Vojnarovou. Výlety. Tak jsme se před chvílí prošli mezi kostrami dinosaurů v Čertorýjích. Pro návštěvníky, zejména ty nejmenší, jsou ale určitě lákavější expozice, kde jsou modely pravěkých zvířat v životní velikosti, zejména když se pohybují. Tedy jsou jaksi kompletní, nikoli v pouze jejich kostra. Kombinují rodinnou zábavu a poznávání historie naší planety. A tak se ptám, kde u nás najdete největší dinopark? Jednoznačnou nápovědou bude, že zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru. Tento dinopark je za A v Ostravě nebo za B v Plzni? Ano, opět odpovězte textovou zprávou, opět připomínám její znění. Výlety, mezera A nebo B, mezera, tedy druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a doplníte adresu, včetně poštovního směrovacího čísla. Do nedělní půlnoci odpovězte na telefon 90 011 04, respektive právě sem pošlete onu textovku. Stát vás to bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. No, myslím, že už jsem zdůrazňoval, o jakou hlavní cenu v červnu hrajeme. Prostě je to výletnický batoh s reflexními prvky s řadou dalších dárků, které najdete uvnitř. Tak prosím upozornění, odpovězte pokud možno dnes, protože zítra nás čeká další pořad, jedeme za vámi, tentokrát do Telče, tak zítra klasické výlety neuslyšíte. Možná byste tu otázku mohli mezi tím zapomenout, ale je tu nápověda, všechno opět najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Důl Jeroným u bývalé obce Čistá na Sokolovsku patří k nejcennějším hornickým památkám v Karlovarském kraji. Unikátní středověký cínový důl je národní kulturní památkou. Díky své mimořádné zachovalosti nabízí pohled do práce horníků v 16. století. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou dolem provedl ředitel muzea Sokolov Michael Rund.
1: My vždycky říkáme, když vstupujeme do dolu, tak říkáme vzhůru do dolu. Takže vzhůru do dolu a rozsvítíme si světla.
2: Tak, za železnou mříží.
1: Pozor, si dávejte na hlavu, ale máme helmy, takže není problém, když se bouchneme do hlavy. A taky koukejte pod sebe, protože místy je to takové docela členité. Tak, a jdeme do té první boční komory. Tady právě vidíme to, co se tady těžilo, a to je vlastně tady ty černý lesklý kamínky, to je ten kasiterit, který se potom samozřejmě musel dostat na povrch, tam se to rozemlelo, rozstavilo a vznikl z toho ten cín, který třeba se používá jako součást bronzu, takže máte měď a cín je součást bronzu, vyrábí se z toho děla, takže z toho vyplývá, že ten cín je takový strategický materiál.
2: Ta část prohlídky, kterou jdeme teď my dva, tak je vhodná i pro děti.
1: Ano, ano. Je to pro děti od 5 let a potom ta adrenalová trasa, protože se tam leze třeba i po žebřících, tak to je až od 12 let.
2: A my se teď díváme na vodní plochu.
1: My se teď díváme na takové malé jezírko, protože horníci se snažili dostat co nejvíc toho kasiteritu a vznikaly takové jeskyňky, nebo my tomu říkáme komory. A v některých těch komorách tak jsou ty dobývky zatopené a vznikají tam jezírka. No a tady jsme v místě, kterýmu říkáme kaple. Je tady vidět několik zajímavých věcí a právě ta kaple je tady proto, že tady máme svatou Barborku.
2: Ano, vidím sochu svaté Barborky.
1: Vidíme právě takzvaně zaraženou chodbu a v té horní části té chodby vidíme, jakým způsobem ti horníci staří postupně odlamovali tu žulu a právě je tam vidět i ten postup, že byl kolem těch 2 až 3 cm na tu jednu směnu. Já se opatrně, klidně se nebojte i přichytit třeba jednou rukou stěny. Tady právě jdou vidět ty průzkumné chodbičky.
2: Průzkumných chodbiček je tu několik.
1: Ano, je to, víceméně vždycky říkáme trošku nějakou nadsázkou, že ten Jeroným tak je provrtaný jako ementál, takže vy si to musíte představit tak, že skutečně tady je více výškových úrovní a je ta skála prostě tady na tom povrchu, to není patrný, ale je to tady jakoby hodně, hodně provrtaný. No a tady právě je první místo, kde jdou vidět krásně ty stopy ruční práce. A tady to všechno jsme neudělali my, ale ti staří horníci. A je to všechno pozůstatek právě té ruční práce těmi dvěma kladívky, tím želízkem a mlátkem.
0: Ukazuje ředitel Sokolovského muzea Michael Rund, který unikátním cínovým dolem Jeroným u bývalé obce Čistá provedl naši karlovarskou kolegyni Janu Strejčkovou.

No a protože nás zítra neuslyšíte, jak už jsem říkal, rozhlas opět jde za vámi, vy uslyšíte záznam pořadu, záznam setkání našich rozhlasových kolegů s vámi posluchači, tak připomínám soutěžní otázku a připomínám, neváhejte a textovou zprávu raději hned odešlete. My se tentokrát ptáme, kde u nás najdeme největší dinopark. Možná nápověda, zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru, mají tady desítky modelů zvířat, mnohé se pohybují a je to opravdu veliký zážitek. Tento dinopark je za A v Ostravě anebo za B v Plzni. Tak to už je na vás, hrajeme o LED svítilnu pro 5 posluchačů. Myslím, že v tom prvním zadání soutěžní otázky jsem tohle ani nezmínil. Všechno ostatně najdete na našem webu jako vždy výlety.rozhlas.cz. Jsou tam reportáže, fotografie, interaktivní plánovací mapa. I to, že hrajeme o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Pokud se chystáte na nějaký výlet, tak si ho pěkně užijte. Hezký den vám přeji za tým výletu, Pavel Kdna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Roste počet zájemců o studium na Západočeské univerzitě v Plzni. Pacienti v Česku trpí pooperační otravou krve častěji než ti v zahraničí. Soud poslal do vazby 35-letou ženu, obviněnou z vraždy po nálezu těla v Kinčperku. Zítra bude skoro jasno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Pěkný den vám přeje Kateřina Ezel-Dudáková. Středoškolští studenti letos podali na Západočeskou univerzitu v Plzni přes 17 000 přihlášek. Oproti loňskému roku tak počet vzrostl o 7%. Největší meziroční nárůst v počtu uchazečů zaznamenala fakulta pedagogická. Studenti mají zájem i o dlouhodobě nedostatkové aprobace, jako jsou matematika, informatika nebo fyzika. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Roste i zájem o tradičně silné programy Fakulty ekonomické, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Fakulty filozofické. Uchazeči se na Fakultě ekonomické hlásí především na podnikovou ekonomiku a management, na Fakultě filozofické pak na mezinárodní vztahy a teritoriální studia. Velký převis uchazečů je také ale například u programu sociální práce a humanitní studia.
0: V areálu Škoda Land v Plzni se dnes koná Plzeňský den proti vloupání. Je součástí dětského dne, který po čtvrté pořádá vězeňská služba spolu s policií a magistrátem Plzně. Součástí akce je plánované přistání policejního vrtulníku, výjížďky na motorových člunech po Borské přehradě, ukázky služební kynologie a prohlídka techniky. Hlavním tématem je zabezpečení domovů před letní dovolenou, říká mluvčí magistrátu Monika Krauzová.
3: Návštěvníci budou mít na místě možnost konzultovat zabezpečení svých domovů přímo s experty a prohlédnout si moderní mechanické i elektronické zabezpečovací prvky. Pro děti bude nachystaná tematická detektivní stezka, kde si vyzkouší práci vyšetřovatelů a získají drobné dárky.
0: Akce potrvá do 17 hodin. Více než 5 000 Čechů ročně onemocní po operační otravou krve, ukazují to čísla ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla dostane třeba kvůli špatně vydezinfikovaným operačním sálům nebo při nevhodném podání antibiotik. V Česku je oproti zahraničí případů víc. Pojišťovny zvažují, že nemocnicím přestanou hradit léčbu sepsí, aby je motivovali k lepší péči. Okresní soud v Sokolově poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří. Kriminalisté se případem zabývají od středečního večera, kdy začali vyšetřovat nález části lidského těla. Policisté ženu eskortují do vazební věznice. Za zvlášť závažný zločin jí hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
1: Sport.
0: Mistrovství světa vozů Formule 1 pokračuje velkou cenou Monaka. Piloti budou na slavné trati v Monte Carlu bojovat od 16 hodin v kvalifikaci. Tréninky se vydařily vozům Ferrari.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Kránu se vyjasní a v údolích se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 19 stupňů, na horách 10 až 7. Vár bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno a především na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přeháňka. K večeru bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Hasiči zasahují u požáru vozidla u obce Chlumská na Klatovsku a policie vyšetřuje nehodu na příjezdu do Vejprnic směrem od Plzně. Srazila se tu dvě auta. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V Níru. Krsku by mohla od září opět fungovat městská policie. Doteď tam nemají ani jednoho strážníka. Město tedy už jedná se 4 zájemci, ještě ale čekají povinné zkoušky a testy. Mluvím o tom proto, že o této tematice bude reportáž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, a to krátce po 14:30. Čekají na vás i hvězdy, hity, legendy, kde dostane slovo Petr Reichert. No a také seriál Co v učebnicích nebylo. Tam bude zase řeč o počátcích pozorování počasí. Taky nadále zůstaňte s námi. Hezké sobotní odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: svět.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Tak co byste ještě mohli stihnout? Barokní veselice na zámku Čečovice. Láká na šermířská a taneční vystoupení, sokolnictví, loutkové divadlo, komentované prohlídky zámku a bohoslužbu v kostele svatého Mikuláše. Vybrané peníze podpoří rekonstrukci zámku. Nechte na hlavě, to je zase název country odpoledne v Janovicích nad Úhlavou. Zahrají Pilouni, Texmeni a zatančí skupina Tennessee. Akce začíná v 17 hodin v Lihovaru a vstupenkou je klobouk. Kulturní odpoledne s Mikulášem na podporu záchrany kostela svatého Mikuláše se koná v parku v Šidboři. Pořádá je spolek Mikuláš a městské kulturní a informační středisko Poběžovice. Zaspívá ženský sbor Canzonente z Domažlic, zazní úryvky z knihy o dějinách Šidboře a v 16 hodin zahraje hudební skupina Fousy u Domažlic. No a v kapli svatého Jana Kříže v Hodyni u Kožlan se uskuteční koncert barokní romance. Začíná v 16 hodin, zaspívá Petra Kamenická a na klavír bude hrát Veronika Sivičková. No a tady bude už za okamžik zpívat Jiří Korn.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Je 5 minut po půl třetí, posloucháte rádio vašeho kraje, posloucháte tedy Český rozhlas Plzeň. No a míříme do toho slibovaného Nýrska, tam totiž chtějí do září obnovit činnost městské policie. Aktuálně ve městě totiž není ani jeden strážník. Radnice láká na náborový příspěvek, zatím má rozjednanou spolupráci se 4 zájemci, většinou mimoměstskými.
1: Poznáváme to, protože jsou potřeba, že jo, na přechody a tak. No, takže jako jo.
2: Takže třeba u škol, jako když se...
1: Jo, na těch přechodech a takový ty prohlídky kolem, aby občas prošli, tak to jako chybí, no. Byly by potřeba na tuhle ty věci, co nedělají normálně státní policie.
2: To už dodává maminka Lucie.
3: Vídal jsem je často, což bylo dobře, protože je to prostě znát, že tady nejsou. No.
2: To, že tady strážníci chybějí, vnímá i pan Oldřich.
3: Státní policie tam má svých dost starostí. A měšťáci ty tady fakt chybějí. Nejenom skrz dopravu a tohleto, ale skrz všechno.
2: V Nýrsku nemají žádného strážníka už několik měsíců.
4: Dva odešli na vlastní žádost, třetí také ukončil činnost a bude odcházet do důchodu.
2: Vysvětluje starosta Miloslav Rubáš z volby pro Nýrsko a spádové obce. Teď chce město nabrat až 5 nových strážníků. Většinu už má zajištěnou.
4: Máme rozjednaný nástup 4 lidí, z toho 3 už mají zkušenost s městskou policií, jeden by byl úplný nováček, jeden je místní a 3 by měli dojíždět. V dojezdové vzdálenosti zhruba 30 minut.
2: Město také zavedlo pro strážníky nové benefity.
4: Zavádíme náborový příspěvek 70 tisíc, který bude rozložen do měsíčního platu po dobu 2 let. Zrovna tak budeme přispívat dojíždějícím na dopravu.
2: Kromě preventivního působení ve městě strážníci dohlížejí i na bezpečnost, dopravu, veřejný pořádek a obecně na dodržování městských vyhlášek.
4: A ty věci týkající se vlastně platné legislativy to řešíme ve spolupráci tady s místním oddělením policie ČR.
2: Víc k tomu dodává policejní mluvčí Michal Šen.
5: Policie České republiky plní úkoly a povinnosti, které jsou dány ze zákona. A co se týče Nýrska, tak vlastně vykonáváme zde standardní úkoly. Dohlížíme nad veřejným pořádkem, jako je třeba dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných místech, kdy vlastně za to můžeme ukládat i pokuty v příkazním řízení.
2: Městská policie by měla v Nýrsku obnovit činnost během srpna nebo září. Z Nýrska Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 6. června a své 58. narozeniny slaví zpěvák, hudebník, herec i moderátor Petr Reichert. Přišel na svět v roce 1968 v Českém Krumlově. Vyrůstal v Horní Plané na jihu Čech. Absolvoval elektrotechnickou průmyslovku a v tomto oboru i krátce pracoval. Mezitím ale začal hrát také ochotnické divadlo, kterému se věnovala i jeho matka. A nakonec vystudoval obor herectví na Pražské Damu. V hudbě se proslavil jako člen skupiny Starý hadry, kde zpíval a hrál na saxofon. Kapela se později přejmenovala na Činasky a časem se z ní stal fenomén na české popové scéně. S kapelou vydal několik alb, především velmi známé desky Dlouhej kouř a První signální. V roce 2000 Petr Reichert ze skupiny odešel, respektive byl odejít. V té době už byl ale i známou tváří. Proslavil ho především 90-kový seriál Život na zámku. Tam se potkal se svou první ženou. V rámci televize dostal pak několik dalších příležitostí, například v pohádkách. V ostravském studiu České televize později natočil sérii úsměvných policejních příběhů s názvem Policejní pohádky strážmistra zahrádky. A právě při tomto natáčení se seznámil se svou další partnerkou, herečkou Barborou Srncovou, kterou si po 5letém vztahu nakonec vzal za manželku. Ani tenhle vztah nevydržel a tak si před třetí svatbou změnil jméno na Hradil, což je původní příjmení jeho otce. V hudební kariéře si po svém odchodu od Činasky založil skupinu Inter. Práce na vlastních solových projektech ho přivedla k profesi hudebního dramaturga. Vyzkoušel si i profesi moderátora v Českém rozhlase i České televizi. Protože muziku Činasky všichni velmi dobře známe, pustíme si hudební tvorbu, kterou Petr Reichert, dnes Petr Hradil, tvořil v jím založené kapele Inter. První album vyšlo rok po vyhazovu z Činasky, dostalo název 47 minut bez dechu a asi nejlíp si vedla písnička Já nevím, jak bych to řekl.

0: přejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Kameníci upravují historickou dlažbu z Plzeňského náměstí Republiky. Nečtiny na severním Plzeňsku usilují o zapojení mladé generace do veřejného dění. Česká armáda za 5 měsíců nabrala 1400 vojáků z plánovaných 1800 za rok. Zítra bude skoro jasno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Další aktuální zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. 6 kamenických společností pracuje na úpravě historické dlažby z náměstí Republiky v Plzni. Stavbaři museli žulové kamenné desky kvůli rekonstrukci západní strany náměstí rozebrat. Celkem je potřeba upravit kolem 2000 metrů čtverečních dlažby, říká mluvčí magistrátu Eva Barborková.
2: Kamenici odstraní defekty, které vznikly mnohonásobným rozebíráním a také zestavováním při zemních pracích v minulosti. To znamená při nejrůznějších opravách inženýrských sítí, jejich přípojek a podobně. Ta upravená dlažba umožní rovinější položení a bude tedy pro chodce komfortnější.
1: Obhájit svůj projekt pro oživení veřejného života v obci před zastupiteli a získat na něj dotaci až 15 000 korun. To je cílem výzvy místní akční skupiny Vladař, ke které se připojily i Nečtiny na severním Plzeňsku. Komu přesně je grant určený, vysvětluje ředitel skupiny Vladař Josef Ryšavý.
3: Mladí žadatelé od 15 do 26 let mohou své projekty podávat průběžně do konce roku anebo do konce vyčerpání dané výzvy, která je pro letošní rok 100 000. Nicméně pokud by se nám sešlo velké množství kvalitních projektů, tak budeme hledat další zdroje pro jejich financování.
1: Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků z plánovaných 1800 za rok. Nyní má 25 000 profesionálů. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Řekl to dnes novinářům na Dnech pozemních sil Bahno ministr obrany Jaromír Zuna z SPD. Podle něj armáda přijme organizační i rozpočtová opatření, aby vyhověla všem žadatelům o vstup. Papež Lev XIV. Vyzval světové lídry, aby naslouchali volání světa po míru. Řekl to v projevu, který pronesl ve španělštině v Královském paláci v Madridu. Zahájil tak svou týdenní návštěvu Španělska, během které se setká například s oběťmi sexuálního násilí v církevním prostředí. Zamíří taky na Kanárské ostrovy, kam každoročně připlouvají tisíce migrantů z Afriky. Pro Lva XIV. Je návštěva Španělska po nástupu do funkce první cestou do země Evropské unie mimo Itálii. Sport. Ze 3 českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaili žádný z nich nedosáhl. Nejlépe skončil 6. Václav Chaloupka. Lukáš Rohan byl hned za ním a Lukáši Kratochvílovi patřilo ve 12členném finále 10. místo. Zlato v Praze obhájil úřadující mistr světa i olympijský vítěz Francouz Žestán. Počasí. V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, výjimečně i bouřkou. V kránu se vyjasní a v údolích se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 9, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý vítr nebo bude klidno. Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno a především na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přeháňka. K večeru bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré. Aby o předpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dávejte pozor, v úseku od Plzně do Úněšova kvůli sekání trávy je omezený provoz, projedete tu jen jedním jízdním pruhem, a to v obou směrech. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A v 15 hodin a 5 minut po zprávách pokračuje odpolední vysílání rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Plzeň. No a tak se v následující hodince můžete s námi vydat do plzeňského Westparku. To bude v rámci plzeňských zajímavostí. Můžete si i zasoutěžit. Pro výherce už mám připravené dva poukazy na zebrubnou prohlídku plzeňského pivovaru. No a už za pár minutek trocha poučení seriálu Zdraví v cajku. Tam bude řeč o chronické žilní nemoci. Tak i nadále zůstaňte s námi. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Zdraví v cajku.
1: Není jim věnována tak velká pozornost jako ostatním nemocem, přesto můžou člověka dovést k invaliditě nebo ho dokonce ohrozit na životě. S Miroslavem Šutou dneska probereme chronická žilní onemocnění. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak velkým a jak závažným problémem jsou chronické žilní nemoci?
2: Moc se o nich nemluví, ale postihují zhruba 30 až 40% lidí. S rostoucím věkem se ten výskyt zvětšuje. Je to i velmi závažný problém. Ta škála postižení je velmi široká, od víceméně kosmetických problémů až po stavy, které mohou ohrožovat život. Lékařská metodika rozlišuje 7 stupňů. V tom prvním vlastně nejsou viditelné žádné změny. Potom mohou nastávat různé formy vlastně rozšíření žil. Říkáme tomu křečové žíly nebo varixy. Později může docházet k otoku nohou, zejména u kotníků, k poškození kůže a v nejhorším případě se ta rána otevře a vzniká ten známý bercový vřed.
1: A předpokládám, že dřív či později od vás také uslyšíme slovo trombóza.
2: Ano, trombóza je velmi významná komplikace. Trombóza vlastně znamená, že dojde ke sražení krve v těch žilách, většinou dolních končetin, často je to právě v místě těch varixů neboli křečových žil. Pokud se uzavře velmi důležitá céva, můžete dokonce o tu nohu přijít. Velmi závažnou komplikací je také to, když se část té sraženiny utrhne a putuje zpět do srdce, přes srdce se dostane do plic a dochází takzvané plicní embolii. To je stav, který může ohrožovat život, řada lidí na tu plicní embolii může umřít.
1: Dědí se tyto nemoci po předcích nebo ne?
2: Dědí se předpoklady. To znamená, pokud vaši rodiče mají tyhle problémy, měli byste být opatrnější, budete k ním asi náchylnější. Zažil jsem mladé lidi, třeba 20-leté, s velmi rozsáhlými varixy, ale hodně záleží také na tom vašem životním stylu.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Co všechno tady můžeme ovlivnit tím vlastním životním stylem?
2: Asi drtivou část případů tvoří právě lidé, kteří nemají vhodný životní styl. Víme, že ty problémy existovaly i v minulosti, ale byla to spíš nemoc králů nebo bohatých lidí. Problém je, že dneska má spousta lidí sedavé zaměstnání nebo v práci stojí, takže dlouhé stání nebo sezení zvyšuje riziko vzniku tohoto problému. Dalším rizikovým faktorem je nadváha a obezita. Čím větší obezitu máte, čím déle ji máte, tím hůře pro vaše cévy. Dalším velmi významným rizikovým faktorem je kouření. Kouření samotné poškozuje cévy všude v těle, to znamená,

0: sklerotizaci, to znamená, že do žíly, která je postižená, se vpraví speciální roztok, který způsobí to, že se ta žíla vlastně slepí a vedle se nám vytvoří žilka nová. V některých případech ten zásah je spíš na žádost pacienta, jedná se o kosmetické zásahy drobných varixů, to často řeší ženy, nicméně v případě těch závažnějších problémů je potřeba se poradit s odborníkem. Rozhodně neplatí, že když váš soused, kamarád nebo někdo z rodiny je léčen určitým způsobem, tak to neznamená, že je to vhodné i pro vás.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
2: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem

0: Petrem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 25 minut, teď bych tady pro někoho měl dva poukazy na prohlídku pivovaru plzeňského Prazdroje. No ale musí se aspoň trošku zasloužit, to znamená, že musí zavolat na číslo 221 554 222. Bude mu položena lehonká soutěžní otázka, no a pak už může slavit. Mimochodem, ten poukaz má platnost skoro rok, až do 28. května roku 2027. Zjistíme, koho máme právě teď u telefonu. Tak, kdo se nám teď přihlásí, zjistíme a přejeme hezké odpoledne. Halo, halo. Tak, teď nikdo? Nikdo nám to položil. Takže by teď? Ano, je tam někdo?
1: No, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tady Alena.
0: Aleno, odkud?
1: Jo, z Rkycan.
0: Byla jste se už někdy podívat v plzeňském pivovaru?
1: Nebyla, ale chodila jsem tam na pivo s tatínkem, ale ten už nežije.
0: No jasně,
1: tak... Vždycky nám tam strašně chutnalo, to je nejlepší pivo.
0: Tak možná, že na té prohlídce bude i nějaká ochutnávka, ale to nemohu slíbit, jo?
1: Každopádně... To nevadí.
0: Ale no,
1: ještě... ráda bych se tam podívala.
0: Jasně, ještě ty poukázky nemáte, jdeme na to. Ale ta otázka je úplně jednoduchá a logická. Já se ptám, ve kterém roce byl založen pivovar plzeňský Prazdroj? Aleno, buď za A 1842, nebo za B 1852, nebo za C 1862?
1: Ježišmarja. Já asi dám Bčko.
0: Ale máte to datum na každé lahvi toho piva.
1: No vidíte.
0: Tak říkáte za B.
1: Přitom to pivo tady mám, no.
0: Tak.
1: No, tak co se dá dělat?
0: Poslední
1: jsem to
0: slovo.
1: Řekla, víte?
0: Bčko, už jste řekla.
1: Nebo C.
0: Řekla jste B, pozor.
1: Ano, ano.
0: A B bohužel není správně, ale no.
1: Škoda. Jo, to mě mrzí. A přitom to pivo tady mám všude.
0: Běžte se na tu flašku podívat.
1: Tak nic se neděje. Tak děkuju.
0: Nemáte za čím.
1: Mějte se hezky.
0: My děkujeme za zavolání. Naschledanou. Tak, kdo je tam dál? Dobrý den. Haló.
2: Haló.
0: Posloucháme, kdo je tam?
2: No tady je Lidie z Domažlic.
0: No Lidie, a vy víte, kde byl založen plzeňský Prazdroj?
2: No, já bych to darovala sílu, kdybych to věděla, ale asi si myslím, že to je za A 1842.
0: Lidie, 1842 je úplně správně.
2: Děkuji.
0: Tak jak to teď provedeme s tím poukazem?
2: Tak kdyby to šlo mi poslat a já to potom dám tím sílu.
0: Ano, takže domluvíme se, jakým způsobem si poukazy převezmete hned písničce.
2: Ano.
0: Já vám ještě jednou gratuluji, tak zůstaňte u toho telefonu.
2: Ano, děkuju.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Milovníci divokého západu ho dobře znají. Na okraji Plzně ve směru na Račice se nachází West Park. Unikátní živé muzeum amerického západu bylo otevřeno před 15 lety. Jeho zakladatel Jiří Kohout si tak splnil svůj velký sen a West Park dělá každoročně radost velkým i malým návštěvníkům.
2: Já bych chtěla být indiánka, protože mám ráda přírodu a ráda pomáhám včelkám.
3: Já bych chtěla být kovbojka, protože mám ráda docela koně.
4: Já bych chtěl být šerefem. Můžu chránit slabší.
5: Já bych chtěl být kovbojem.
6: U mě naposledy vždycky převažovali ty indiáni, no ale pak to přišlo i na všechno to ostatní.
7: Lidé si tady můžou divoký západ přímo osahat a to byl záměr.
6: Naší snahu je to trošku ukazovat v takovém tom pravém světle, no a samozřejmě naším velkým zájmem je mít tady i věci, které v opravdu časté doby byly, nebo které k tomu patří. Tady třeba stojíme před vozem, který byl typickou kovbojskou kuchyní. Tady jsou právě ty šuplíky různý na to různý vybavení, že k tomu pochopitelně patří. Takovýhle autentický, typický nádoby, které v té době byly a stejně tak tady na tom ohništi, potom taky od pánví a všelijakých dalších druhů nádobí až tady po ty, to je docela taková speciální věc, wafle dělat na ohni a podobně. Jo. To všechno je tady možno vidět. To je úplně klasická.
8: Opravdu na klasickou wafli. Ale musí se dobře udělat konzistence toho těsta, protože jinak to nejde vyklopit.
7: Wafle na divokém západě.
8: Ano, přesně tak. Wafle na divokém západě.
7: Doplnila vás dcera. Vaše rodina se tady na tom podílí také, vlastně od začátku.
6: Celý ty roky a dávno, dávno předtím, než jsme zakotvili tady, jo, protože se tím zabýváme pro úplně celý život a konkrétně moje děti jsou v tom úplně od narození.
8: Pro nás to bylo nějakým způsobem celkem přirozené, nicméně určitě to nebylo tak, že by nás do toho někdo nutil. Takže my tím, že jsme s bratrem v tomhle prostředí vyrostli, tak už i naše děti se tomu věnují. Já mám 3 dcery, bratr má syna, ale zase nikdo je nenutí, ale sami chtějí, což je na tom to nejlepší.
6: Dneska tady na tom místě můžete vidět 3 generace z jedné rodiny při indiánském tanci. Tady je možný vyzkoušet takové ty typické, asi nejznámější věci, které tady těm různým dovednostem patří a to je střelba z luku a házení tomahawkem.
7: Jak dlouho jste se tohle učil?
6: To nevyžaduje žádný velký učení. Když tady budete půl dne, tak s tím stát a házet, tak na to přijdete.
7: Došli jsme do tábora lovců kožešin.
6: Tady můžete vidět pasti, tuto past, co mám v ruce, tak to je past požvená na bobry. A jsou tady pak ještě další a další, až tady po ty velký, to jsou opravdu na velký zvířata. Když člověk otevře tuhletu boudu, tak vidíte takový běžný obydlí toho lovce.
7: Tady by se určitě dalo i přespat.
6: Kolika jsem tady spal? Tady je třeba dobová prádelna. Ty prádelny tam fungovaly, většinou to obsluhovali Číňani, kterých tam přišlo taky celá řada.
7: Tohle je pračka?
6: Tohle je pračka, ano. Tady ten buben dřevěný se nosadí. Tady ten držák, nebo jak to nazvu, no a otáčivým pohybem, klikou, maní rukou, to prádlo se v tom pere. On tady nemoc ani proto vydává takovýto zvuky. Tak asi můžeme popojít o kousek dál. A tady taková ukázka opět takového zlatokupeckého kempu, ale hlavně si to tady každý může vyzkoušet. Způsobuje celá řada, ale tady ten způsob je jeden z takových asi nejzákladnějších, takzvaný ryžování zlata. Do těch zlatých polí přiváděli vodu pomocí takových dřevěných koryt, v tom se to potom hledalo. Kruživýma pohybama té pánve se to propírá. Pokud je štěstí, že se do té pánve nabere, tak to zlato by jsme měli vidět a mělo by nám zůstat až na tom samotném dnu.
7: I v 21. století v České republice můžete zažít divoký západ ve West Parku v Plzni. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: No já k tomu ještě dodám, že plzeňský West Park v těchto dnech patří hlavně školním výletníkům. Na své další příznivce se těší o prázdninách. Od 16. července se tam koná několikadenní akce za poznáním divokého západu.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: Anketa, která u nás neexistuje, a slova, která možná vůbec neznáte, tak můžeme zarámovat dnešní jazykový koutek. Víc vám poví Vladimír Šťovíček.
2: Slovo roku, to je každoroční anketa, ve které jazykovědci, odborné poroty nebo veřejnost vybírají slovo či výraz, který nejlépe vystihuje uplynulý rok. Slovo, které nejvíce rezonovalo ve společnosti nebo definuje nové kulturní trendy. A právě to je téma pro Helenu Chýlovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Měli bychom říct, že se často jedná o neologizmy. Nová slova, slangová slova nebo slova ze sociálních sítí. V Čechách tato anketa neexistuje. Přesto se v médiích setkáváme pravidelně s několika slovy roku, která jsou přejímána hlavně z anglických zdrojů.
2: Jako slovo roku 2025 jsem zaznamenal třeba parasociální.
3: To je slovo roku podle hodnocení Cambridgeského slovníku a je to slovo ze sociálních sítí s významem popisující jednostranný vztah k nějaké celebritě, zpěvákovi, influencerovi nebo třeba i k umělé inteligenci. Člověk cítí hluboké přátelství nebo blízkost k mediálně známé osobnosti nebo fiktivní postavě, zatímco druhá strana o existenci fanouška často vůbec neví. Já jsem zachytila jako slovo roku podle oxfordského zdroje ragebait. Obsah, můžeme říct i manipulativní internetovou taktiku, záměrně vyvolávající u sledujících hněv, vztek, frustraci nebo dokonce nenávist. A také jsem zaznamenala slovo slop s významem nekvalitní obsah, obvykle masově produkovaný umělou inteligencí.
2: No a myslím, že Český rozhlas ještě přidával podle anglických zdrojů mezi slova roku 6-7.
3: Ano, to je původně internetový mem, pocházející z virálního videa a sdělující pouze reakci, odpověď bez významu, vtípek, absurditu a podobně. Byl užíván hlavně mladými na TikToku a Instagramu. Vyjadřuje emoci a sounáležitost se skupinou uživatelů. No a o zrychlování vývoje jazyka svědčí fakt, že už podle mých studentů pomalu vychází z užívání.
2: No a možná ještě lidem dlužíme informaci, co je vlastně internetový mem.
3: Za internetový mem považujeme určitého nositele kulturní informace, obvykle vycházející z nějakého krátkého videa nebo shotu na internetových sítích.
2: Dodává Helena Chýlová, děkujeme za vysvětlení a těšíme se na příště. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Tak tolik dnešní chvilka s češtinou, už se blíží 16. hodina, s ní další aktuální zprávy a pak hvězdné návraty. No a Patrik rozehnal v tom dnešním pořadu oživí jednu z legend pořadu Sešlost. Vzpomínat totiž budeme na Luďka Nekodu. Dozvíte se, kde začínal, jak se dostal do rozhlasu, nebo kde se seznámil s kamarádem Jiřím Cízlerem. Tak pokud jste měli rádi Sešlost, tak určitě sečkejte u svých radiopřijímačů. Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Potíže s otěhotněním má v Česku 15 až 20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. Ve volnočasovém areálu Ultramarinka v Břasích na Rokycansku skončila oprava historického komína. Vězeň v plzeňské věznici na Borech spáchal sebevraždu. Zítra bude skoro jasno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Pěkné sobotní odpoledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Na dnešek připadá Národní den neplodnosti. V Česku má potíže s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Příčiny se ale dají většinou léčit, pokračuje vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě Pavel Darebný.
2: Nemám rád výraz některých kolegů, kteří řeknou, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
0: Na problémech s plodností se ale podle něj ženy a muži podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy, v dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba. Historický komín ve volnočasovém areálu Ultramarinka v Břasích na Rokycansku je po rekonstrukci. Přes 30 metrů vysokou dominantu se rozhodla obec zachovat před 10 lety jako připomínku zaniklého průmyslového areálu, který revitalizovala na multifunkční volnočasový a sportovní areál. Kvůli nestabilnímu podloží bylo ale podle nezávislého starosty Břas Miroslava Kroce nutné provést na komínu restaurátorské a stabilizační práce.
3: Patrně tam došlo k nějakým pohybům, tak jsme museli teď udělat za necelý 500 000 zpevnění podloží a toho spodku komína. Dělala to specializovaná firma a všechno se vyspárovalo. Je to nádherná dominanta po továrně, která tam fungovala 150 let.
0: V celé plzeňské věznice na Borech zemřel jeden z odsouzených. Mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová potvrdila, že 30-letý cizinec spáchal sebevraždu. Případem se od pátku zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. V krátké době jde o druhé úmrtí vězně z borské věznice, která patří k největším v republice. V květnu tam zemřel odsouzený z Ukrajiny. Společně s dalšími dvěma krajany vypili dezinfekční roztok, který dostali od vychovatele na úklid. Nemocnice Charité v německém Berlíně po více než 2 týdnech léčby propustila Američana nakaženého ebolou. Podle zařízení je v dobrém zdravotním stavu, informovala o tom agentura DPA. 39-letý lékař se krvácivou horečkou nakazil při práci v nemocnici v Kongu. Tam vypukla epidemie eboly a podle posledních informací konžského ministerstva zdravotnictví je v zemi 452 potvrzených případů nákazy a 82 úmrtí. Jiného Američana s podezřením na ebolu přijala i pražská fakultní nemocnice Bulovka. V pátek uvedla, že muž je stále bez příznaků. Sport. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie, Australanku Jessica Foxovou, která skompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku zlatý double.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Kránu se vyjasní a v údolích se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů, na horách 10 až 7. Vár bude slabý, proměnlivý vítr nebo bude klidno. Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno a především na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přeháňka. K večeru bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré. A biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme ze silnic v plzeňském kraji hlášené žádné dopravní komplikace. Jeďte opatrně.
1: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
5: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona. Že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty. Dej mi jeden, tohle je rukopis, jo? Víte, co to je rukopis, tak to je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších, nebo aspoň nejvzrušujících,

0: Karel Černoch. Je to...
1: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
2: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako to... když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap.
2: Jo.
3: A pěknej trouba.
2: Psst.

0: Karle, ty odcházíš, jí, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš, proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: já
3: takhle, já no myslím, jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
3: To
2: a...
3: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no, počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
3: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
3: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment, že? To si ani nepamatuju, kdy? To
3: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel a ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
3: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafe.

0: Kafičko.
1: Jo, kafičko, no, kafičko.
2: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že ženu má inteligentní, přece si nemyslíš, že já, Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
1: No, pozor, pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
2: To jsem rád, to jsem rád, že máš rozum.
1: No, rozum, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
2: No, šel jsem za tebou, když ti to říkám.
1: Jo.
2: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, když to
1: já,
2: tady říkám.
1: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, to včera jsem byl. A to bylo jenom, to byla pracovní schůzka, jo, to bylo jenom náhodou.
2: Samozřejmě, v hospodě pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera, a jak to bylo předevčírem, Karlíku, no?
1: No, já vím, no, ono to jako vypadá blbě, jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já, no, Luďku, neblázni, no, no, obecenstvo je ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
2: Jsi včera byl?
1: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
2: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
1: No to jo. No.
2: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dá dozadu kafíčko.
1: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
2: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt taháš s kamarádama, víš?
1: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
2: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný. No,
1: ty jsi to začal, tak no, to musíš...
2: Víš co? No. Já myslím asi takhle. No. Hlavně zdravíčko.
3: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se na, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
0: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tom, tak takhle populární, jo.
1: Znáš, no já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: jako... Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských případů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat hrob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli můžu, novákovské krásné, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mi. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je v obuvi a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Tak jen si musí podleme.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost združovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš pra předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, pojď. Teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vine, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch. Zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučil, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený chuděrka a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo. Holuba se střelili pazourama a najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
2: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
3: se stejně víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
2: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
3: Že jo?
2: No.
3: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Ty jsi to potřeboval.
2: Myslíš, že by mě vylepšili?
3: No,
2: ještě?
3: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
2: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
3: No, tak...
2: No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
3: Sobota, myslíš?
2: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní? Luděk.
3: Luděk.
2: Luděk.
3: No, no jo, víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych ti obejval i snad záviděl.
2: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
3: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
2: No, to... no nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
3: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
2: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
3: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
2: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistih, protože... Ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistih u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prove, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsme to nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
3: No jo.
2: No jo.
3: Ne, to je pravda, ale vážím, přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. A potom vypadám jako nějaký takový teda, promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
2: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
3: Můžu?
2: No já myslím, že jo.
3: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
2: Já vím.
3: Jo, už vím. K čertu.
2: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
3: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
2: Ne, to neříkej. Ten neříkej,
3: proč? No tak...
2: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
3: Ne, to já si to umožním sám
2: no,
3: sobě.
2: Tak, dobře.
3: Hrome.
2: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
3: Jo.
2: To jsem neznal. No a já myslím...
3: Nebo ještě vodku mám.
2: To už vůbec ne, ne.
3: Ne, tak vodks.
2: Silnej výraz vodks?
3: Vodks ještě mám.
2: To si řekni, to klidně.
3: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je?
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl, kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano, ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje... S tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje, s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně, to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje, s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě, tvoje paní a tvůj přítel a... Přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její, její jsem já, ne? Její.
1: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady. No. A zatím, co jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
1: Ah, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
1: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... Paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá?
1: Ne,
0: co jsi to řek, hele, tady před lima,
1: ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě, dělal jako...
0: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Řekni mi to jasně.
1: Ne.
0: Já už to mám dost, teďka už to ale řekni, jasně tě, páč, co si
1: ne,
0: budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten Maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
1: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě, no, řekni to.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
2: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dítě,
1: jenom taková hra, ne?
2: No hra.
1: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Z Otela. No já to vím, samozřejmě, že to vím, že to bylo z Otela. Mám takovou
1: zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak, já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli myslet, bohu co o mojí ženě, už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu, víš, nehraj si se sirkama, tak si předveď ještě nějakou roli. A...
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem mi takhle držel v ruce.
0: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Naležat to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat k ruci. Nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil. Musel si... No jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Když jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všechny tam pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se pověsím sám a budu vás trasit.
0: Tak tohle ne. Tohle ne, tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Už je mám, už je mám.
0: Co?
1: Ne, už je mám. Už je mám, no, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
0: To jsi odnes tohle?
1: No, jasně.
0: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali, a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdem, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl?
0: Prosím.
4: Yeah.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Komunisty popravení kněží Bula a Drbola byli dnes prohlášeni za blahoslavené. Plzeň nechá odbahnit malý bolevecký rybník. Po 30 letech se do Bochova na Karlovarsku vrátí osobní vlaky. Zítra bude skoro jasno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Ezeldin Dudáková. Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, které popravili komunisté, byli dnes při slavnostní mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Vyvrcholil tím více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou věřící připomínat každý rok 17. června. Malý bolevecký rybník v Plzni čeká během podzimu odbahnění. Cílem je odstranit nánosy sedimentů ze dna a zlepšit jeho schopnost zachytávat nečistoty před jejich vstupem do velkého boleveckého rybníka. Co se stane s vytěženým bahnem, vysvětluje vedoucí oddělení vodního hospodářství správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar.
2: Když začneme vlastně těžit ten sediment, tak si připravíme takovou hrázku z dřevěných kůlů, palisád a za to budeme dávat ten sediment. On si tam usedne a posléze vlastně na tomhle usednutém místě vznikne mokřad, kde by mohly být mokřadní květiny.
0: Do Bochova na Karlovarsku začnou po 30 letech jezdit pravidelné spoje osobních vlaků. O víkendech a svátcích tam budou až do konce září zajíždět turistické soupravy z Rakovníka. Na trati dosud jezdila nákladní doprava a úprava železničního svršku není nutná, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
0: Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem, upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Írán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a hnojiv. Světový potravinový program navíc očekává, že dopady krize budou v nadcházejících měsících ještě sílit.
1: Sport.
0: Pozemní hokejistky Litic porazili v Hradci Králové Rakovník po nájezdech a slaví zisk bronzových extraligových medailí. V normální hrací době skončil zápas nerozhodně 1-1. Plzeňská golmanka Anna Linková pak zlikvidovala poslední dva z pěti nájezdů středočešek.
4: Je to situace, která vlastně nejde ani popsat slovy, ani vlastně v ten daný moment člověk nemyslí na nějaký větší detaily, myslí jenom na to, jestli vyběhne výš, jestli zůstane víc dole. Zvolila jsem druhou taktiku, že prostě si budu víc hlídat brankovou čáru, že prostě zkusím být co nejdýl na nohou a vyplatilo se to a vlastně to dopadlo úplně nejlíp, jak mohlo. Je to nepopsatelný pocit.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Kránu se vyjasní a v údolích se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 9, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Vár bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno. Na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přeháňka. K večeru bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré. Aby o předpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Blovicích neprojedete poplužní ulicí, v místě železničního přejezdu silničáři tu opravují povrch vozovky. Objížďka vede přes Hradišťskou ulici. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň blahopřejeme písničkou.
5: Jsme Český rozhlas, příjemný poslech u pořadu Blahopřejeme písničkou. Opět dneska tady máme dlouhou řádku vašich blahopřání a taky vyřídíme všechny, ještě než bude 18 hodin. Já jsem Jiří Trnka a začínáme prvním. Prosím, zahrajte písničku pro pana Hubáčka Stanislava ze sboru dobrovolných hasičů v Nové Roli, který včera oslavil 75. narozeniny. A my hrajeme. Tady jedna hasičská.

Posloucháte Český rozhlas. Dobrý den, rádi bychom nechali zahrát písničku Smutná milenka pro našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana Zdeňka Štěrbu, který dne 3.6. oslavil své 82. narozeniny. Milý dědečku, dnes je nádherný den a skutečnost, že jsi se narodil přesně před 82 lety, jej činí ještě významnějším. Jsi úžasný, laskavý a milující dědeček, což dáváš po celý svůj život najevo svým dětem, vnučkám, pravnoučkům a nyní především své milované manželce, která se o tebe s láskou stará. Čas strávený ve tvé společnosti je nejen pro tvou rodinu, ale i pro tvé přátelé velkým potěšením. Máme tě moc rádi, manželka Vlasta, dcera Marcela s manželem, vnučky Petruška, Lucinka a Marcelka s rodinami a pravnoučci Matýsek, Krištůfek a také Štěpánek. Moc děkuji za vyřízení tohoto přání a my hrajeme. Krásný den všem přeje Petra Jemelíková.

Pořad Blahopřejeme písničkou vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Dobrý den, zahrajte prosím pro pana Pavla Nedvěda k jeho 86. narozeninám. 8 křížků, k tomu 6 prožít, život to je čest, ať je zdraví slouží, nohy jdou, dny naplněny pohodou. Hodně štěstí a zdraví přeje manželka, také syn Petr s přítelkyní, sestra Jana s rodinou, bratr Jirka s rodinou, bratr Petr s rodinou. No a my už posíláme písničku.

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje, také dnes i zítra v pořadu Blahopřejeme písničkou vyřídíme nějaká přání, která jste nám namluvili a zanechali jste nám je tady v Českém rozhlase během dne otevřených dveří. Teď pojďme, vyřídíme další přání naši milovaní rodiče Eliška a Václav Panešovi. Dne 5.6. oslavili 55 let společného života. Do dalších let především zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a také optimismus. Za lásku, podporu, pomoc děkuji. Syn Vašek, dcera Štěpánka s rodinami, vnoučátka Míša, Eli, Anet a Štěpánka posílají posu. Máme vás moc rádi, každý den stojí za to prožít. Děkuji. Hezkou písničku od kapely Atlas, buď o Šumavě, nebo nějakou jinou. Děkuji, dcera Štěpánka. Tady je Atlas.

Na Atlas dojde v pořadu Blahopřejeme písničkou ještě jednou, aby ne. Vážená redakce, jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas vás prosím o odvysílání blahopřání k narozeninám pro dvě členky fanklubu, které v těchto dnech oslavují svoje životní jubilea. Je to paní Alena Racková ze Štěnovického Borku a paní Marie Dvořáková z Hořovic. Oběma k jejich jubileu gratulujeme. A do dalších roků jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu a dobrou náladu. Také spoustu dobrých přátel a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme klasicky písničku od kapely Atlas Máme tě rádi. Za odvysílání našeho blahopřání děkuji. S pozdravem předseda fanklubu, pan Josef

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Vážená hudební redakce, prosíme o zahrání písničky pro paní Janu Čápovou z Otročína, která v těchto dnech slaví své 71. narozeniny. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a také pohodu. To za všechny přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

Tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje. I dneska, tedy v sobotu, v pořadu Blahopřejeme písničkou vyřídíme nějaká přání, která jste nám zanechali namluvená na dní otevřených dveří. Ale ještě předtím jedno vyřídíme. Zdravím nejlepší rádio v našem kraji, a to Český rozhlas. A zároveň žádám písničku Nejhezčí kraj od Veselky pro paní Marii Smatovou k jejím narozeninám. A to jí přeji hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší. Václav Nový ze Gdyně, který předem děkuje, a my už posíláme písničku.

0: posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Je tomu už takřka měsíc, co ve všech studiích Českého rozhlasu byl den otevřených dveří. Měli jste možnost nám zanechat nějaké přání a tady je další, to je Adam.
2: Ahoj mami a tati. Dneska jsem v rádiu a teď mluvím skrz do mikrofonu. A těším se, až moje mamka a moje ségra přijde domů. Ahoj Adam. Prosím, Believer od Imagine Dragons.

0: Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje a další blahopřání vyřídí pan Jenda.
1: Ahoj, tady je Jenda. Já bych chtěl pozdravit všechny moje kolegy z EDV 75 z IT Service Desku. Je fajn, že jsme takhle skvělá parta. A pak bych ještě chtěl tuhletu písničku poslat všem rozhlasákům, protože jejich práce není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá, a je důležitá. Takže děkuji za Český rozhlas, že jsem tady ten vzkaz taky tady mohl nahrát.

Blíží se 18. hodina, tady byl pořad a blahopřejeme písničkou. Opět se s ním přihlásíme zítra po 17. hodině. Tak buďte u toho. Já jsem Jiří Trnka, naslyšenou.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kde nepřek.

Ahoj, pár tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěv, zarostane jim k lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdiku, ať se na hocou zvýší finajmou ptám. Jo, jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucou spíší finajmout dát. Jo, jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Rokyce nesbírají návrhy do druhého ročníku participativního rozpočtu. Na den pozemního vojska Bahna v Brdech dorazilo zhruba 50 tisíc diváků. Více než 5 tisíc Čechů ročně onemocní po operační otravou krve. Zítra bude skoro jasno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Zprávy pro vás připravila Kateřina Ezeldin Dudáková. Participativní rozpočet v Rokycanech funguje. Informuje o tom město na svých webových stránkách s tím, že důkazem jsou konkrétní projekty, které v prvním ročníku navrhli sami občané. Úspěšně byl dokončen vítězný návrh zastínění dětského prvku na rokycanském koupališti, které je už návštěvníkům k dispozici. Zbývající peníze půjdou na projekt umístěný na třetím místě. Jedná se o kuličkovou dráhu, která vznikne do konce roku v parku u Rakováčku. Návrhy do druhého ročníku mohou lidé zasílat do 28. června. Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na letošní den pozemního vojska Bahna v Brdech. V areálu vojenského tankodromu si lidé mohli prohlédnout současnou techniku a výbavu české armády a své vybavení předvedly i sousední armády z Polska a Rakouska. Součástí programu byly také dynamické bojové ukázky.
3: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen, promluvil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
4: Den pozemního vojska vnímám jako příležitost ukázat veřejnosti skutečnou připravenost armády České republiky.
3: Přítomné pozdravil i dosluhující náčelník generálního štábu Karel Řehka.
5: Na obrany schopnosti země se nepodílí jenom armáda, ale podílí se celý stát.
3: Novinku v české armádě pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90 si prohlíží Honza z Prahy. Proč sem jezdíte?
6: Tak baví nás ta vojenská technika a dobrá příležitost se vyvětrat.
3: Z tankodromu zadní bahna Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: Pacienti v Česku trpí po operační otravou krve častěji než ti v zahraničí. Ročně jich je podle ministerstva přes 5 000. Lidi nově na internetu najdou, kolik případů má nemocnice, ve které je čeká operace. Stát chce počet případů snížit na polovinu. Pojišťovny by do 2 let mohly přestat proplácet léčbu sepsí, aby nemocnice motivovaly k důslednější péči. Sport. Pozemní hokejisté Litic vyzvou ve finále Extraligy Slávii. Hrát se začne v Hradci Králové za necelou hodinu. V základní části dokázali Plzeňané pražského soupeře 2x porazit. Teď mu chtějí podle trenéra Tomáše Levého vrátit prohru v nájezdech v loňském souboji o zlato.
7: Já si moc dobře pamatuju loňské finále, kdy jsme vedli 2-0. Vypadalo to jednoznačně pro nás, pak jsme nedali penaltu. Soupeř, myslím, ve třetí čtvrtině nám 2x utek, srovnal na 2-2 a bylo vidět, že v nájezdech je mnohem líp připravený než my. Takže tohleto všechno plus ty 2 zápasy z letošního roku se určitě v hlavách kluku sečte. No a uvidíme, jak si s tím poradíme. Počasí.
2: V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Kránu se vyjasní a v údolích se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia, na horách 10 až 7. Vár bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno, na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přeháňka. K večeru bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré. A biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Klatovech neprojedete ulicí k vodojemu, dělníci tu rekonstruují plynové potrubí. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Povídka na sobotu.
8: Plzeň má řadu slavných rodáků a patří mezi ně i Miroslav Holub, básník a prozaik s mezinárodním věhlasem, povoláním lékař-imunolog. Miroslav Holub se narodil v Plzni 13. září roku 1923 do rodiny právního úředníka a profesorky jazyků. Studoval na klasickém gymnáziu a po jeho absolutoriu v roce 1942 pracoval až do konce války jako dělník na dráze. Po znovu otevření vysokých škol pak z Plzně odešel na studia do Prahy. Ono se letělo. Tak to nazval básník Miroslav Holub svou knížku, ve které se osobitým způsobem prózou i veršem vrací do doby svého dětství a mládí v Plzni ve 30. a 40. letech minulého století. Koláž vzpomínek, pocitů a postřehů má podtitul Svita z rodného města. Číst vám z ní teď budou Antonín Kaška a Pavel Pavlovský.
9: Prózu nikdy, o sobě ani tak moc ne, jen jsem vzal na pomoc rodné město. Ostatně podstatou poezie se jeví vkládat do dosti bezmezných vnitřních dějin začátky a konce. Miroslav Holub, Ono se letělo.
10: Na známém velkém sněmu ptačím v Budějovicích usneseno, že bude uspořádána soutěž v rychlosti. Kdo bude první v Praze na Staroměstském náměstí, kde odevždy dochází k rozhodujícím historickým aktům, jako poprava rozličných německých a českých pánů nebo vyretušování jednoho partajního tajemníka. Pták fregatka tleskla na Budějovickém náměstí křídly a frr letěli. Na Staroměstské náměstí dorazila, jak známo, první vlaštovka. Poté jiřička, následoval orel, jestřáb a ostříž. Pak špaček, kos a hýl, racek a volavka, konipas a modřinka, strnat a čížek, sojka a straka, skřivan a pěnice, puštík a vír, střízlík a ledňáček, jak tak šly větry. Když už byli všichni, jak je uvádí Jandův přírodopis, když už i dopingové zkoušky byly provedeny, u ptáků mnohem jednodušší vzhledem ke kulace, když už se chystalo i dekorování vítězů a odevzdávání diplomů účastníkům, povšiml se Chocholouš, že chybí holub. Raroch pravil, že to není s kostelním řádem a že se musí hledat, zda neupadl do tenat, čímž by se závod stal neregulérním. I letěli zase zpět. Káňata, poštolky a sokoly pátrali ostrým zrakem. Benešov nic, Votice nic, až u Putimi něco bílého. Ptáci se snesli do oraniště, když shledali kráčejícího ptáka holuba. Kde seš, holube? Zvolal Čáp vyčítavě. Všichni už jsme doletěli na Staromák a zpátky a ty nikde. Jo tak, pravil holub, ono se letělo. Tolik prostinká anekdota. I když nevidím valného rozdílu mezi pořádnou anekdotou a hmatatelnou literaturou, jež netrpí duchovním nadýmáním a větry. Tolik prostinká anekdota. A i když vůbec nemohu za jméno, které jsem si nedal, a které údajně pochází od přibíků Sklenové, což byly asi pěkní ptáčkové, neboť ani západu českou galerii na svém hradu nezaložili, nemohu než se nepřiznat k životnímu pocitu v oraništi kráčejícího ptáka. Kdykoliv vzpomenu Plzně vzdálené 10 či 20, 30 či 40 let, mám vtíravý pocit, že se letělo a já jsem si, žel, nepovšiml.
9: Pták, jenž zobe sekundy, Pták, jenž poliká minuty. Pták, jenž tráví hodiny. Pták, paměť, jenž činí přítomným dávno potopený tón zvonu. Pták, chycený do papírového kornoutu. Pták, usednuvší na lep slz. Pták, tlukoucí křídly v hloubi hladomorných knih. Pták, otrok písma, jež samo je otrokem paměti. Pták, který smazal čtvrtý rozměr krajiny a teď cvrliká v útrobách. Pták, kostřička. Pták, špinavý křehký hrudníček. Pták, slepené peří. Pták, záděra za nechtem. Pták, skrze nějž už nebude nikdy klid.
10: Zhasne se a na jevišti divadelka feriálních osad dochází ke zjevení země Havilach, kdež jest zlato. Huhňavými hlasy hovoří svatý Hurvínek a Spejbl, jakož i mimo čas a mimo prostor. Všichni se smějí, což je lepší alternativa svatosti. Ohnivý keř hoří, aniž by jej ubývalo. Spejbl jede v automobilu, Kašpárek na koni, Papoušek na motocyklu. Hujaja, zaraduje se Spejbl hlubokým hlasem, neboť paraple uléhá na pestrobarevný operační stůl a paní máma Škrholová přináší koláče. Na babice roste měkké i. Prsy Tyréziovi na nitkách. Přichází princezna. Opona padá. V zákulisí visí panáci ještě udýchaní. Když se postavil dvojdomek v Mánesově ulici, vzali si sestry Noskovi severní část, neboť na pozemku byl trakař. My máme jižní část bez trakaře. Sestry Noskovi mají bratra Noska, s nímž nežijí ve svatosti, ačkoliv on ve sklepě vyřezává panáky a věší je schnout před okno na zahradu. 5 Spejblů, 8 Hurvínků, dřevonahatých, sotva dýchajících. Pan Nosek češe třešně na vysokém starém stromě, pod nímž je ten trakař. Sestry, jež nežijí ve svatosti, mu odnesou žebřík. Bratr Nosek řve na stromě neobyčejně hlasitě, mnoho neznámých výrazů, patrně z her, jež nebyly napsány. Trvá to až do noci. Dole před oknem kývají dřevonazí spejblové bílýma nohama v houstnoucí tmě. Asi nastydnou.
9: Kašpárkův sen. Vylezu před oponu, dávaj je dobrý pozor, aby se nitky nezapletly do sufit. Zazvoním vesele rolničkami, strhnu čepičku a než se principál vzpamatuje, promluvím svým vlastním hlasem. Rozumíte? Svým vlastním hlasem, ze své vlastní hlavy. Poprvé a naposled, protože pak mě zazdají do škatule a proloží jedvábným papírem. Řeknu to, co mám na jazyku celou věčnost dřeva. Řeknu, jakkoliv můj hlásek možná bude směšný, trapně diškantový. Řeknu to nejvážnější a kruciální. Řeknu své slovo. Snad to bude slyšet. Snad to někdo pozná. Snad se nebudou smát. Snad to poroste v dítkách a zahlodá v těch velkých. Snad to změní barvu kulis. Snad to zjitří papndekl a stíny reflektorů. Snad to pohne zákony relativity. Řeknu. Nazdár, děti, nazdárek. Klaní se vám Kašpárek.
10: Na Petákově náměstí nastupovali Němci do tramvaje na Bory. Jen tak se do vozu flákali, aby ukázali, že jest to tramvaj otrocká. Řidič zazvonil a chtěl odjet. Němci začali řvát hunským způsobem a důstojník s černými výložkami obratně skočil za vůz a strhl kladku z troleje. Všichni Němci zvolna nastoupili, tramvajákovi řekli jen celkem slušně česká svině, jelikož kladka nasazená na trolej je něco na způsob smlouvy mezi Abrahamem a Hospodinem zástupů, poznali jsme, že jsme vyškrtnuti z Bible. Pak jsem jednou zatmijel v otevřeném vlečňáku číslo 29 kus dál, po mostě přes koleje zastávky Říšské předměstí. Na plošině vlečňáku byl už jen malý hoch z Hitlerjugend. Přistoupil ke mně a beze slova se mě snažil vytlačit z vozu ven na ubíhající dlažbu. Ku podivu jsem byl silnější. Vydržel jsem a pak na Chodském náměstí někdo přišel. Nebylo překvapující, že to ten kluk dělal. Překvapující bylo, že to dělal beze slova, jako běžnou a normální povinnost. Na Chodském náměstí jsem si pak celých 40 let vždycky vzpomněl na Rilkeho slova. Wer spricht vom Siegen, wer bestand ist alles.
9: Herbář. V naší ulici kvetly javory a tekl klid jako javorový sirup. Dva gestapáci v kožených kabátech vedli senátora Wintra, byl nalehko v plášti a nervózně trhal hlavou. V sousední ulici praskaly dlouhé lusky katalp, v naší ulici kvetly javory a tekl klid jako javorový sirup. Dva estébáci v kožených kabátech vedli už zase senátora Wintra, byl zase nalehko v plášti a nervózně trhal hlavou. V sousední ulici padaly z platanů ochmířené kvítky jako střepiny tříštivých bombiček. V naší ulici kvetly javory a tekl klid jako javorový sirup. Ulici někdo obrátil nohama vzhůru. Takže Wintra vedou po nervozním nebi, zatímco listy javorů, katalp a platanů máme v herbáři a doufáme, že z nich vypučí klidný, zpívající zpěvný pták.
10: A taky při náletu zařval dům ve Fignerově ulici.

0: Ty vrypy se od té doby nějak sami od sebe zacelily. Už nejsou skoro vidět. Snad se tomu říká omnia vincit amor. A taky optický klam paměti.
1: Bomba. Vražda v litosféře. Z kamene vytryskla hlína, z hlíny vytekl oheň. Na dně trychtýře nahé, něžné milující žabí srdce tepe.
0: V plzeňských ulicích hráli den po skončení bojů američtí vojáci baseball. Vlak z Prahy v té době musel oklikou přes Rudnou a Rakovník. U Rudné jsme v Lukách přejeli krávu. Kola skřípala po kostech a dva vozy začaly zle kodrcat. Ještě jsme nezastavili a objevilo se několik čet poněkud usmolených ruských vojáků a tahalo zbytky krávy. Než se odpojily vagóny, kráva byla utratě rozporcována bajonety a už se rozdělával oheň pod kotlem. Před Rakovníkem v řídkém lese křížila dráhu silnice. Na přejezdu byly spuštěny závory, ale blížící se ruský džíp ani nespomalil a projel po čraníky těsně před lokomotivou. Na zadním zvýšeném sedadle seděl před přejezdem zelený vojáček. Na přejezdu ho závora vymrštila za hlavu zpět. Ležel na písku silnice a trochu hrabal nohama. Jeep na druhé straně nezastavil, nýbrž zmizel v lese. Když jsme pozdě odpoledne dojeli do Plzně, Američani ještě nadhazovali a chytali s koženým duněním. Jevilo se, že bestie války uléhá dvěma zcela rozličnými způsoby.
1: Interferon. Vždy jen jeden démon v podkroví. Vždy jen jedna smrt ve vsi a psi vyjí tím směrem. A z druhého konce přichází novorozenec, ten jediný na to prázdné místo v tom velkém vzduchu. Jakož i buňky infikované virem vysílají signál po vůkolí a obrany jsou zmobilizovány a žádný další virus nemá té chvíle šanci k uhnízdění a změně osudu. Tento jev pak nazývá se interferencí. A když umírá básník v hloubce noci, v houštinách se vzbudí jediný černý pták a zpívá z veškeré síly, zatímco z nebeska nečerný déšť, jako sperma či co. Píseň je zborcena, zalíkající se pták zpívá sedě na prázdném hrudním koši, v něm se probouzí imaginární srdce ke své věčně interferující marnosti. A ráno je nebe vymetené, pták ospalý a země oplodněna. A básník není. V Plzni byl na Klatovské třídě u mostu přes trať drobný krám s prošívanými pokrývkami. V době, kdy je spíše potřebí ocelového víka na kontinent, nejdou obchody prošívanými pokrývkami. Obchodník strádal. Strádající mužové praxe obracívají se k umění. Obchodník postavil ve výkladní skříni otevřené do nitra krámu chaloupku z prošívaných dek a každého podvečera pořádal představení o prošívané perníkové chaloupce a červeně prošívané karkulce, přičemž jeho žena v prošívané maškarádě byla tu vlkem, tu ježibabou, a on sám vypolštářovaným jeníčkem, mařenkou, karkulkou a babičkou. Pohled na oba stařečky, plazící se v tučných záplavách textilu kolem oblé chýše, nebyl jednoznačný. Bylo to něco jako život sumíšů v bahnu pod útesem mořským. Venku duněl počínající příboj vojny a oni provozovali svou prošívanou pantomimu mimo čas a mimo děj. Děti stávali na chodníku venku, ale pak šli domů. Nic se neprávalo.

ale byla to jediná pantomima v té době. Černý pták zpíval a lilo do hrudního koše s Davidovou hvězdou. Ale v hercích pod prošívanými dekami se snad probouzela v té chvíli L'anima allegra a oni upocení a vytržení hráli svou podmorskou komedii dell'arte a soudili, že zákulisí nezačíná, nekončili výstup. Škubavě se posouvali z výkladu do chaloupky a zpět, z rozverností kolombin postižených dětskou obrnou a hudba pišců a bubnů k nim nedoléhla. A nebo soudili, že tak hluboké pokoření navyklé důstojností stáří interferuje s kroky pánů v kožených kabátech a s odjezdy vlaků s jatečními lidmi. Interferovalo. Černý pták zpíval a zbědovaná, sklerotická srdce ho psala v hrudích. A až jednou ráno, když nehráli a ani nevytáhli roletu, bylo nebe vymetené, země oplodněna, prošívané pokrývky zabrány pro východní frontu a herci oddisponováni do zákulisí světa, řečeného Bergen-Belsen. Po krámu dnes není stopy. Je tam zelinářství s dřevnatými kedlubny. Vždy jen jedna smrt ve vsi. Vždycky jen jeden démon. Velká je síla divadla, i když vždycky je nakonec skláceno a bortí se do zákulisí. Psi vyjí tím směrem. A motýl pronásleduje toho, kdo ukradl květiny. Červený balon venku se vznášel k netušenému nebi. Řetězy napěly jistotu, že čím blíže infernu, tím více ráje, čím blíže kasematům, tím více svobody. Cantabit coram latrone omnis vacus viator. A to je ona divá podstata divadla, že všeho zbavený herec vystupuje na sám vrchol požáru. A všechno ostatní hasne a umlká, jako dlouhoštvaná zvěř se svaly ještě chvějivými, ale s endorfiny a nesmírným mírem v mozku. Ano, i velryba se někdy oddělí od stáda, vrhne se na mělčinu a hyne ve slunci, jako skácená katedrála s vysunutým penisem. A smrt je pohřbena v té chvíli v zrnéčku písku a moře se směje. Tažte se polomů. Lámanou řečí, káží omlází. A v hantýrce galaktických bílých trpaslíků planou věčně hvězdy hlavního cyklu. V neuklidovském zakřiveném prostoru, který se vymyká pochopení stejně jako interference divadla, slyšet ustavičně hlasy dětí druhého postupného ročníku smrti. Děti z pimprdlových tragédií kuchyně, i děti z válečných merend, při nichž napichování na kopí a mrskání nožičkama bylo něco jako koření kary kročejů žoldnéřských. Hlasy dětí, které se vymykají pochopení. Ale my jsme si přece myli uši. Ale my jsme už netahali kočku za ocas. Ale my už jsme přece nestrkali prstíčky do zásuvek. A co jiného zpívá ve vesmíru hominizace pomale jako rozpad tricia, než učení o rostoucím studu démonů. Od doby Aztéků už velekněží neobětují oblečení v kůži čerstvě staženého živého zajatce. Nepotřebujeme nápovědy, řekli. Na Mikuláše jednou opilý představitel čerta spadnul ze schodů a zůstal ležet. A dítě, prožívající trapnou historii radosti napít vzdálené děsu, vyběhlo po té ráně a volalo: Mami, pojď, tady je chcíplej čert. A on byl, i když se herec sebral po další štamprdli. Psi snad vyli, ale jen černým omylem. Na nebi plály hvězdy hlavního cyklu, v mlází už se chystal pták, to dítě se trochu třáslo chladem 3 milionů let v tom velkém vzduchu, ale napovídali mu básnicky. To všechno se ti jen zdá, podívej. Motýl už nese květiny zpátky a jiný čert už není. A čím blíže ráje, věřilo,
nevěřilo.

0: Na nový rok jednou. Na špičáku byl u hospody pod školou velký řev a skučení. Zcela ožralého horala honila zcela zvichřená horalka kolem domu, ječíc k nejmilejšímu Hergotu a zapřísahajíc se hladovými krky dětí a krávy doma. Oba střídavě padali v nažloutlém a pokaňhaném sněhu. Bavorský dialekt se odrážel od těžkého nebe a sypal se na naše hlavy jako popel. Bavorské pivo se snoubilo s bavorským spíláním a všeobecným zoufalstvím. Nepojel jsem sympatií ani k pivu, ani k hospodě. A když jsem chodil tatínkovi pro pivo v Plzni se skleněným džbánem, krhavé zraky a sité nadávací hlasy nadrátovaných štamgastů, snoubící se s morovým puchem české hospody, mi byly jaksi bavorskými. A zdálo se mi, že než pivo doteče a bude dekapitováno nožem, pobývám v žaludku punského bojového slona. Plzeňské pivo si považuji stejně jako věž chrámu svatého Bartoloměje, z níž ovšem kvůli považování nemusím skákat. Pokládám pak za neobyčejně vhodné, že plzeňské pivo založil léta páně 1842 Josef Grol, bavorák, syn pivovarníka z Wilshofen, největší sprosták a krobián mezi bavorskými pivovarníky, kteří jej s radostí exportovali. Ostatně ani v Plzni moc nesetrval. Setrvalo jen pivo, jež nahradilo patoky dotud plzeňskými právovárečníky vyhotovované a v roce 1838 na rynku exemplárně ze 36 sudů vylité na pokyn radnice a za velkého spílání poškozených. Domnívám se, že kouzlo plzeňského piva je v povaze vody, sklepů a Grolovy technologie. Ale ty bublinky, to budou družební nadávky česko-bavorské.
1: Popravy. Jan Sladký, řečený Kozina, pověšen byl v listopadu 1695 tam, co je dnes vodárna pivovaru. Cár těla nechali na provaze celý rok, městu na očích a pro poučení. Bavůrek ze Švamberka byl narychlo sťat na náměstí. Několik čarodějnic upáleno, několik cizoložnic a novorozeňat zardoušeno. A podnes. Stačí se podívat do očí a uvnitř jsou náměstí, pivovary, klece, roubíky, vyschlé dříví, drobounký permanentní kat a cár těla za očima pro poučení těch druhých.

Den narození, den křtu. Pendlovky nataženy, skříň uzamčena, aby nevypadly dveře. Lože manželské, vyznání pod obojí, aby neskyslo víno za podzimní bouřky. Kaplan černý jako kos, kropenka, roráty. 3,20 kg. Kůže růžová, mírně ikterická, vlásek lenivý. A řev. Stáří 2 500 000 let. Až k stáru to stáhneme na pár stovek, protože navíc už nemáme buňky.

0: To byla koláž vzpomínek, pocitů a postřehů Ono se letělo Miroslava Holuba s podtitulem Suita z rodného města. Četli Antonín Kaška a Pavel Pavlovský. Online si ji můžete poslechnout po dobu 8 týdnů po odvysílání.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Soud poslal do vazby 35-letou ženu, obviněnou z vraždy po nálezu části těla v Kinčperku. Hasiči v Babylonu na Domažlicku budou mít po rekonstrukci hasičské zbrojnice moderní zázemí. Stát chce podle ministra Zuny převzít karlovarské letiště do konce roku. Zítra bude skoro jasno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Pěkný sobotní večer přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Okresní soud v Sokolově poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří. Kriminalisté případ řeší od středečního večera, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Pokračuje mluvčí policie Jakub Kopřiva.
2: 35-letá žena, která byla v pátek obviněna ze spáchání zvlášť závažného činu vraždy, byla dnes rozhodnutí soudu zatčena do vazby. Policisté ji následně eskortovali do věznice. V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
1: V Babyloně na Domažlicku dokončují rekonstrukci hasičské zbrojnice. Současná budova má nevyhovující prostory pro výjezdovou jednotku a moderní techniku. To by se díky rozšíření a modernizaci budovy mělo změnit. Hotovo má být v červenci, říká nezávislý starosta Babylonu Pavel Bambásek.
3: Rozšiřuje se to vlastně o garáž a to zázemí sociální, aby tam měli i záchody, sprchy, které tam dřív nebyly, takže aby už ty naši hasiči měli prostě klasický krásný zázemí a stojí to kolem 4,5 milionu.
1: Většinu nákladů pokryje státní a krajská dotace. Letiště v Karlových Varech by mělo přejít pod armádu do konce roku, řekl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. O převodu letiště z Karlovarského kraje na armádu informoval na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Karlovarské letiště je v posledních letech ztrátové a pro zvýšení příjmu potřebuje zhruba miliardovou investici na prodloužení a taky rozšíření přistávací dráhy. To už by měl zajistit stát. Sport. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Australanku Jessica Foxovou, která zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku zlatý double. Počasí. V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Kránu se vyjasní a v údolích se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů, na horách 10 až 7. Vár bude slabý proměnlivý vítr. Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, na horách se ojediněle může vyskytnout přeháňka. K večeru bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré, aby o předpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na trase Železná Ruda Javorná. Na místě jsou zranění a v Blovicích neprojedete Poplužní ulicí v místě železničního přejezdu. Objížďka vede přes Hradištskou ulici. To je ze silnic v Plzeňském kraji vše. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonné v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělá, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství, a měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl, a říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela krutou smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili, a když byl opečen i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tedy do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Aby úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Takže když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kostelní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celý 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělena lepka. Ta lepka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lepku. Proto zůstala ta lepka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lepky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak

Lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lépka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti poutníci měli co nejbližší kontakt s paní Zdislavou.

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, já mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro Poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě. Protože ona se vydala, to si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu, rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci, každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče od nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala, tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme. Řádové se působící zde v Jablonném Podještědí. Markétě Ševčíkové, děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme, Markétě Ševčíkové, a těšíme se naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby zkultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Já jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, to známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, no to, co to malujete tady, já vás znám jako abstraktního malíře a on říká, no jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale dám to k mamince, to byla paní doktorka Keningová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem si potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z běže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou Litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lebku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Náš host pochází z Belgie a v Česku žije už 20 let. Proto jsou mu blízké věčné migrantské otázky. Například ta, kde se cítí doma.
2: Chybí mě Belgie, protože to samozřejmě, když jsem žil 30 let, se cítím, že patřím tam i tady.
1: Tolik na začátku. Goranka Oljača vám od mikrofonu přeje příjemný poslech. Začátky u nás v pořadu skoro povinně řeší otázku správného vyslovování jména hosta. Dnešní nebude výjimkou už proto, že se to dá říci alespoň dvěma způsoby. Takže...
2: Jsem Bruno Skokert. Francouzsky se říká Skokert.
1: Po nizozemsky je to trošičku jiné?
2: To by bylo Skokert, jako v češtinu asi. Moje jméno je docela holandské.
1: Z které části Belgie vy vlastně pocházíte?
2: Narodil jsem se v Liež, což je na východ. Pak jsem hlavně žil jih od Bruselu, 40 kilometrů. A taky v Bruselu, hlavně je to francouzský mluvící část.
1: Zeměpisná orientace je pro našeho hosta důležitá, ostatně pro většinu Belgičanů také, a to nejen kvůli mapě. Když se vydáme na sever, dostaneme se do vlámského regionu neboli Flander, kde se mluví holandsky. Na jihu leží valonský region a obyvatele mluví francouzsky. Hlavní město země Brusel se nachází v centrální části Belgie, také má zvláštní postavení samostatného regionu.
2: Já mluvím francouzsky, máme taky dialekty.
1: Ale my jsme zapomněli, že i němčina je také oficiálním jazykem a je to na východ.
2: Přesně tak.
1: Když už mluvíme o jazycích, mě zajímá, jak to vlastně probíhá v praxi. Co to obnáší? Kterým jazykem se mluvilo u vás v rodině například?
2: U nás to bylo 100% francouzsky. V Bruselu se mluví asi 80% francouzsky a pak holandštiny a další jazyky samozřejmě.
1: Jsou situace, kde například neumím francouzsky a jsem v Bruselu nebo pocházím ze severní části. Jak to řešíte v běžném životě?
2: To je těžký, protože nevím proč, ale máme v kultuře, že valonský lidi nemají rád mluvit nebo si učit holandštiny. Dokonce, když se podíváme na televizní zprávy, třeba když mluví vlámský politik, tak místo slyšet máme dabování.
1: Překlad do...
2: Do francouzštiny, což pro mě je úplně nesmysl. A nemůžeme ani slyšet, co říkají. Takové věci samozřejmě nejsou šťastný. A to je překlad, který ukazuje, že vztahy nejsou dobrý.
1: Kupodivu i v našem rozhovoru jsme v češtině těžko nacházeli korektní název skupin obyvatelů.
2: Valonský lidi a vlámský lidi.
1: Vlámští.
2: Jo, promiňte.
1: Nebo lidé žijící v holandské části, nebo jak vy to tam říkáte?
2: Říkáme francouzsky le flamand, pro nás le wallon, wallon a flamand.
1: Co se děje, když se nacházím v severní části, kde je oficiálním jazykem holandština a neumím holandsky, je to problém? Pro lidé, kteří pracují v obchodech, lidé, kteří jsou úředníci a musí komunikovat se mnou. Jak se to řeší?
2: Je to problém a proto lidi to asi nedělají. Je to pro mě trošku šílený, protože To vypadá skoro jako dva různé země, malé země. Kromě když třeba my chodíme rádi na moře. Moře je u vlamští lidi. A Tamara mluví francouzsky. My jsme tam jako turisty a mohou vydělat.
1: Je to biznis.
2: A to funguje.
1: A to funguje.
0: My a oni.
1: Co ještě funguje?
2: Já nemám problémy s tím. Mám rád multikulturní život. Jsou problémy ty jazyky a taky kulturní rozdíly, a protože všechno je rozdělané mezi sever a jih. Třeba vysílání. To jsou skoro dvě země.
1: Rozdílné administrativní struktury také?
2: No, administrativní a politika. Všechno je rozdělené.
1: A zakládá se to na nacionální otázce?
2: Já mám rád osobně jeden národ. Mám rád, když žijeme spolu a když máme harmonie, ale mnohem lidí to vidí jinak. Ještě chtěl bych říct, že Belgie funguje jako federace. Části fungují zvlášť, ale taky jsou nějaké unifikované věci. Třeba fotbal. Když vyhraje fotbalový tým, to je na národní úroveň, tak Belgičani vyhrají a tak najednou jsou ty části jako víc
1: sjednocené.
2: To je stejný, když třeba je Stromae, umělec, zpěvák, je známý všude na světě. A to je taky něco, který sjednocuje.
1: Je to jako
2: společná věc. A ještě všichni mají rádi brambory, ty
1: hranolky.
2: Hranolky, čokoládu a pivo. Hlavně si myslím, hranolky vidíme, jsou na ulici, máme takový staňky a to je jeden příklad, že můžeme být na druhé části a jíst hranolky spolu. Bohužel lidi často zapomínají, že máme nějakou společnou kulturu, mají tendenci se podívat na rozdíly víc než na co máme spolu.
1: Míní náš dnešní host, Belgičan Bruno Skokard.

0: Vy ste nejakú dobu byl zvukařem. A my sme teď si společne prohlídli náš rozhlas na Karlíne. Podobá se to tomu prostoru, ve kterém jste vy kdysi pracoval?
1: No je to velmi podobný, i když jsem tam pracoval do 20 let zpátky, je to ještě velmi podobný.
0: Už to bylo také digitální. My jsme se teď především dívali na zařízení v režii a jak to chodit i ve studiu, kde moderátoři dělají i zvukaře zároveň.
1: To je zajímavé. Já jsem žil tranzice. Na začátek bylo víc technikáři a moderátory pracovali bez techniků. Ještě jsme pracovali trošku s magnetický...
0: S magnetofony na pásky?
1: Jo, s magnetofony na pásky, taky gramofon. Jsme používali ještě starší systémy a potom byla ta tranzice na digitální systémy a víc a víc a víc. A já jsem ztratil tam svoje práce, protože je to státní instituce. Starší lidi tam zůstali. Měli práce na neurčitou dobu a ty nejnovější lidi jako já jsme ztratili. Moderátory měli taky dělat technik, všechno.
0: Ve kterém roce jste pracoval pro belgický rozhlas?
1: To bylo mezi asi rok 2000 a rok 2006.
0: A předtím?
1: Studoval jsem gymnázium. A pak jsem studoval na vysoká škola, to bylo filmová škola, jako tady FAMU, profese zvukář. Na všechno, na film, na rádiu, na hudbu.
0: A vystudoval jste?
1: Ano.

0: Po visoke škole Bruno Skokart získal práci na belgickém rozhlasu, což byla a je rozvětvená veřejnoprávní mediální instituce.
1: Ne v Bruselu, v Liež a taky v Mons, což to jsou lokální regionální stanice.
2: To je jako tady ve systému belgického rozhlasu.
1: Přesně tak, všechno je spolu, funguje jako připojené. No a dokonce jsem pracoval na 3 místa, na různé stanice.
2: To schéma programové bylo jednotné, nebo ty regionální měly i nějaké své zvláštní vysílání?
1: Já jsem byl na oba regionální a taky národní programy. Když říkáme národní, pro nás to znamená na celou francouzský části kvůli jazyky.
2: Severní část měla zvláštní program?
1: Přesně tak. A to se rozdělilo na RTBF francouzský a VRT, vlámský radio a televize. To je zajímavé, že v Bruselu, to je ten hlavní budova, a tam je to pro mě strašný a ošklivý, že levní část a pravní část, jeden je pro vlámský a jeden pro... Rozumím, že je to praktický, ale to nevypadá dobrý mít takový úplně rozdělaný. Tam byla pořád špatná atmosféra, tak špatná, že nějakou lidi asi byli ve hodně stresu. Ale jsem taky pracoval na Classic 21. To je klasik rockový stanice. To byla nová stanice z roku 2004 a já jsem byl tam na začátku, tak byl jsem docela nadšený.
2: Mluvilo se o poplatcích. To je tady velice, velice aktuální téma. Sledujete to?
1: Sleduju a pro mě je to důležitý mít nezávislý média a pro mě je důležitý to nechat financovaně, jak je to teď.
2: Nevadí vám, že platíte ty poplatky?
1: A já osobně platím. Nikdy jsem ani to všiml. Ale velmi rád platím poplatky, aby to bylo nezávislé.
2: V politickém slova smyslu o tom mluvíte?
1: Ano, politické, jo.
2: Jaké to bylo v Belgii? Víte, jak se financoval rozhlas?
1: Stejně jako tady, jsou taky poplatky. A pro mě je velmi důležité, aby lidi to zachránili, protože chceme mít objektivní nebo nejobjektivnější informace, což je možná.
0: Tímto uzavřel část rozhovoru Bruno Skokart, bývalý zvukař belgického rozhlasu. Řeč však nebyla jen o médiích. Dotkli jsme se i dalších témat, která považuje za podstatná pro svůj život v České republice. Vrátíme se k ním v některém z příštích pořadů. Na dalším Já oni se těší Goran Kaoljača.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Do konce června začne v Praze stavba další části metra D. V neděli se hlavně na severovýchodě objeví přehánky a bouřky, teploty vyšplhají až k 28 stupňům. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Český rozhlas k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
2: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
3: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihovny.
4: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
3: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba další části metra D v Praze začne do konce června. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, podle kterého teď dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby.
5: Jak jsme oznámili, tak jsme dokončili veřejnou zakázku, podepsali smlouvu se zhotovitelem. Okamžitě jsme odeslali výzvu k zahájení stavebních prací a následně poté jsme oficiálně předali stavení zhotovitelům, kteří už nyní realizují přípravné práce na jednotlivých staveništích.
0: Povodí Ohře od roku 2011 převzalo více než 40 malých vodních nádrží po bývalé zemědělské vodohospodářské správě. Většinu z nich už obnovilo a další opatření zaměřuje na zadržování vody v krajině, říká ředitel chomutovského závodu Povodí Ohře Pavel Eger.
6: Řekněme, za poslední 20 let se nám podařilo vytvořit mnoho revitalizací vodních toků, které byly v minulosti napřímeny, zahloubeny. Obnovujeme malé vodní nádrže v době, kdy je sucho, abychom byli schopni zachytit vodu, tak aby v tom místě, kde zrovna ten problém je, aby byl nějakým způsobem kompenzován.
1: Počasí.
0: V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky se objeví hlavně na severovýchodě, jinde jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Řekněme, za poslední 20 let se nám...
0: Na D10 směrem na Prahu se kolem 66. kilometru stala nehoda osobního auta. Na D1 směrem na Ostravu je na 215. kilometru překážka v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale Kastelán je asi domácí. Pane Kastelán.
8: Já jsem i vyšší.
7: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
8: No, necelý.
7: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
8: To už nemůžu právě.
7: Pane Kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
8: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století. A je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
7: Pane Kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
8: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
7: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
8: Děkujeme a budeme se moc těšit.
7: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
9: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
7: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní
9: ano,
7: sáli.
9: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
7: Suchý mejdan, ano, ano.
9: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
7: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23. přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
10: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
7: Dobrý jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně faráška.
10: Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
7: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zaprskali.
10: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
7: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
10: Doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
7: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
10: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
7: To zkoušíte a čekáte, odpověď vypadá, to ještě nezazněla. To by kývli.
10: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
7: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
10: No ale nemám kartičku.
7: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku, jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
10: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
7: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
10: Aha, dobře, dobře. No.
7: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte, Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
10: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
7: A to jste měli.
10: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
7: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte, impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
11: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
1: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
0: Ty jsi rodák odkud?
1: Já jsem rodák z Ostravy.
0: Ano, velmi správně. Martina je z Loun. Ano, já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janku, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
2: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
1: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
0: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční. Ano, asi o měsíc?
1: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
0: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
1: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
0: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
1: 10.
0: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že víš, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
1: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
0: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo se

0: sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
1: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju. Tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vofous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
0: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
1: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak ne, to udělalo.
0: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
1: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Arona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
0: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchytnou se taky, nebo
1: ne,
0: si řeknou,
1: ne,
0: že se to
1: ne,
0: jako nehodí.
1: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
0: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
1: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším dáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
0: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede. Aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
0: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
0: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí.
0: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
0: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
0: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen. Klub...
0: je to je hezký, to je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se ho užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherně krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo poplácá po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potlesk a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšili, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říká, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpnější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom, aby se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezena, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televizi fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Tamhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, co mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tohle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodůr, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vipe Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to se vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Církev blahořečila dva kněze, které popravili komunisté. Armáda postaví na okraji Lipníka nad Bečvou parkoviště pro 450 aut. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisti. Slavnostní mše se odpoledne na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 tisíc lidí. Slavnosti předsedal papežský legát Michael Černy. Blahořečení je předstupněm uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou každý rok připomínat 17. června. Bula a Drbola se v 50. letech staly obětmi vykonstruovaného politického procesu. Nové parkoviště vznikne do 2 let v Hranické ulici v Lipníku nad Bečvou. Postaví ho armáda pro své vojáky, kteří dosud odstavují auta podél kasáren u hlavní cesty. Podle Pavla Chytila, zástupce velitele jednoho z útvarů lipenské posádky, odkoupili od soukromého vlastníka zhruba 2hektarový pozemek a hotový už je i projekt. Počítá s kapacitou 450 míst.
2: Potřeba je jasná z toho důvodu, že parkovací místa už v kasárnách jsou vyčerpána, nicméně auta parkující v kasárnách brání pohybu techniky vojenské a výcviku příslušníků posádky. Proto jsme zvolili tento projekt. Náklady budou v řádově v desítkách milionů.
1: V Budišově nad Budišovkou byla dokončená třetí takzvaná vesmírná lavička. Po Odrách a Bruntálu vznikla jako odpočinkové místo pro turisty v Národním geoparku Krajina Břidlice. Nejvýraznějším prvkem je klenba ve tvaru elipsy jako symbol Mléčné dráhy. Odkazuje také na tamního rodáka, astronoma Františka Ignáce Halašku, dodává starosta Budišova Patrik Šram z ODS.
3: Zvláštní význam má také použitý materiál. Konstrukce je doplněna břidlicí pocházející z místního lomu Šárka, čímž lavička přímo odkazuje na geologické bohatství regionu a tradici těžby břidlice, která je pro tuto krajinu typická.
1: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravské Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, upřesňuje Antonín Tůna ze zprávy Krasu.
4: Jsme uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
0: Sport.
1: Nejméně ve 2 pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba také zatýkání během šampionátu.
5: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V neděli bude polojasno až oblačno, teploty budou od 21 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: A na D35 ve směru na Hradec Králové stojí kolem 139. kilometru porouchané osobní auto na konci připojovacího pruhu. Tak tam nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozdílné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději nebo téměř 100% šanci, že se později vylíhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik. Proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky. Ten základní klasický je Pyrimor. Na něj je možné kombinovat například Calypso, a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospilan nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se trošku pletou, že mravenci ojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici, a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědná na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, anebo si můžeme připravit květničky se zeminou,

0: jednou, tam položit ty rostlinky z kořínky a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. A budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
2: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
3: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
2: ano.
3: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
2: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
3: Vy jste takový hodně aktivní.
2: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
3: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
2: Já jsem začínal v roce 1983.
3: Jak to bylo?
2: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
3: Karkulka, co to
2: bylo? Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
3: Aha, přežili to karkulka
2: přežili
3: s vlkem.
2: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
3: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek. Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
4: Většinou to také, abych spíš řekl, co potřebuju. Jo? Hlavně potřebuju o tom něco vědět. Jo? Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně. A tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
2: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat, přebírat a ověřovat. Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
3: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
2: Není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
1: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západočeských firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat s rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu, a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořskly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: V Toužimi na Karlovarsku vybuchla v panelovém domě neznámá látka. Zranění jsou dva lidé. Vysoké teploty i následné deště v Praze podle hygieniků zhoršily kvalitu vody v přírodních koupalištích. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Toužimi na Karlovarsku v panelovém domě vybuchla při manipulaci neznámá látka. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
3: V souvislosti s nálezem neznámé látky míří na místo policejní pyrotechnik. Dle prvotního šetření při výbuchu utrpěly zranění dvě osoby. Jedna byla ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice. Z domu bylo evakuováno dalších 6 osob.
1: Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popáleninového centra fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři. Pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
4: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
1: Technické služby v Liberci pořídily 7 nových elektromobilů. Jde o jejich první auta na elektrický pohon. Nahradí starší dieselová vozidla. Podle ředitele technických služeb Jana Ulmana budou sloužit správcům komunikací, zeleně a technikům veřejného osvětlení a semaforů. Za auta technické služby zaplatili necelých 5 milionů korun. Téměř 2 miliony korun pokryla dotace.
5: Vozový park posílilo 6 menších užitkových vozů a jedna dodávka. Podle Ulmana jsou elektromobily pro cesty po městě vhodnější než původní dieselová auta. Pracovníci totiž často jezdí na krátké vzdálenosti a mají časté zastávky. Dieselový motor se tak nestačí ohřát, čím se zvyšuje spotřeba. Taky podle Ulmana elektromobily nevypouštějí výfukové emise. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. V maďarském Kecskemétu porazili Norsko 3-1 na sety. Tým trenéra Jiřího Nováka sice ztratil první sadu, potom už ale zápas kontroloval. Nejvíc bodů dal Marek Šotola, který jich nazbíral 25. Češi na turnaji nejdřív porazili domácí Maďarsko. Příští týden budou hrát v Jihlavě proti Bosně a Hercegovině a potom proti Dánsku.
2: Počasí.
1: V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky dorazí hlavně na severovýchod. Teploty vstoupí na 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji, a to 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 se na 281. kilometru ve směru na Ostravu stala nehoda. Na silnici 424 u Moravské Nové Vsi na Břeclavsku leží člověk na vozovce. Místo je sjízdné jen se zvýšenou opatrností. No a na dálnici D6 u 143. kilometru ve směru na Cheb už skončilo zdržení po odstavném autobusu s defektem pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už hvězdné návraty.
2: Hvězdné návraty.
6: je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší, a jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
7: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
6: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
7: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
6: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
7: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
6: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
7: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
6: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
7: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
6: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
7: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím Chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některých se hraje v Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Jo, tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten tón nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žláze, že jo? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žláze, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk.
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjo Band Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody. A tak.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám ta semnici, že jo, tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, že jo. Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. A on se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkala, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím, něco jednoduchého. Tak on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo ne, měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, jo, úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepe, já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.

0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
1: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto. V zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslil a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu mu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist großer tschechischer Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch großer tschechischer Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist großer tschechischer Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache Verstehen. Ich mache já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského hospodě, to byly stoly asi u sebe, tak jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se rozsměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tamhle s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku, to jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady si radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeť, má dvě brady, jste si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zlaz, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme tu Petržilkovou.
3: No, vezmeme ty, co tam zbyli, a ať sem jdou ještě ty, co jsou za dveřmi.
4: Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo? Pardon, já rozuměl ty kry plešivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo? Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo? No. Sám sdělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměříš se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavici nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne, že? To ne, to je žádný příklad. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, tam má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to.
0: To je humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak, soudruzi, nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že želva přišla na policii, že ji znásilnili. Já jsem do vás znásilnil, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod cukni a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod cukni. Ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeče, no on ví, jak to děláš. No do domácí prodej. A myslím, že si jim vždycky řekneš, no buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkaď, prosím vás, jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, že to mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota, dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Pojďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
3: Poslyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No a co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No to ne. To abych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na
5: zelenou.
3: Na zelený, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: Tu mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádkář.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný sobotní večer v přeju, vážení přátelé. Mimochodem, jakou jste měli sobotu? Byla pracovní? Byla výletnická? Nebo jste relaxovali na sluníčku? Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás zdraví Borek Kapitanček. A držím vám pěsti k tomu, abyste se dovolali. Telefon má číslo 731 800 900 a je to vlastně jenom ta polovina možností, jak se svým příběhem zúčastnit té dvouhodinovky právě začínající Noční linky. A jako vždy mají tyhle dvě hodiny jedno téma společné. Čísla. Učíme se jim ještě, než nastoupíme školní docházku. Obklopují nás. A někdy se jimi i řídíme a někdy jim přisuzujeme až magickou moc. Čísla, cifry, numera. Dáte na magickou moc čísel? Plánujete třeba práci na zahrádce podle data? Vybrali jste si registrační značku vašeho auta složenou z vám sympatických cifer? Pamatujete si životní či dějné události, které se odehrály ve snadno zapamatovatelném datu? Jak říkají cimrmanologové? O vašem speciálním vztahu k číslům budete moci něco říct nebo napsat v Noční lince, která právě začíná. A když jsme u těch čísel 731 800 900, to je ten telefon, který byste měli využít až do zítřejší jedné hodiny. Máte-li svůj číselný příběh? Psát můžete tradičně na rozhlas.cz/linka. Nerušený poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to čísla, která jsou v hlavní roli, tedy jsou tématem našeho povídání. První volající na číslo, apropo číslo 731 800 900, je paní Dana. Pěkný sobotní večer. Jakou jste měla sobotu? Oddávala jste se sluníčku?
1: No, tady nám teď bouří. Už vám přiznala pravdu.
0: No tak než to zblatné přijde do Brna, tak snad ještě stihnu přijet domů.
1: To určitě ano. Ono to bude jenom taková místní bouřka. No a můj syn, ten se vrací až ze Španělska, takže já jsem taková trošku nervní, ale chci poslouchat, ale volám hned první, protože za prvé teda mě čísla, pro mě to je prostě životní filozofie, dá se říct. Zabývám se numerologií, teda mimo jiné také. A numerologie je strašně zvláštní věda, protože tam je to opravdu o datu narození. Když vlastně uděláte si takovou mřížku a teď zkoumáte vlastně v tom rozboru, zkoumáte vlastně, která čísla chybí, která čísla jsou ve větším množství a podle toho vlastně je to daleko osobnější než nějaké, já třeba horoskopu vůbec nevěřím, jo, jako takový všeobecný, to mě nezajímá. A k tomu mě vlastně dohnali, já jsem kdysi byla v astrologicko-léčitelské škole a byla jsem tam teda jenom na jeden semestr, ale to mi stačilo a tu numerologii jsem dostala vlastně jako dárek potom poštou, jo, jako za účast. A je to velice zajímavé, protože jako dá se opravdu člověk, kterýho jsem potkala poprvé, když se o to zajímá trošku, tak já si ho rozeberu tak jako opravdu do detailu.
0: No tak na vás pozor.
1: No to jo teda.
0: Nezdělovat na potkání datum narození. Ale paní Dano, víte, co mě zajímá? Já už párkrát o něčem takovém, ano, o čem mluvíte, slyšel. A znamená to, že se, když se narodí vícero lidí ve stejné datum, ve stejném roce, že jsou všichni stejní?
1: No a nejsou všichni stejní, protože potom teda hraje čas narození, přímo ten čas, taky roli, ale to už zase v astrologii, jo, ale v numerologii ne. Tam je teda fakt, že jako těžko se to dá popisovat. Já třeba vím, co znamená, který číslo v té mřížce, když si uděláte vlastně těch 9 čísel, si dáte prostě do takové mřížky a teď to prostě prozkoumáte, tak jako překvapila jsem mnoho lidí v životě, jak přesně to vycházelo, jak klady, tak vlastně i nedostatky, na kterých je potřeba vždycky zapracovat. Je to zvláštní věda. Numerologie je zvláštní věda a říkám, pokud ten člověk se narodí, tak má zase jiný ascendent, a to už není o číslech, jo? Má jiný ascendent, protože tam hraje čas i ten čas zrodu toho narození, nadýchnutí prvního. No ale já to budu dneska určitě poslouchat, protože budu napřímo teda stoprocentně. A je teda fakt, že mě zajímají prostě hlavně šestky. Šestky jsou důležité, sedmičky. A pak osmička, to je takové číslo, které prostě v té numerologii dělá trošku neplechu, je to takové karmické číslo.
0: No tak mě osmičky vytrhly už dávno teda. Ale slyšel jsem, že Asiaté mají jako šťastné číslo právě osmičku.
1: Je to zvláštní, ano, ano, Asiaté to tak mají. A nevím proč, já vlastně vůbec nevím proč.
0: No tak máte aspoň domácí úkol,
1: ale víte,
0: paní Dano.
1: Víte co, já jsem třeba zkoumala, já jsem milovala, zbožňovala princeznu Dianu. Jo, to byl takový můj idol ženství. A já jsem zkoumala vlastně, že ona fakt umřela v ten den osmičky. A ono se to vlastně střídá pak po měsících a po rocích a prostě se dá pracovat se vším možným. Nic, nebudu to natahovat, Borku. Já jsem ráda, že jste mi pustil, přijal teda do vysílání. Já vím, že prostě já jsem třeba dvojka a to je takový intuitivní člověk.
0: Ale počkejte, počkejte, vy už mě opouštíte, ale já ještě potřebuji něco vysvětlit. Teď jste se toho vlastně dotkla. Vy jste dvojka a říkala jste, že Diana umřela na den osmičky. Tomu nerozumím, protože umřela 31.8.1997. Tam se jedná o ten ciferný součet?
1: Ciferný součet, přesně. A pak záleží na tom, vlastně, kdy se kdo narodil, tak vlastně se to, ono se to dává do takový tý vlastně devíti místní mřížky a pak ještě který čísla chybí v té numerologii, tak to je taky podstatný, protože to je taky podstatný. No a já věřím tomu, že vy jste člověk plný odhodlání a dokonce máte takovou senzibilitu určitou, jo, máte asi čich na lidi, to určitě stoprocentně, jenom tak, jak vás typuju.
0: No, ale tak dobře, budu se tvářit jako, že ano, i když, no, nechme to na jindy. Paní Dano.
1: Já mám zase velké odhodlání, jo, ale ne, když všechno dotáhnu do konce. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím vás, Borku, mějte se moc krásně, krásný večer, noční linku celou. Budu se snažit poslouchat až do konce, protože mě to docela zajímá. A nebudu rozvádět takové ty věci, které už jsou víceméně individuální pro každého.
0: Děkuji za váš telefonát. Otevřela jste noční linku, patří vám. Dík.
1: A už nám řmí, což je znamení.
0: No, tak znamení, to je taky pěkné téma. Možná někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer, dobrou noc, no prostě je tu noční linka, já vás zdravím a na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy na téma čísla. S tím dalším čeká teď Iveta, tak aby nečekala dlouho. Iveto, zdravím do Olomouce.
2: Krásnou noc, děkuji za přivítání. Tak zdravím všechny posluchače, já volám tedy z Olomouce Radíkova a já chci navázat na tu paní, to, co říkala, to je pravda.
1: A myslíte numerologii, to... abychom vysvětlili těm, kteří třeba přišli později ke svým přijímačům, ano? Pokud tedy navazujeme.
2: Ano, tak ano. Numerologie je vlastně věda, nauka o číslech. A chtěla bych říct, navázat na tu paní, ona měla nějaký odborný kurz, ale já jsem se tou numerologií, mě to vždycky zajímalo, ta astrologie, numerologie a tak dále. Horoskopy, no to je jiné téma. Ale k té numerologii, já jsem byla takový samouk, já jsem si kupovala různé knihy, jako mladý děvče, už od 19 let jsem se tím zabývala, teď už jsem teda stará babka v důchodě, ale chci říct, navážu na tu paní. Já věřím číslům, opravdu ano, vím, o čem ta paní hovořila. Ona hovořila o mřížce, to je takový čtvereček, abych to divákům, posluchačům upřesnila, to je takový čtvereček, je rozdělený na takové dílky 3, 3 a 3, čili 9 takových čtverečků ve velkém čtverci.
1: Taková sudoku.
2: A teď, prosím?
1: Taková sudoku.
2: Ano. A teď máte své datum narození, ano. A teď v tom prvním sloupci nahoře je jednička, vedle je dvojka, trojka a v tom další je čtyřka, pětka, šestka, sedm, osm, devět. A teď, když máte své datum narození, třeba moje 18. ledna, ano, 1961, tak já si to tam napíšu do té mřížky a teď se vám tam ukáže, která políčka zůstanou prázdná, jak ta paní říkala, jo? A to také něco znamená. Já mám knihu.
1: Co to znamená právě? U vás třeba konkrétně, co to znamená?
2: Co to znamená konkrétně moje datum narození? Tak to znamená, když si vyplním tu mřížku, tak vidím, že tam mám 4 jedničky, což je vysoká senzibilita a je to někdy i na obtíž, že ten člověk je strašně citlivý a v tom životě to je závada, jo, protože nevíte, co sám se sebou, jo, když jste třeba mladý, jo, máte třeba nějaké zamilování, nebo vás někdo zklame, nebo to, tak ten člověk má problémy. Ty 4 jedničky, to je vysoká senzibilita, vysoká citlivost, to je taky špatně, jo. Potom, když tam má někdo dvojku, v té mřížce, datum narození, to je něha. Jo, když má někdo třeba 2 dvojky, tak je to strašně něžný, citlivý člověk, hodně, hodně fakt něžný. Potom, když tam má někdo 6, to je pro mě důležité číslo. Já vždy, když jsem si našla nějakého chlapce, já jsem se dívala do té mřížky, jestli tam má 6. To je rodinné číslo, který muž má v datu narození 6, tak je pro rodinu. Kdo tam nemá 6, tak s tím nic neuděláte. Měla jsem takového přítele, on tam tu 6 neměl a opravdu neměl vztah k té rodině. Furt někde lítal, s prominutím v uvozovkách, furt někde musel brousit, kavárničky, hospůdky, kamarádi, jo. A měl třeba, znám takového přítele, který byl 2x rozveden, protože neměl, já jsem se na to dívala, na to jeho datum narození, neměl v té mřížce nebo v datu narození tu 6.
1: A jde o datum narození měsíc, den nebo letopočet?
2: Celé datum narození.
1: Celé, včetně letopočtu, ano.
2: Ano, samozřejmě, den, měsíc, rok.
1: Jo.
2: Teď vám chci říct, dá se vypočítat

0: mluvíte dokonce i PIN na svoji kartu bankomatovou. Vy jste mě zmátla úplně.
1: Takže znova, prostě to řeknu znova, já jsem to blbě sečetla. Takže 18.1.1961 moje číslo celkové, když to všecko sečtete a vyjde vám třeba na konci 26, tak to ještě musíte sečít znova, čili 2 a 6 je osmička. Takže životní číslo vaše je osmička. A moje celkové datum narození, když to celý sečtu, potom když vám to skončí třeba 13, jo, ten konec, tak ještě 1 a 3 jsou 4. Jo. Musí vyjít jedno číslo. Takže mně to vyjde, takže já mám 9 a teď vám to chci vysvětlit. 9, to je mé životní číslo a to znamená, to je duše, nejvíce vyspělá duše. Někomu vyjde 2, to je dle karmy, níže vyspělá duše, ještě se musí několikrát narodit, aby dosáhla té 9.
0: Tak já si to tady počítám a pořád mě vychází po každý něco jiného. Já nevím.
1: Tak.
0: Já nevím.
1: Kdybyste mě prozradili.
0: No, nebudu tak. Vy jste sice prozradila svoje datum narození, ale ano, já s tím nebudu obtěžovat.
1: Tak bych vám to číslo hned řekla.
0: Děkuju. Jste moc hodná, ale víte co, když jsme tak u těch čísel a vy jste to rovnou položila do té numerologie, vzpomínáte si, jestli tahle vášeň začala ještě v době, když jste byla na základní škole?
1: Mě to začalo bavit. Jsem se tím začala zabývat tak v 18 zhruba.
0: 18, takže to už bylo po základní škole. Takže mě neřeknete pí na, dejme tomu, 10 čísel. Nebo tíhové zrychlení. Pamatujete si, jaký je tíhové zrychlení na Zemi? To je taky číslo. Taky nevíte. Takže vy jste prostě jenom přes tu numerologii. Já si to potřebuju ujasnit. Jo? Jestli je to obecná vlastnost vůči všem číslům, nebo jestli je to jenom na tu numerologii. Jo, jestli si pamatujete...
1: Já jsem se hodně zabývala hlavně datum narození, tou mřížkou, jak říkala paní. To je takový čtverec a on je rozdělen, jak se
0: 9x9, ano. Teda 3, ano. Jo, čtverce, sudoku, ano. Mimochodem, víte, jaký je součet těch cifer od 1 do 9? To je taky potřeba někdy v sudoku, pokud děláte killera.
1: Já to sudoku, já jsem to zkoušela, já to nedokážu, já vás obdivuju.
0: 45.
1: Já to nedokážu.
0: No tak to jen tak. A vidíte, my jsme posluchači, slyšíte, a jak každý prostě k těm číslům přistupuje úplně jinak.
1: No, ano, to je pravda. A pro mě to sudoku, to je fakt pro chytrý lidi a já jsem to zkoušela několikrát. Já jsem to tak chtěla jako dokázat a mně to nejde prostě, jo.
0: No tak každý jsme na tom trošku jinak. Já si konec konců předplácím ten, nemůžu říkat, jaké jsou to noviny, ale vždycky v sobotu je tam i trojice killer sudoku a jenom kvůli tomu já si to předplácím, protože ten zbytek je strašný, ale jako sudoku to musím vždycky v sobotu ráno mít. No. Paní Iveto, já vám moc krát děkuju, já se budu asi zabývat numerologií, aspoň na tyhle 2 hodiny noční linky, protože s tou mřížkou
1: jste mě inspirovala. Je to 45.
0: 45, ano, od 1 do 9, ano, to je 45.
1: Je to 45, teď jsem se to vypočítala. Ještě vám chci něco říct, někteří lidi se bojí 13, jo. Nemusí to být vždy nešťastné číslo. Třeba můj manžel byl narozen 13. září, moje dcerky dvojčátka 13. června.
0: No.
1: Nemusí to být vždy nešťastné číslo. A ještě chci říct, jak mám tu knihu, jo, té numerologii, tak tam píšou, že ta 13 je opravdu jako v datu narození, jo, že ti lidi to mají jako trošku těžší v životě, jo, že ta 13.
0: No tak činí... konečně vím, čím to je, no, já jsem 13. No? Paní Iveto, děkuji moc krát a aby dostali šanci ještě i další, kteří se třeba zabývají čísly, anebo mají vztah cifrám.
1: Takže ať hledají dívky 6.
0: Šestku,
1: to je muž pro manželství.
0: Muž pro manžel. A musí to mít v datu narození. Tak, jo, to ještě
1: ano,
0: musíme říct.
1: Ano, 6.
0: Tak.
1: A bude to dobrý manžel.
0: Mějte
1: tak,
0: se pěkně.
1: Dobrou noc. Všichni, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když jsem v úvozovkách vymýšlel téma pro dnešní noční linku, vůbec jsem netušil, že to naše posluchačky, zatím to byly pouze dámy, které se dnes dovolaly do noční linky, že je to tak chytné. No tak jak Dana, tak Iveta se zabývali a zabývají numerologií. No a dnes máme pořád ještě 6.6.2026, tak právě proto dnes mluvíme v noční lince o číslech a o vašem vztahu k cifrám, k numerům, k číslicím. Kdo pak další nám teď poví na naší telefonní lince 731 800 900 ten svůj příběh o číslech? Je to Monika. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitančiku, i všem přeju dobrý večer. Dnešní téma se mi moc líbí, opravdu, akorát teda ještě, musím vás za něj pochválit, ještě by bylo lepší 26.6.2026, abyste tam měl všechna čísla se stejným obsazením.
0: I zrcadlově, ale ano, aby to bylo.
1: Musím říct, že teda čísla asi určitě mají nějaký význam hlubší, než si myslíme, ale nesmí se to jako hnát přes sílu. Moje maminka se chtěla jako dobře vdát, vzala si teda dobrého člověka, mého otce, ale to datum trošičku se jí jakoby vymklo ze šťastného manželství, že pak tedy manželství mých rodičů skončilo rozvodem. Maminka si vybrala 22.12.1962 a pak se někde dočetla, že ty dvojky nejsou úplně optimální.
0: Že kdyby třeba počkala měsíc, že by to vyšlo, jo, to manželství?
1: Já bych řekla, že spíš by to chtělo jako impulzivně. Já jsem si vždycky říkala, že kdybych se, nebo třeba máte ty drahé svatby za 500 000 hostina. Já kdybych se někdy vdávala, a to není vyloučený, na starý kolena jsem si říkala, proč ne, tak si vemu, jak to bylo v moderních 70. ve Spojených státech, tak si vemu džíny, kopretinu do vlasů a budu se vdávat bosá na pláži a nějaký hostiny za 1 000 000. A datum nebudu vůbec o tom přemýšlet, ale to sem nepatří. Například na území Spojených států jsem vkročila přesně 11 let a 9 měsíců před 11. zářím, což mě teď úplně vyděsilo, když tak přemýšlím o těch číslech, jak paní Dana, nechápu, kde nabrala tu osmičku u té Diany, to trošku bych chtěla vysvětlit, já když sečtu datum jejího úmrtí, tak mi vyjde 38, jo. To nevím, kde vzala.
0: No, 3 a 8 je potom 11, 1 a 1 jsou 2, takže dvojka mě tam vychází. Ale to, já nejsem numerolog, to je, jenom
1: no,
0: se držím
1: jako
0: toho, co říkáte
1: vy. Čísla jako opravdu teda s tou posluchačkou, s tou dámou, co říkala, že 6 je rodinný typ, tak můj nejlepší ex-partner teda nemá 6 v rodném datu narození a byl fajn, tak jako
0: no,
1: nevím.
0: No, ale je ex, no, takže taky to asi nevyšlo.
1: No tak máte, teda vy mě dáváte, ale je fakt, že třeba moje babička se narodila 15.3. a moje maminka 13.5., ale to nebyla její máma, to byla její tchyně, jo. A nebo 26. března se narodila moje prababička a na její narozeniny naštěstí, když už teda nežila, zemřel její syn, můj dědeček, takže takovýhle různý.
0: No máte k číslům blízko. A teď mě řekněte, máte auto?
1: Nemám žádný čísla na autě, ale vím, že Karel Gott měl rád osmičky a měl je na autě v telefonním čísle a dokonce se vlastně ženil sice 7. ledna, ale to bylo v Las Vegas, tady už bylo 8. ledna 2008. A například teda zase ty osmičky jsou tedy pro mě, já jsem měla 2x autonehodu 8. možná i umřu 8. teď jste mě úplně vyděsil. A 8.8.2008 8 mrtvých ve studence. No tak já nechci končit smutně, tak něco veselejšího. V hotelích nebývá 13. patro, že jo?
0: Taky jsem o tom slyšel, no.
1: 13, pokud vím, není v letadle, nebo aspoň si nevzpomínám, že bych někdy seděla na sedadle 13. Tak
0: nevím, to vám budu moct říct za 2 týdny, no.
1: Tak se podívejte prosím pozorně. 11 je prej nejlepší číslo, tam snad všichni přežívají, nepřeju vám žádnou nehodu, chraň pánbu, ale já jsem teď poslouchala teda výjimečně nikoli vaši audioknihu, ale audioknihu Davida Hecla, prvního našeho pilota, který přiletěl na Airbusu A380, já jsem se vždycky bála lítat Airbusama a teď už se nebudu snad bát, doufám, ale
0: No ale je dobře, že jste pochopila moji otázku na téma čísla, když jsem se ptal,
1: no,
0: jestli jste někdy měla auto.
1: Moje maminka,
0: a jaké byste si vybrala vy číslo, kdyby vám nabídli, jo? Tak to by mě taky zajímalo.
1: Jaký číslo bych si vybrala?
0: Jako SPZ-ku, jo, myslím. No ale nemáte auto, takže teď se nemůžeme o ničem bavit, jo?
1: No já bych si tam nedala číslo, abych si tam dala jméno.
0: Je rovnou jméno. No tak taky řešení. Dnes už to jde.
1: No, ale jako ještě na závěr řeknu, že moje máti mě trošku zklamala. Já jsem se narodila 10.1. a maminka umřela 1.10. Tak nevím, jako jestli to má nějaký vyšší smysl, nebo co no. To má znamenat, ale je to strašidelný trošku.
0: Monika, která má vztah k číslům přímo nepopiratelný, byla další posluchačkou dnešní noční linky, která zavolala. Já vám za to moc krát děkuji, Moniko, a přeju vám
1: krásné léto. Naschledanou.
0: Naschledanou. Bedřich, jak je jeho zvykem, na rozhlas.cz lomítko linka napsal velmi stručný vzkaz na téma čísla. Cituju. Dobrý večer, já mám rád čísla. Konec citátu. Tak něco dalšího. Michal píše, čísla mě přitahují, ač ne tolik jako písmena. Uměl jsem Ludolfovo číslo na 100 desetinných míst, jenže mi došlo, že na pí se holky fakt balit nedají. Dnes už si pamatuji jenom tak 30 pozic za desetinou čárkou. Pořád si ale opakuji sled čísel na francouzské ruletě. Používám je totiž ve svém vlastním systému, který mi pomáhá snadno vytvářet a pamatovat si různé kódy a hesla. Než mě to nějak přestalo bavit, používal jsem v běžném životě takzvaný master systém, mnemotechnickou pomůcku k zapamatování čísel, která funguje na principu převodu číslic na souhlásky. Následuje příklad, který vám sice můžu ocitovat, ale nevím, jestli to pomocí pouze hlasu bude znít tak, jak to zamýšlel Michal. Například šesticiferné číslo 202527 bych si zakódoval jako N, velké, malé O, ční, malé I, linka, N rovná se 2 a tak dál, uvidíte po jedné hodině. Ale když padla zmínka o ruletě, zakončuje Michal, víte, jaký je součet všech jejich čísel? 666. Ano, ďáblovo číslo. Ruleta je prostě ďáblův vynález.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas na čísla. No tak na noční linku rozhodně. A tématem dnešního povídání jsou právě čísla. Volá první muž, tedy dovolal se první muž. Možná vás bylo víc takových, ale zatím to byly pouze samé dámy, které mluvily o svém vztahu k číslům, k cifrám, k numerům. Teď je to Matěj, který čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače u rádia.
0: Zdravím vás. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám z čísel upřímně veliký respekt. A hlavně, když se mluví o nešťastných číslech.
0: Máte nějaký konkrétní příklad toho, že se nějaké neštěstí stalo pomocí čísel třeba?
1: Pomocí čísel takhle úplně ne, ale třeba datum 13. duben byl pro mě velmi osudným, protože se mi stala taková menší autonehoda. A od té doby vlastně číslo 13 považuji za velmi strašidelné, minimálně jako pro mě.
0: Kdo byl viníkem té nehody?
1: Bohužel to byla kluzká silnice.
0: To se mi stalo pod Rohlenkou. Tam jsem udělal první jarní brázdu, kdysi dávno. A stalo se to 14. března.
1: Vám?
0: Mně.
1: No já jsem udělal hodiny. To bylo fakt strašidelný a od té doby se 13. jako opravdu bojem.
0: Kolikátýho je? 6. Ano, 6.6. Proto je taky tématem číslo, respektive čísla. Takže máte ještě týden na ježdění autem a potom si dáte den pauzu?
1: No to já vždycky právě. Ale možná v létě bych asi ani nemusel, jsem myslel.
0: Takže to je den, kdy, tedy 13. je den, kdy chodíte do práce pěšky?
1: To, dá se to tak říct. Já mám vlastně ještě vlastní bicykl a tím bicyklem většinou taky jezdím, ale málo kdy.
0: Pamatujete si čísla bez jakýchkoliv problémů, nebo si musíte zapisovat třeba PIN k vaší kartě nebo k vašemu telefonu?
1: To záleží, jaký čísla. Třeba PIN zrovna ne, ale třeba na roky, na dějepise, to jsem měl problém, abych se jako přiznal.
0: Takže letopočty, to byl problém v dějepise. Taková ta mnemotechnická pomůcka 4, 5, 6, 7, mám tím na mysli slavné červencové dny, respektive upálení mistra Jana Husa, to si nepamatujete, jo? 4, 5, 6, 7, 14, 15, 6, 7.
1: To si pamatuju.
0: Jo, no tak prosím, tak můžeme pokračovat v tomto duchu. Tak mě řekněte, třeba, ne, vážně, já si teď dělám legraci, takže čísla ovládáte, dobře, tak ovládáte, ale máte k ním respekt.
1: Ano.
0: Matěj, děkuju. Mějte se hezky.
1: Mě taky, nadchla.
0: Pavel ze Židlochovic píše, přeji všem krásný noční čas a co se týče čísel, tak jenom bych tady zmínil, že podávám sice ne pravidelně, ale jenom když to finančně situace umožní, tak 10 šťastných, aha, a sice ne, napsal totiž dohromady, to mě zarazilo. A používám stále stejný tiket se stále stejnými číslicemi, nebo čísly, i když jednou za rok to změním, protože jsou tam nějaké údaje, co se týče věku. Takže to jsou vlastně každý rok jiné čísla, jiná čísla. Jinak zůstávají data narození a podobně, ale číslo věku se mění každý rok. Ano, to tak bývá. Tak tam akorát nedochází ke změně, jinak stále stejná čísla. Tak to je asi tak, co se týče čísel všechno. Děkuju, Pavel ze Židlochovic. Já děkuju, Pavle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čísla, numera, cifry, číslice, no všechno, co s čísly souvisí. O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A tohle je naše posluchačka Staňka, která zřejmě má co říct. Pěkný večer přeju.
1: Děkuji pěkně, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co se týče numerologie podle čísel data narození, to je jedna věc, ale já spíš tedy holduji numerologii podle jména.
0: Jak
1: no, to je taky
0: se to dělá?
1: Tabulka. Mm-hmm. No, písmena. Já jako vaše třeba Borek, jo, mm-hmm. nebo to. Takže já vám to můžu říct.
0: Víte co, já o sobě nechci radši nic vědět. Jestli můžete, třeba demonstrujte
1: ačko,
0: na někom jiném.
1: Ačko je jednička a je S taky je jednička. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Bčko je dvojka, KT je taky dvojka.
0: Mm-hmm. Takže k písmenům jsou přiřazena čísla.
1: Ano. LU je taky trojka. D je čtverka, MV je taky čtverka. Ečko je pětka, N a dvojité V je pětka. F je šestka, OX je šestka. G7, P a Y, to všechno je sedmička.
0: Teď to znělo trošku jako záznam šachové partie. Promiňte, že jsem vás přerušil, ano. Mě to prostě nedá. Já jak poslouchám, tak si říkám, jestli se dostaneme i do autu, jako Jara Cimrman. No nic, pokračujte prosím dál.
1: Háčko je osmička, Q je osmička, Z je osmička. I je devítka a R je devítka. Mhm. Jo? A podle písmen ve jménu, potom vlastně přiřazujete a sčítáte ty čísla, jo? Jedničku, dvojku, trojku, čtverku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku, jo?
0: A kde je nula? Ta nemá přiřazeno ne, žádné písmeno?
1: Ne. Mm-hmm. O je tam šestka. F je šestka, O je šestka a X
0: ano,
1: je
0: ano,
1: šestka.
0: To jste říkala, mě zajímala ta nula, jestli je k něčemu přiřazená.
1: Ne, to jsou písmena, tam nula není.
0: Dobře, jenom jsem se ptal.
1: Ale potom, když sčítáte a vyjde vám nula, tak třeba jedna plus nula je jedna, jo? Mm-hmm. Takže spíš podle tohoto se orientuji, ale jinak, že bych byla až tak nějak upřeně důvěřivá, já si myslím, že ten život trochu tak máme ve vlastních rukou. Já se tedy zajímám o automatické písmo už pár let, ale jako jsou to všecko máme ve svých rukou, všechno je síla mysli.
0: Paní Staňko, řekněte nám, kteří neví, co to je automatické písmo?
1: To je písmo, že, jak bych vám to řekla, kladete otázku, musíte se ale na někoho obrátit, musíte mít takového toho pomocníka svého, no a v podstatě držíte lehce tušku, jo, a na základě těch vašich otázek, jako vám to potom píše celé věty.
0: Jako vy sama nevědomky píšete celé věty?
1: Celé věty, ano, nevědomky. Mm-hmm. Do toho žádnou mysl nemůžete jako vkládat. Mm-hmm. To nejde, to byste ovlivňoval nebo něco si přátel. Musíte mít opravdu čistou hlavu.
0: No tak já si dám k posteli dneska papír, tušku, kdyby náhodou to na mě přišlo v noci.
1: Dobře.
0: Děkuju, paní Staňko.
1: Zkuste to.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: Jaký je váš vztah k číslům? Jestli pak si pamatujete všechny ty takzvané piny, které potřebujeme skoro denodenně. No, možná někdo ne, ale věřím, že se pár takových najde, kteří si je někam píšou a někteří si je pamatují pomocí, dejme tomu, mnemotechnických pomůcek. A někdo ta čísla vidí třeba jako písmena nebo přiřazuje. Taky už tady byly ty případy i citované od Michala, že si přiřazuje k písmenům čísla. Stejně tak jako, tedy podobně jako teď Staňka. O číslech si můžeme povídat ještě zhruba hodinu a 10 minut, takže tady je další číslo. To byste měli volit, chcete-li vstoupit do vysílání Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to máme další cifry, 10 prstů pro život. O číslech. O číslech si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je připravena Petra, která nám řekne, jestli je kamarádka s čísly. Dobrý večer, Petra.
1: Dobrý večer.
0: Jste nebo nejste kamarádka s ciframa?
1: Já jako s číslama jsem docela kamarádka. Mě strašně bavila na základce matematika, úplně mi to fascinovalo. Ale já jsem se vždycky k tomu snažila nějak přijít poškrkané všechno, nějak jako jinak než ostatní, jo. Takže učitel ze mě šílel. Výsledek byl správný, ale postup nemohl absolutně pochopit, jo.
0: A vy jste viděla čísla jinak než asi my ostatní, že jo?
1: Jo. A prostě když jsem šla na učňák, když jsme byli na základní škole v 8. třídě, tak se připravovali na přijímačky a já jsem šla na učňák. Ale fascinovaně jsem s nima počítala ty slovní úkoly, to mě úplně fascinovalo. A byl tam jeden slovní úkol, už je mě přes 50, tak už to nepamatuju přesně, ale prostě já jsem si ho tak vzala do paměti, spočítala jsem ho teda dobře. Učitel ze mě šíle, proč poslouchám je, proč si neopakuju něco jiného, ne? A přišli jsme na učňák a teď učitel první hodinu matematice říká, já si nedívám na známky, já si vás nebudu, to vám dám jeden úkol. Oznámkuju první tři, ti dostanou za jedna, nemusíte se bát, nikoho jiného známkovat nebudu. A začal říkat ten slovní úkol a ještě než prostě on ho dořekl, tak já už jsem si vzpomněla ten výsledek. A já už jsem se hlásila, ne? A teď jsem si mezi tím psala něco na papír, škrkala tam, ne? A už se, ale jak ho dořekl, v momentě, kdo ho dořekl, tak se přihlásil další spolužák a chvilinku po něm ještě jeden. On řekl, že prvním třem dá jedničky.
0: To je třída plná geniů.
1: A teď prostě on říká, no tak dobrý, nebudu se vás, ale říká, tak pro jistotu jenom vy máte za jedna, říkám ne. Tak za dva jste měla z matematiky, říkám ne. Za tři? Říkám, myslíte 8. třídě, a no. Říkám, tak ne, a on, to není možné, já jsem říkal, že se mě nebudu dívat do papíru, jste měla čtverku, říkám jo.
0: Takže přestože čísla jsou vaší v uvozovkách vášní, vy jste skončila základní školu se čtyřkou z matematiky.
1: Ano, na učňáku už jsem měla teda dvojku a potom jeden rok aj trojku, ale jinak jako čísla mě fascinují. A můj taťka byl vlastně kouzelník amatér. On kouzel, dělal různé čáry, triky. Aha. A já jsem do toho vyprávila s číslama různé hádanky a fígle. A třeba jenom taková jedna, si můžu kratička, myslíte si nějaké číslo v duchu? Mm-hmm. Připočtěte k tomu 5. Mm-hmm. Připočtěte 4.
0: No jo, a já to mám desetinný místa.
1: Aha, tak to jsem zapomněla říct, že to má být.
0: Teď jsem vás dostal, že jo?
1: No. No ne, a promiňte, to prostě. Mm-hmm. Víš, to prostě tak řeknu a ještě tam mají dělení a pak řeknu, abyste odečetl to číslo, které si myslíte, tak uhodnu, které číslo vám vyšlo. A když to řeknu třeba 10 lidem, tak všem vyjde stejné číslo, ne? A to vždycky pro všichni úplně, nebo i když jsme byli někde to, tak všichni úplně nechápali, jak to vím, ne?
0: No tak tatínek byl kouzelník a vy jste kouzelnice s čísly, no.
1: No a já jsem do toho s číslama různé takové ty fígle a takže jako čísla mě vždycky fascinovaly. Piny si pamatuju některé, kde už to musí být složitější, tak si to musím jako psát, ale... Mm-hmm.
0: A
1: jako
0: máte čísla... vůz? Já už jsem se na to ptal třeba i naší posluchačky Moniky a zeptám se i vás. Máte auto a nabídli vám na dopravním inspektorátu nebo na dopravním odboru, že si můžete vybrat SPZ-ku? A jakou jste si vybrala? To by mě zajímalo.
1: Ne. Značky jsem tu možnost neměla si vybrat. Ale když už jsme u těch aut, tak... Já jsem měla auto, to je teda trošku mimo téma, a my jsme si koupili nové auto s manželem, škodovku, já jsem vždycky chtěla 120, starou, tak jsme si koupili 120 a byla jsem si na sebe přepisovat. Přepsali nám to úplně v pohodě a byli jsme to přepisovat v Kyjově a jeli jsme do Brna a hned za Kyjovem první policie zastavili nás a zastavili, kontrolovali, že teď se pali na auto, vy si děláte srandu, říkám, proč? Že v techničáku máte, že to auto bílé. A říkám, ale ono je modré, ne? Teď jsme na to koukali a ona to tam nějak blbě, ono bylo původně bílé. To tam blbě napsala.
0: Aj.
1: No, ale co? Po cestě nás zastavili ještě 4 policajti. A tím druhým jsem hlásila, já mám takový problém, ono není moc bílý, je modrý, ale já to přepíšu.
0: Já mám takový pocit, že oni si vás předávali pomocí vysílačky.
1: Mně to taky tak přišlo, já říkám, ještě jedno a už to bude. A manželitky, no tak už to bude po třetí, no tak už to bude po čtvrté, ne?
0: Petro, moc krát vám děkuju. Mějte se hezky, jo, a přeji vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Jo, vám taky naslyšenou.
0: Blíží se půlnoc, za malou chvilku už bude nový den. A svátek bude mít Iveta. No, gratuluju, dámy. A vlastně bych měl ještě teď pogratulovat všem Norbertům. Pořád ještě máme 6.6. I proto je tématem noční linky to, o čem si dnes povídáme, tedy čísla, cifry, numera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Už minutu a půl jsme ponořeni v novém dni. A abych byl stylový, protože tématem noční linky, kterou právě posloucháte, jsou čísla, jsme ponořeni v nové cifře, v novém čísle. No tak už je 7.6.2026, ale pokračuje ta možnost, máte-li kladný, anebo třeba i velmi záporný vztah k číslům, zavolat a říct právě ten svůj příběh o číslech. Zabýváte-li se numerologií, tak teď na malou chvilku neposlouchejte, protože Vláďa napsal na rozhlas.cz/Linka: Dobrý večer, nemáte to teda dnes vůbec jednoduché? Úsměváček. Nazývat numerologii vědou je odvážné, ale jako koníček je numerologie bezva. Nutí lidi aspoň počítat, když dnes není matematika v kurzu. Pěkný večer všem. Už můžete poslouchat, numerologové a numeroložky. Mám tady další vzkazy. A samozřejmě, že i vy můžete napsat na rozhlas.cz/Linka. To je jedna z možností, jak svůj příběh, svůj postřeh o číslech dnes dostat do vysílání. Ta druhá šance je potom pomocí telefonu 731 800 900, ale zpět k té naší bráně, respektive k webu, na který píšete. Mám tady vlastně dva vzkazy, řekl bych synchronizované, protože ve 23.40 napsal Michal: A my na Slovensku máme rádi čísla. Pozdravujem z Valdova u Nové Paky. A o 8 minut později napsal Jaroslav z Židlochovic: Já mám čísla také velmi rád, jako ti Slováci. Prosím, zahrajte Prodigy. Děkuji. Není zač, protože Prodigy opravdu nabídnout nemůžu. A teď další z vás, který má vztah k číslům. Je to František. Já jako majitel firmy musím stále pracovat s číslama. Za prvé, když beru nového zaměstnance, tak ten se prvně ptá, kolik si u mě vydělá. To za prvé. Já mu musím říct podle toho, kolik on vydělá mě. Dále se ptají zákazníci, abych jim udělal nabídku za práci, kterou chtějí po mně. Abych jim udělal. Musím znát ceny materiálu, ceny za práci, takže opět spousta čísel. Takže pane Borku, i když ve škole, mně pravopis moc nešel, to nakonec je zřejmé z mojich psaných příspěvků, ale práce s číslama ta mě začala bavit až v dospělosti. Poznal jsem lidi, kterým práce moc nešla, ale všichni uměli počítat. Na tyto lidi si člověk musel dávat pozor. Moc pozor. František ze Židlochovic. Františku, děkuju. A další příběh na téma čísla. Po písničce, kterou vám zaspívá Marie Rotrová, vítám vás v novém dni. Je 7. Je neděle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já vlastně nevím, jestli jsem se toho spojení bál nebo ne, ale zatím jsem ho nepoužil. Udělá to za mě Radomil. Já, když jsem měl v úvodu říct, jaké že je téma dnešní noční linky, tak jsem sice použil hodně slov, ale spojení kouzelná čísla jsem nějak vynechal. Radomile, dobrý večer. Děkuji, že jste mě k tomu znovu dostal.
1: Krásný dobrý ráno, v té Božku.
0: Zdravím vás.
1: A vy máte posluchačům, kteří ponocují stejně jako já a poslouchají vaši linku, máte dneska úžasný téma, čísla. A já jsem si tak hned jako vybavil, když jsem slyšel poslední váš hovor do éteru takhle po zprávách nebo po přelomu na půlnoc, půlnoci na teďko, na nový den, tak já mám ty kouzelný čísla v tom asi v těch datech narození, možná mě a mý partnerky současný, kterou mám už o víc jak možná 13 let. Není to teda moc častý, že bych měnil partnerky, ale...
0: Ale když ale, už, tak je to podle čísel, jo?
1: Tak možná ty čísla byla spíš jenom náhoda, protože já když jsem narozen posledního dne v měsíci 10. 31.10. a jsem rok výroby 85., tak jsem zjistil, až jsem se vlastně s tou děvčinou seznámil trošku víc, že ona je narozená 13.10.86. Mm-hmm. Jo, takže se prohodili dvě cifry a co je ještě, ale není to o číslech, je ještě víc zajímavý, že já jsem Radomil, jak jste mě představil, a moje partnerka je Radmila.
0: Takže jo? Něco jí tam sice chybí, ale něco zase přebývá. To je ten 86., zatímco vy jste 85. Takhle bych si to vysvětlil já. Jo? Mnemotechnicky bych si to možná i pamatoval. A když jsme tak u toho, já vím, že není podstatné to, co já si myslím o číslech, ale přece jenom já jsem byl vděčný za to, že v těch dávných dobách, kdy jsem ještě byl ženatý, že datum svatby bylo 10.10., protože já bych si to jinak nezapamatoval. No, to se dobře pamatuje, to je dobře zapamatoval ten
1: datum. Mám ještě jedno zajímavé číslo, tak jak pan František ze Židlochovic psal, že má firmu a teda firmy mají IČA. Já když jsem si šel dělat OSVČ na úřad, tak mi vlastně ten jejich jako generátor vygeneroval automaticky nějaký číslo jako IČ. A to moje IČ je 0406, když to spojíme ty dvě čísla 4 a 6 je 10, tedy 10. měsíc narození pro oba dva. A 13.10. Jo? 0406 13.10.
0: Jo, tak nevím, to je Radmila. Takže ta firma je z poloviny Radmily. Jo?
1: V podstatě.
0: Až půjdete od sebe, tak bude chtít půlku.
1: Nejsem ženatý.
0: No tak to je dobrý. To je celý vaše.
1: Zatím.
0: Ano, to mě připomíná ten vtip. Jsem vděčný své ženě. Udělala ze mě milionáře. Jo, ano, předtím jsem byl miliardář. No.
1: No, jak se to vezme? Někdy jsou ženy naše poklady a když až chlap jako přijde o tu babu, tak zjistí, o co přišel. Někdy není za co stát, tak to pustíš dál, jo? To jedno, kvítí, slunce nesvítí, jak se říká. A nic nevydrží věčně ani láska k jedný slečně, to se taky říká.
0: Ale když vyprchá ta chemie, tak potom už zbývá jenom úcta, že?
1: Tak, respekt a porozumění a pomoc, když ten druhý nemůže a tolerance chyb a opakování, protože ty roky prostě letí. A je fakt, že když je někdo spolu už 13 let, tak to už jako můžeme před sebou prdět a říkat si opice a jo a prostě se s ním snad možná do konce života. Je otázka, jak dlouhý ten život bude, že jo? Ale jako fascinuje mě, že když ty čísla mají ti lidi spolu jako kulatý 30 let spolu, 50 let spolu, to je fascinující.
0: To je. Já se ještě zeptám na jednu věc. Radomile, vy asi máte auto, že?
1: No, na štěstí. Ještě.
0: Ještě pořád? Tak máte Radmilu, tak máte ještě i auto. Když vám nabízeli SPZ-ku, jsem málem řekl, ale je to registrační značka, takže když vám nabízeli SPZ-ku, tak jste si mohl vybrat z čísel? A jestli ano, tak vybral jste si nějaké kouzelné?
1: Zatím ne, ale už jsem párkrát uvažoval nad tím, že bych si nechal RZ-ku jako udělat na požádání. A spíš bych tu RZ-tu neudělal jakoby tady z těch nějakých 13, 10, 85 a tak dále, ale já bych ji udělal takovou jako textovou. Koko, co, koko, co, TCO, CO nebo C0, C0 a Fox, FO nebo F0X, koko Fox.
0: Takže kysličník uhelnatý, fluor, kyslík a X. Jo. Já bych si to takhle pamatoval.
1: Ne, když se to zafixuje jinak, tak Coco je jméno, respektive byla přezdívka pro paní Chanel. Coco, Chanel. Coco, co. A Fox je anglicky liška. Takže liška Coco, to je mý druhý já, moje dítě. V závorkách hřezavý, čtyřnohý, s oháňkou. A to je taková druhá bystrouška současnice.
0: Víte, co by mě zajímalo, jak si, už jsme tady o tom mluvili, jak si někdy třeba policisté vysílačkami předávají kontrolovaného či kontrolovanou. Oni teď už asi mají nějaký přístup do datové, do databáze, jo, aby zjistili, jestli třeba vůz není kradený, ale v dobách, kdy se to ještě hlásilo někam na centrálu, tak vlastně museli číst to číslo. Jo, tak jak to, jak to je vlastně dneska, když třeba by, kdyby třeba vypadlo to datové spojení a oni museli hlásit na ústřednu, on tady má napsaný COCO, prosím tě, netahej sem nějakou civilní obranu. Jo? Jak by to asi četli, tu vaši SPZ-ku, teda RZ-ku, no?
1: Jo, rozumím. A pardon, teď ještě poslední vtip nakonec, než pustíte další song. Jak to mám říct, takhle. Baví se dva kamarádi a říká jeden, tyjo, můj děda ten byl elektrikář. A ten kamarád se ptá, jak jsi na to přišel? No já jsem našel na půdě helmu a na tý byly dva blesky.
0: To byl, ano, elektrikář. Mějte se hezky a naslyšenou, Radomile. Raději. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to čísla, která spojují všechny vaše příběhy, vaše telefonáty i vaše psané poznámky, glosy a třeba i názory na to, jaký vztah k číslu mají ti ostatní, kteří už byli slyšet. Paní Marie, zdravím vás. Vy jste vlastně přímo za rohem. Vysíláme z Brna a vy jste taky Brňačka. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, já vás všechny moc zdravím. Ráda poslouchám vaši linku a dneska mě to zaujalo, protože ty numera jsou opravdu velice zvláštní a někdy až snad takový jakoby strašící. Mluvila tam paní, která mluvila o tom, že její, já nevím už teď, kdo z rodiny byl narozený 22.12. A že to teda nedopadlo dobře a dvojky a tak dále, že nedopadly dobře. No tak bohužel já mám ten opačný názor na to. Já jsem narozena 22.12.42, což už je teda požehnaný věk. Brala jsem se, nebo vdávala jsem se 22.2.63 sice. Syn, když se narodil, tak měl na ruce čísilko 22. A navíc 22. je Petra, což se jmenuje taky Petr, teda ten první syn. Takže mě fascinují dvojky. Navíc jsem dělala

0: mohla bych říct, že to je docela příjemné. Nemám s tím špatné zkušenosti ani s dvojkou, ani s jedničkou.
1: Ale víte co, já si myslím, že tak, jak jsme každý trochu jiný, někteří hodně jiní, tak každý to můžeme mít vlastně jinak. Jo? Někomu dvojky takzvaně konvenují, prostě jsou mu sympatické a někdo má oblíbené úplně jiné číslo. Nakonec, vemte si ty takzvané osudové osmičky pro naši republiku. 18., 38., 68. A těsně to vyšlo v tom 89., že tam ještě byla ta osmička, sice na desítkovém místě, ale byla tam, no.
0: Je to tak. Já jsem si ještě vzpomněla, že taky Helena Vondráčková se vdávala 22. února, 22. 2. myslím 2000, nevím jestli 2002 nebo 2, taky má dvojky a taky šťastně dopadla. Takže jako, ale opravdu ty numera jsou velmi zajímavé a někdy, a zase vnučka, ta zase má trojky, ta se narodila v pátek 13. 3. Ty zase pro nás sledujou trojky. A tak myslím si, že každý něco jako v tom životě nějaké to čísílko má, buď příjemné nebo někdy nepříjemné zkušenost, příjemnou nebo nepříjemnou zkušenost, ale že je to docela fajn.
1: Já si myslím, že pravdu definitivní a stoprocentní asi nikdy nepoznáme. A pokud nás třeba teď poslouchá někdo z klubu Sisyfos, takový ten opravdový skeptik, tak si řekne, a zase nám tam někdo hledá spojitosti a pravidla a vzorce tam, kde nejsou. Jenomže, jak říkám, kdo může říct, že zná stoprocentní pravdu a stoprocentně všechno?
0: Nikdo, protože pravda je relativní a to opravdu ne. A každý myslím, já si myslím, že je to tak, že jak se každý s tím čísílkem vyrovná a není nutné nad tím nějak tak bádat a rozebírat. Já sice na takové ty numerologické předpovědi já tak moc nevěřím, i když člověku navrtává takový červíček potom, když slyší nějaké nepříjemnosti o tom čísle třeba, tak vás to navrtává. Takový nějaký ten červíček tam prostě je, zas navrtá, jestli jako opravdu je to dobře, nebo je to špatně, ale já si myslím, že člověk se s tím nějak jako...
1: Já bych to přirovnal k tomu, že každému se líbí jiná barva. A není na tom nic špatného, že někdo má rád fialovou, někdo kombinaci žlutá, oranžová, třeba.
0: Každý jsme nějaký.
1: A prostě máme i sympatická čísla. Když jsem u toho, kdybyste měla třeba PIN k vaší bankomatové kartě, který se skládá z čísel, která vám sympatická nejsou, co byste dělala?
0: Neměnila bych to.
1: Dobře.
0: Ne. Ne. Mám samozřejmě úplně jiná čísla na PINu a to, ne, tak to ne.
1: No to nemusíte říkat, já to z vás neloudím a už vůbec ne do éteru.
0: Ale říkám, že mám úplně jiná čísla a nikdy bych to neměnila. Ne, tak dalece, jak si nejsou závislá na těch čísílkách.
1: Rozumím. Jako. Paní Marie, děkuju. Jsem rád, že si rozumíme v tom směru sympatická čísla. Já je taky mám a já vám přeju krásný červen. Naslyšenou.
0: Já vám také. Naschledanou.
1: Telefon je 731 800 900. Volat na něj můžete ještě 30 minut, abyste řekli, jaký je váš vztah k číslům. František píše... Moje narození je, uvádí datum, to vzhledem k GDPR a já ani nemůžu uvádět, že to až potom dám na web. Nevím, co se z toho dá vyčíst. Františku, já taky ne, já nejsem numerolog. To si budete muset zajít zřejmě za paní Danou nebo za Ivetou, která je numerolžka samoučka a už byla slyšet na začátku noční linky. Teď pokračujeme k písničce Jiřího Korna a potom k dalšímu vašemu příběhu na téma čísla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a opravdu jsem až tak moc nepředpokládal, že vás tak zaujmou čísla. Je to téma Noční linky. Dokonce natolik, že jedna z našich posluchaček, která před chvilkou volala, zatím ji můžu jenom pozdravit, říkala, jestli by paní Iveta nemohla zopakovat, co která čísla znamenají. Nemohl jsem je propojit, ale mám pro ně i pro vás, kteří třeba máte podobný problém nebo touhu, jeden návod. Buď to aplikace Můj rozhlas, anebo audioarchiv na webu, rozhlasovém webu, tedy rozhlas.cz. Tam si vlastně můžete znovu a znovu přehrávat třeba i celou naši dnešní noční linku. Včetně všech mých přeřeků, proto jeho mám tak rád, ten audioarchiv. Ale teď čeká paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaký je váš vztah k číslům, paní Marie?
1: Já bych řekla, asi tak nevím, možná je v tom nějaká symbolika, protože když jsem chodila s manželem, on si koupil motorku, přijel a já jsem měla jako narozeniny 25. a on 7. A on měl na té motorce, tam bylo GT, jo, 2507.
0: Mm-hmm, takže no, on si vybral SMS SPZ-ku?
1: Nevybral, tenkrát to nešlo, bylo ještě za starého režimu, to nešlo, prostě to byla náhoda, A ty čísla prakticky, ta sedmička, dvojka, pětka, to nás provázelo, vždycky jsme to měli, třeba koupili jsme auto, měli jsme v tom ty čísla nějakým způsobem, tady tyto tři. No a další věc je taková, že on měl rodné číslo, já jsem měla rodné číslo, nebo mám ještě rodné číslo, manžel umřel, bude to 8 roku, jo, a jeho rodné číslo končilo tím trojčíslím na konci, jak vždycky bývá, že datum narození a na konci jsou tři čísla.
0: No, bývala tři čísla, teď už jsou to čtyři, ale bývalo to tak.
1: No, tak za nás byly tři čísla, takže on měl 0,098 a já jsem měla 0,02.
0: Takže dohromady jste dali kulatou stovku.
1: Ano, dohromady jsme měli kulatou stovku. A prostě takové ty čísla, které se skládaly, jo, tak to byly takové náhody, že prostě to do sebe zapadalo.
0: Ale já vám rozumím, já vám rozumím. Já jsem svého času, teda já mám hodně úchylek, jo, já třeba počítám schody, kolik schodů máme do práce a kolik schodů máme domů a tak dále, a tak dále. Ale já jsem svého času si sčítal vlastně ta dvě dvoučíslí v těch registračních automobilových značkách. A pokud to byla dohromady stovka, tak jsem si v duchu říkal, hurá, mám dalšího výherce.
1: No, tak ono je to prostě, já nevím, je v tom určitá symbolika, nebo jestli je to karma, nebo já prostě nevím, my jsme spolu žili 38 roku, že, než prostě až umřel, že, no a jestli ty čísla do sebe zapadaly, jestli jsme měli spolu být tolik roku, že je to osud asi. A ty čísla nějakým způsobem asi v tom mají nějakou symboliku. Tak si to myslím.
0: A že jsem tak smělý. Vsázíte třeba číselné loterie podle dat narození?
1: Ne. Občas jsem si sadila, ale teď vůbec ne, jo, ale manžel kdysi někde chytila ho taková prostě, že dělal rozpis, jo, a já už nevím na dost těch sloupků a teď přišel do práce a říká, chlapi, mám rozpis, že dejme si to, složme se, dejme si to, jo. Tak prostě složili se, dali ten rozpis, jo, prakticky, a teď bylo, že to je moc peněz, že dejme to jenom na první tah, jo. Dali to jenom na první tah a ten druhý tah vyhrál první cenu.
0: Tak to je na infarkt.
1: Ano, a potom si to dali ještě párkrát a už nikdy nevyhráli.
0: Já myslím, že ten, který navrhl dát si to pouze na jeden tah, potom byl cílem mnoha útoků, že?
1: To byl ten auto, to byl můj manžel.
0: Ty, tak byl takhle přímo váš manžel. Je, no tak to...
1: No, zatloukl do hlavy, no.
0: No, nejvíc to brzelo asi jeho, to je pravda. Paní Marie, moc krát děkuji.
1: Ale taky byla to, že byla to hra, byla to jako to, no, tak já říkám, no,
0: hra, hra to byla, ale mít tehdy 100 tisíc, že to je jako dneska vyhrát,
1: no,
0: jen tak prostě
1: to bylo,
0: mega.
1: To bylo ještě za starého režimu.
0: No. No, dejť. No. Paní Maruško, děkuju. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto, které už se blíží.
1: Mějte taky hezky a nashledanou.
0: Naslyšenou, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Telefon, který za malou chvilku uslyšíte vás, ještě 20 minut bude spojovat se studiem Noční linky Českého rozhlasu. Neváhejte a napište, jestli váš vztah k číslům je něčím výjimečný. No nebo jestli vás to vůbec nezajímá, taky napište třeba na rozhlas.cz/linka. Jana už napsala. Já tu mám takové zajímavé číselné údaje. Začátek první světové války 28.7.1914. 28 plus 7 plus 19 plus 14 rovná se 68. Začátek druhé války 1.9.1939. Opět číselný součet, no ciferný součet, rovná se 68. Rus vkročil na Ukrajinu 24.2.2022. Ciferný součet 68. Zajímavé, že? Tak dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: o svém vztahu k číslům teď přichází do noční linky něco říct náš posluchač Ivan. Vítám ho a zdravím. Dobrý večer. Dobré ráno, už jsem málem řekl rovnou. Ale ano, skoro ráno. Za chviličku vychází sluníčko.
1: Ano, je to pravda. Podívejte se takhle, pokud je o čísla. Já jsem nevidomý a byl jsem 40 roků u telefonu. Jsem bývalý telefonista. A samozřejmě čísla, telefonní čísla si pamatuju ještě už dávno nefungují. Ty lidi už možná třeba ani nežijou. Bohužel si pamatuju i číslo kamaráda, který už bohužel tady není mezi námi, ale ty číslo si neustále pamatuju. Samozřejmě v celé Praze došlo k velké změně telefonních čísel, hlavně v roce 2002, kdy došlo k hromadnému přečíslovávání.
0: Nebyl to rok 2001?
1: No, víte, že jo, asi budete mít pravdu. Já teď už to mám trošku přece jenom po tolika letech už možný to byl 2001.
0: Já mám mnemotechnickou pomůcku, že to bylo tehdy, když jsem byl na dovolené na Lesvosu, takže to muselo být 2001. No, ano. Ano, a teď si zrovna píšu telefonní, já si pamatuju dodnes telefonní číslo, které jsme měli, když mi bylo 6 roků, 59404.
1: No. To? No vidíte, to je brněnský číslo.
0: Ano. No správně, ano. Jste profesionál, Ivane, na vás já asi nepřijdu.
1: No, stává se mi, že mě potkají třeba bývalí kolegové z práce a říkají, hele, jaký měl číslo, dejme tomu pan Novák. No, říkám 383, no.
0: Páně, dobrý.
1: Takže akorát jednou to se mi stalo, to jsem byl po vážné operaci a chtěli po mně telefonní číslo. A já si za něj nemohl za nic na světě vzpomenout. Vlastní telefonní číslo, říkám, no to už je teda v háji se mnou. No a mě říkali, já teď sám sobě nevoláš přece. No, kamarádů číslo jsem si pamatoval, já nevím, to byla těžká, to byla takzvaná jaterní encefalitída, jo? To znamená, že v podstatě nemoc jater způsobila, že se mi v podstatě vymazala velká část paměti, ale kamarád mě ujišťoval, neboj, to naskočí znova. Já jsem třeba volal kamarádovi, prosím tě, jaký číslo je na tu a tu službu. Volám už asi po šestý. Mě to je blbý, ale ne a ne se zapamatovat. Když jsem ležel v IKEMu na pooperačním oddělení na ARu, že jo. Ale opravdu jsem si říkal, no to už je se mnou teda hodně špatný, když už si nepamatuju vlastní telefonní číslo. Jo, ale opravdu já skutečně teď jsem to naskočilo a pamatuju si, říkám, čísla lidí u bývalých v práci, že jo, kdy opravdu ty lidi jsem měl, že tam byl velký provoz a opravdu jsem teda. A mě ty telefony baví dodnes v podstatě jako některý takový i řekněme jakýsi provolby, který nebyly zrovna veřejný a tak podobně. Ale jako tady prostě musela být hlava, protože jako někam si něco zapisovat, byť ve slepeckém písmu, no jsem opatrnej, no ale tak stejně prostě ta paměť na ty čísla a říkám, to si vzpomínám na lidi čísla, který už seba dávno ani nežijou, jo, který už dávno ani neexistují, třeba skupinový linky, skupinový telefony v Praze, že jo. To bylo velká část Spořilova, Vršovic i v Dejvicích. Tam byly skupinové sedmimístné linky, že jo. Tam bylo sedm míst vlastně, to byla skupinka, že jo. To bylo tehdejší vlastně, nebyly telefony, tak se to řešilo skupinovými ústřednami a teda skupinovými, že jo. No, jak ty malá ústřednička byla v baráku a tam měl třeba, já nevím, 5 nebo i 10 účastníků a když někdo zapovídal, tak ti ostatní byli chudáci, ty se nezavolali, že? Takže jako to tehdejší způsob, no, já jsem potom měl teda podvojnou linku, že jo? To potom brzo teda skončilo, když se natáhla přílož, ale tak ty čísla, o ty čísla, ty čísla si pamatuju prostě dodnes. A to jsem si říkal, že už mi to už pamatovat, ale jsou prostě čísla, které. A to je zvláštní, že čísla třeba, které bych si měl zapamatovat dobře a zapomenu celkem krátké doby, ale
0: no,
1: čísla,
0: tak
1: které
0: to mě povídejte.
1: Dávno,
0: to mě povídejte. No. Já si dodnes pamatuju SPZky všech automobilů, který měl tata, ale já si nespomenu, ano, kolik deka se dává, jakém poměru se dává, když dělám palačinky, no, kolik mlíka, jo. Vždycky se musím podívat znova, no.
1: No, to je to, ano, to je to vaření, to je pro nás chlapi jako většinou velký problém, že jo, protože...
0: Ano, my radši telefonujeme a jezdíme autem, no.
1: Tak, radši telefonujeme a můžeme si zase zavolat a popřiju dobrou noc, abych to neblokoval zase dlouho tu linku.
0: Ivane,
1: tak,
0: moc krát vám děkuju a přeju vám krásný červen.
1: Díky, vám taky, díky. A
0: díky
1: dobrou.
0: A naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, která se dnes zabývá čísly, respektive vašimi příběhy s čísly a vaším vztahem k numerům, k cifrám, k číslicím. Ale ještě dřív, než tohle všechno řekne naše další posluchačka, tak se jí musím zeptat na něco mimo téma. Nejdřív popřeju dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, všem přeji pěkný večer.
0: No a to je právě ono. Petro, když vám někdo říká Petro, tak to znamená něco, a když vám někdo říká Veroniko, tak to taky něco znamená, nebo vám říkají oběma křestními jmény?
1: Já dávám na výběr, já používám Petra Veronika, a to z toho důvodu, že Petra mi bylo dáno a Veroniko jsem si vybrala.
0: Takhle je to. Takže Veronika se vám líbila, vybrala jste si, takže...
1: Veronika má určitý význam.
0: Aha, dobře, dobře. Tak já si ho samozřejmě najdu, ale teď se vraťme k číslům. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám ráda čísla, mě se čísla líbí. Já se s nimi hraji a baví mě. A nepřeceňuji jejich význam, v žádném případě rozhodně ne. Mě to baví jako hra, taková životní hra, a pořád pozoruji čísla a baví mě třeba, když mám svůj mobil, svůj krásný velký mobil, a když tam je takový ten displej na tom widgetu a probíhají tam různá čísla, datum a podobně, ty hodiny a tak. Mm-hmm. A někdy to vyhodnocuji a někdy mě překvapí, že třeba ten jejich součet nebo prostě ta jejich kombinace, a pořád to sleduju a baví mě to pořád. A dokonce se stalo, že jeden den jsem měla nepříjemný a vůbec se mi nedařilo. A já jsem z toho byla nešťastná, podívala jsem se jenom tak na mobil a tak najednou mě to napadlo. Já se na to podívám. Já jsem udělala jen takový rychlý součet, protože to bylo úplně mimo mě. Udělala jsem nenápadný rychlý součet, který jsem ani nevyhodnocovala. A najednou jsem zjistila 666, number of the beast. Vůbec, úplně mě zabrazilo.
0: Teď mě strašíte teda, ale vy musíte být přímo exaltovaná, když je 11. listopadu, 11 hodin, 11 minut, 11 vteřin.
1: Ano, můj manžel se narodil 11.11. a je Martin.
0: No prosím, no tak ale to má blbý, protože svátek i narozeniny ve stejný den, to je o dárek míň za celý rok.
1: Ale my jsme takhle oslavili v 11 hodin toho data, jsme oslavili v jisté brněnské kavárně Husu na provázku.
0: Rozumím. Tak Petro Veroniko, on je to trošku dlouhé, když vás takhle oslovím oběma jmény, ale Petro Veroniko, já vám děkuju a...
1: Já bych ještě chtěla doplnit toho svého kolegu, který mluvil přede mnou, protože já ho úplně obdivuju. Mě to připomíná toho, jak se jmenuje ten americký herec, který tenkrát četl ten seznam, telefonní seznam, jmenoval se, a teď mi pomozte, jmenoval... Přesně tak, mě to ten pan z Prahy připomínal, Raymana.
0: Jo, Raymond Babbitt, ano.
1: Takže já blahopřeji, výborně Raymond, jen tak dál. Ale mně se stalo takováhle věc, já jsem úplně jiný obor než matematika, já už jsem, bohužel mě to minulo, já jsem studovala jsem lékařské vědy, ale já jsem jednou takhle hledala, když ještě za komunistů, telefonní číslo v tom seznamu zlaté stránky, a hledala jsem nějakou SEFT, nebo ne, to bylo tehdy nějaká jiná, prostě zákony se tam prodávaly a já jsem tam našla nějaké číslo, mě to asi 8 nebo kolik tenkrát cifer, a já jsem si to jako vytočila a tak jsem to tam vyřídila a druhý den jsem si říkala, ale já potřebuji ještě jeden zákon, a já jsem si na to číslo vzpomněla a vytočila jsem ho z hlavy. Tak to mě zarazilo.
0: Vy jste talent, ciferný talent, musím gratulovat.
1: Mě to baví, to je všechno.
0: Petro Veroniko, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Tak ať se daří a pěkný rok.
0: Nápodobně. Veronika, zejména Berenike, já jsem si mezi tím našel ten význam, nejčastěji se vykládá jako nositelka vítězství nebo ta, která přináší vítězství. Ale protože už máme jen necelých 8 minut zbývajících do jedné hodiny a ta poslední písnička, která je před námi, má tolik minut a tolik vteřin, kolik má, já už to raději ani nebudu říkat, když mluvíme o číslech, tak teď je čas na dalšího z vás, vlastně na posledního z vás ve vysílání. Kdo je prosím na telefonu? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
2: Tady Honza z Libiše.
0: Já vás zdravím, Honzo, nevím sice přesně odkud volám. Od Mělníka. Tak posloucháme, jaký je váš vztah k číslu?
2: Já jsem se narodil 27.6.1938 pak jsem zjistil ještě 5 hodin ráno a teďka ještě by to bylo ještě 6 minut, tak by to bylo všech 9 čísel za sebou. Mm-hmm. Mě by zajímalo, co to znamená.
0: Já vám rozumím, co po mně chcete, Honzo, ale to já nemůžu splnit, protože já nejsem ten, který se zabývá numerologií. Já jsem jenom ten, který vašim příběhům dává zelenou do vysílání noční linky. Já toho opravdu nevím. Tohle no, pro mě, po mně prosím, nechtějte.
2: Je to zajímavý všech devět čísel, vlastně 10, protože tam je i 0. Takže no. všech 10 čísel tam je, to by mě zajímalo a žádný se neopakuje.
0: No tak taky je to zvláštní. Nevím, co by na to řekl numerolog, ale jak říkám, nejsem tím, kdo by vám mohl podat odborný výklad na tohle téma v úvozovkách.
2: Kde se na to zeptat? Já ti děkuju moc krát, že jsem mě sebral, nakonec volám už asi 1.5 hodiny.
0: Je, tak konec dobrý, všechno tak, dobré by se chtělo říct, že?
2: Jo. Takže dobrou noc a hodně zdraví co v tomhle roce. No.
0: Děkuju. Mějte se hezky, Honzo. Čau. Naslyšenou. Noční linka je takřka na svém konci. Měl bych ale říct ještě jednu velmi důležitou věc, že ta další začíná za 22 hodin a že v ní nebudete sami, to je samo sebou. Moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem bude, co vás v životě úplně pohltilo. K tomu nebudu raději dodávat nic, to už si Jarka určitě ošetří takzvaně sama. Snad jen dodám, že já se za vámi brzo vrátím znovu. Znovu a brzo, to znamená v úterý 9. A tématem té brněnské noční linky, která začne právě v úterý 9. ve 23 hodin, bude milosrdná lež. Přeju vám dobrou noc, sladké sny a těším se zase někdy naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitánčik. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

čtyři talíře. Vyzdobené sluníčky přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
2: Guten Abend, Herr.
1: Počkejte, jsme v rozhlase.
2: Good evening, sir.
1: V českém rozhlase.
2: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
1: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
2: Víte, některý herci by se měli fackovat.
1: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
2: To už mě nepotká nic takového v životě.
1: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
2: Přátelé, vás nebudu napínat.
1: Tak prozraďte už své jméno.
2: Bohužel, je mi to.
1: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se kdo ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, taky později vstával. A teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co, on pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem pan, no jak myslíte, pane Verich? A já nevím, no nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím, poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane, hele, Krejčíku, promyslete to. A šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zase po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
3: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
3: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce. Krač. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kapotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel, osudný napad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho poklopu šátranou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Pak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
7: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám, kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všecko to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat. Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papa. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem. skokem, velikým a jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec, už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl. To jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor. A když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, viď, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. Is für jeden Tschechen, je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr kříž. Když já nekde na

0: ještě vyzkouší.
1: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
2: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
3: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
2: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
4: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heidrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
5: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo a tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
3: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
5: A jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
2: Zrada.
1: To oni
2: ne,
1: vám...
2: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový zrzavý skvrnky tady a
1: pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloubky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana, a teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit, tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no spani, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marny. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubá ta herečka nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý,
1: nebyly
2: ona
1: hezký,
2: trošku,
1: prostě.
2: Trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jakoby by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko stříhem.
1: Kaskaderka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě.
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a na stranu?
2: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi 5 nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Ja.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Yeah.
3: Hrál Essenbacha. Pak vznikli, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal tak, tak co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: Řidič, jak si to... Jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného. A já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, mohl by to nedbal. Já nevím, Nedbal, už je starší, no tak jiný, tak Nedbal, dobře, tak volali, Nedbal byl na Kapry někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina, ha. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina, ha! Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jedem. Hodina, ha! Asi 4x. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jedinej ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, pojďte, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. Tak jsem volal, domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, to vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišmarja, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni zdolí a myslí si, že jim to projde. Zprostě.
4: No tak se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dost nechtěrně vylíčila, že jste byli po cestě, v lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. No nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledat. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím. Dovolil bych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš?
6: Z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Já takhle. Já tak ty jako, nevíš, že byste takhle. Už se nedělá nezlost, ale to je tedy. To je teda úroveň. To je úroveň. No, dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo?
6: Mhm.
7: 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nutok.
7: Drobný, no.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: S vodotryskem?
6: Ne, s vodotryskem ne, ale byly zlatý.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbět. Po babičce pět, čas, no. Ano, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden obžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
8: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky, jako mnozí jiní, pozván. Tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No, přijdu tam. Najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlova. První dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě. Uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkají, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no co ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík
3: A ta ladinina jako přišla jako i zvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jako, že si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No jak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně, stolička, pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu mladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mým životě. Bohužel, je mi to.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám dva.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte mi to za zlý. Já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové. Poručím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu setat. Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak, Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
8: Ne, paní Vilma, ne.
7: Ale tak, pane profesore.
8: Ten taky vysoký, to nedoporučuji.
7: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět. Ucítíte ořechovou vůni jader? Pane profesore, musíte nasát.
9: Já jsem bolestná! Já!
10: Točím pokud v Pelíšky. Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře.
8: Byl to naprostý debil. Ten lékař.
10: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Ne. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak to... Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisér, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisér, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
8: No, jsme se vsadili.
10: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
8: Strašný.
10: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Oni tak jako postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
8: Nebylo, ale...
10: Nebylo.
8: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.